teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy

0: Ostravské rozhlasové studio OP1, u mixážního pultu, přehrávačů a záznamového počítače mistr zvuku Vojtěch Dluhý, u mikrofonu autor pořadu Jirka Tieftrunk. Ano, jsme tu, abychom vám opět nabídli oldies, bude to dnes hlavně na posluchačská přání. Na úvod britská singlová dvojka přesně před 46 lety, studiová parta Typically Tropical Barbados.
1: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the aircraft.

O týden později se podle New Musical Expressu stal tento letní hit v roce 1975 jedničkou, a to na 2 týdny. Pokud jde o plnění přání panu Jiřímu Kostelňákovi z Opavy, mám tu posledního, kterého jsem mu slíbil, bouřliváka Eskeritu. Byl to zpěvák a pianista, k nahrávání se dostal v roce 1958. Vybral jsem Rockin' the Joint a Believe Me When I Say Rock and Roll is Here to Stay.

Eskerita vlastním jménem SQ Reader Junior na vinylových deskách nikdy nebodoval. Přesto je dodnes fandy rock'n'rollu oblíben a vydáván na CDčkách. Ze svého alba z roku 1959 zaspíval Věřte mi, když říkám, že rock'n'roll je tu s námi napořád. A až teď si uvědomuji, že lépe než touto písní jsem asi probírku rock'n'rollových zpěváků podle vkusu pana Jiřího zakončit nemohl.

Eva Kostolányová zaspívala na přání pana Jiřího Krpaty. Chtěla slyšet Prima Panoptikum z její LP desky z roku 1973. Je to první píseň na A straně. Původně Middle of the Road, k tomu text Zora Laurince, už jsem ty nahrávky porovnával. Do dvojice jsem vybral také předělávku, má název Mávnutím. Podle stopáže soudím, že je to jedna z nejkratších písniček v bývalém Československu. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z Černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

prvním porovnávání zůstávám na Slovensku. Dušan Gruň zaspíval starý song. Doprovázel ho orchestr Juraja Velčouského, textoval Miloš Láník, vydal opus v roce 1973. Pokud jde o zahraničního autora hudby, je na singlu chyba. Melodie je to ale známá, takže nebyl problém poznat hit My Special Prayer a vybrat pro srovnání nahrávku Percyho Sledge, bodující na singlu v roce 1969.

Percy Sledge naspíval My Special Prayer už v roce 1967 na své třetí album, ale na singlové vydání doma ve státech si musel 2 roky počkat. Z těch Spojených států dostávám občas od fanoušků Oldies zajímavý tip, co zahrát. Tentokrát to bylo formou dotazu, jestli mají posluchači tohoto pořadu povědomí o úspěšné kanadské zpěvačce, skladatelce, hudebnici a malířce Joni Mitchell.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, to je protest song Big Yellow Taxi, který se v roce 1970 dostal do 7. desítky horké stovky. Joni v něm vyjadřuje obavu, aby se z měst nestala betonová džungle a stromy nebyly jen v muzeích, a vyzývá farmáře, aby nepoužívali DDT. Ta druhá, to je bodující rocková písnička z roku 1973 o setkání popíjejícího muže a lehké ženy v hotelové hale.

To byla napsání před 14 dny slíbená druhá strana singlu Ivety Simonové z roku 1967. Zaspívala za doprovodu Vlachovy kapely Věřím dál, autorem textu je Karel Kozel. Je to původně stará italská píseň Tornerai z roku 1936, francouzská verze má název J'attendrai, německy se zpívá Komm zurück, anglickou nahrávku známe jako I'll be yours. Vybral jsem Joni James. Posloucháte hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, staré hity ze šelakového a vinylového období rocku a popu vám dnes také podle vašich přání nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem. Možná jste si řekli, no jo, zase vybral Američanku. Ale mně se právě tato verze líbí, snad vás uspokojilo alespoň to, že zpívala dvojazyčně. Pokud jde o další přání, mám tu ještě jeden typ z Kanady, a to skupinu The Guess Who. Shakin' All Over nabízet nebudu, to radši zařadím originál. Mám tu jako první kousek No Time, ročník 1969.

Hit No Time byl v Kanadě v žebříčku CHUM nejlépe 9. směrem na jih v horké stovce Billboardu dokonce 5. Ten druhý, o 5 let mladší a u nás asi známější song, Clap for the Wolfman, to je podsta DJovi Wolfmanu Jackovi. Také bodující single a možná jste někteří postřehli, že jeho hlas je v té písni slyšet. Teď třetí porovnávání je také splněním posluchačského přání.

Jiří Štědroň zaspíval za podpory sboru a Brommova orchestru Že nespí, singl je z roku 1967. Pokud jde o jméno zahraničního autora hudby, Suprafon se jako tehdy mnohokrát mýlil a neuvedl na etiketu ani původní název. Je to sice komplikace, ale ne taková, aby identifikaci znemožnila. Zaoceánský hit Mr. Lonely uslyšíte v podání Bobbyho Vintona, byla to jeho čtvrtá singlová jednička.

Bobby Vinton nejen zpíval, ale také komponoval a občas se objevil ve filmu. Letos je mu 86 let a je-li ještě aktivní, to nevím. Vracím se k Eskeritovi, jeho poznávacím znamením byly tmavé brýle a vysoký účes pomocí paruky. Ovlivnil a učil prý Little Richarda, který ho pak v úspěšnosti na hudební scéně předběhl. Z Eskeritova repertoáru vybírám ještě You Can't Pull Me Down.

Na závěr zopakuji svou stálou nabídku. O instrumentálky si můžete psát číslem od 1 do 580, kromě toho samozřejmě i o jiné oldies a také o pomoc při identifikaci nahrávek. To vše na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Do třetice budou také The Guess Who, rocková klasika American Woman. Opatrujte se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Jaké je léto?
3: Krásné.
2: Jo?
3: Ano.
2: Proč?
3: Protože je vedro a miluji vedro.
2: Fakt?
3: No strašně.
2: Jak moc?
3: Moc, tak moc, že ani se tady rozteču za chvilku s štěstím.
0: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak samozřejmě, obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu, já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád
1: stejná vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety. Já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval. Byli to fajn. Prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia si pořád drží. Ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednoho pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavili jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka. Ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro. Uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda, 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik,
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda, no. Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš.
3: Se
2: svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano? A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo. Rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brejle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak ano. Na to jsem se musela
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty. Ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím tě.
3: Víš, všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo samozřejmě, ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdybyste poprvé jel metrem, pamatujete si to?
1: No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl. To byla ta trasa C, byla druhá, myslím, že myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem jel snad, tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel. Někam jsem jel, někam za cílem, ano. Takže jsem jel tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No, prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě no, jo. A ano. To Bčko do divadla to stavili až
1: no, jako poslední. Tramvajem a já jezdím většinou 22, mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, jde jenom Budakovole a takhle, na to nemám chuť poslouchat tohle, že jo. V 11 večer, když jdu z divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvají. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce, jenom si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, mě 76 let, jo, tak jezdím zdarma, ale tak on řízenek, no prosím vás, já jsem už dávno. Božko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěší. Já už jsem vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí. Stál jsem, že jo. A teďka nějaký chlap, který byl tam tak asi 10 let mladší než já na celý tramvaj. Že se nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že? A řval to, že starýho pana Lábu, jsem říkal, drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkal, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustili sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábus je náš dnešní host, vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své osmdesátiny. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů. A nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta, B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04. A nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Humoriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní a nebo Petrem Novotným a jeho společností Znovot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, byste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na velkém festivalu.
5: V sobotu, ano. V Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech lidí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako, místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak,
5: nevím.
6: Ale je to, že dala Požilova Vozráca, to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Lábuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je, ale to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda, tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutní nedovednost.
3: To asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, v něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Slavský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
0: Humoriáda.
3: Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážení přátelé, teď bude 19 hodin a 30 minut. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. Tak zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkal, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, to je strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a rád, protože televize jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červené na pokračování Karla Hegera, Františka Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kopal takový pohádky pro loutky, takový texty a doma jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jste používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlet. Ale opravdu takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený a proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvoláno tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal, pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadéry, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No, tak manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazily u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Já to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která jsem docela líbil, a bylo to nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam ty vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a teď tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové. No a teď skončila ta báseň lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že? Takže...
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, to lidé byli do veškeré umění, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, to amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čtete jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky, tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co ženy jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína. To bylo takhle taky celá. To jsou literátky vás. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoli v básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru, možná to netuší, ale dovolal se, tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedra. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tuč hořeli.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda českého rozhlasu, že on recituje básně, i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže děkuju, jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové.

0: Karle.
1: Samozřejmě.
0: Bylo to takový hezký představení. A vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
1: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
0: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
1: Zpívat?
0: Chtěl zpívat.
1: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
0: No a kde je banjo?
1: Jaký banjo?
0: No dovol, písnička od Ivana Mládka bez banja.
1: No my banjo nemáme tady.
0: Tak jak můžu zpívat písničku od Mládka?
1: A teď jsou tady dva orchestry, které tě doprovodějí, to ti nestačí.
0: No to je hezky, ale bez banja, bohužel.
1: No moment, no tak banjo nemáme, tak no, ukaž, tak...
0: Máte smůlu, no.
1: Tak ale já mám... No, ne, já mám jiný nápad. Dobře, tak víš co, tak ty nebudeš zpívat teďko, ale ty nám tu ten text Ivana Mládka zarecituješ.
0: No prosím.
1: Ale ne jako Jiří Krampo, ale jinak, třeba jako Jan Pivec.
0: No prosím. Dáša Nováková a Stáňa Poláková řekli si, že půjdou dnes po obědě navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
1: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan Pivec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. Když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale Pivce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a Pivec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč Pivec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tamé duši na kole, jo, nebo na duši na nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím Pivcem, že jeden z mála, co já to jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, na, kde pan Pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje nějak.

0: s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televizního a za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám, já se na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá za pět minut zase, já taky na to nemám, to je hrozný. Tak on takhle byl takový trapič jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít to Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
1: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezer A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychle hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, vám oběma přeje posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří, děkujeme moc, mějte se pěkně, myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa, ocitáme se na živnostenském úřadu, už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně, já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně,
7: no.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne,
8: víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně,
8: ano,
7: já jsem myslel tady
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně, naše daně.
8: Ano. Tak to jsme si dobře.
7: No, tak podívejte ano. Se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vlastně, tak to tu jedničku na slavy si samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: Pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není,
8: no,
7: samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No, helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondáka v rodině.
8: No to třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale jste mě kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomalučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vědět. Nemusel.
8: To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře.
8: Rozumíte?
7: Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, no mě to je úplně.
8: No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili. Podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle, hambatý věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině.
0: Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: No. Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte.
9: Dva večery

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V nemocnici v Chebu začne stavba urgentního příjmu. V Lokti na Sokolovsku začala revitalizace parku pod Kostelní ulicí. Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Dnes bude většinou jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Nemocnice v Chebu bude mít urgentní příjem. Jeho stavba začne v tomto týdnu a potrvá necelý rok. Původní cena zakázky byla přes 50 milionů korun. Výběrovým řízením se ji ale podařilo snížit. Pokračuje provozně technický náměstek Karlovarské krajské nemocnice Martin Čvančara.
2: Nám začíná předávání staveniště urgentního příjmu. To pro nemocnici momentálně v tuto chvíli znamená stěhování a vytvoření náhradních prostor pro urgentní příjem. To se nám teď velmi dobře daří. Vždycky začínáme 1.8., kdy se předává staveniště a od předání staveniště by to mělo být do 10 měsíců, bychom měli stříhat pásku a mít nový urgentní příjem v nemocnici Cheb. Rozpočet je kolem 45 milionů korun.
0: S financováním stavby pomohla taky evropská dotace. Loket na Sokolovsku začal s revitalizací parku pod Kostelní ulicí. Vznikne tam odpočinková zóna. Město tam nejdřív nechá odstranit nevhodné dřeviny. Následovat budou výkopové práce pro vodovodní přípojku k pítku, zemní práce s modelací terénu a pak na podzim instalace mobiliáře. Celková částka za revitalizaci bude zhruba 1,5 milionu korun a většinu nákladů zaplatí dotace z programu IROP. Pokračuje místostarosta Petr Zahradníček z TOP 09.
3: Zatím tam ty práce nastupují postupně, samozřejmě se snahou, aby se ten parčík mohl využívat ještě i o prázdninách, ale musí tam ty občané už respektovat nějaké ty stavební úpravy, které tam už vznikají.
0: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u 10 pacientek nedá nahradit jiným lékem. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Ekatemeriny s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořeli se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponésu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Eubia nebo na ostrovech ve východní části Egejské moře.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Trunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Povane většinou slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Hradební.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, krátce po 5. hodině ve čtvrtek 30. července, který je 211. dnem letošního roku a také Mezinárodním dnem přátelství a Světovým dnem proti obchodování s lidmi. Obojí důležité, ale myslím si, že přátelství je v životě možná jedno z těch nejdůležitějších. Zdraví, štěstí a dobří přátelé, co víc si člověk může přát. Snad nějaké milé zvířátko k tomu, tím už se dostávám k takové malé hádance, houpe se nad New Yorkem. Leze pozdě a hlavní nápověda střílí pavučiny. Ano, oblíbený hrdina Spider-Man se vrací do kin. Tak o takovýchto pavoucích budeme dnes mluvit. No a pak se ještě podíváme na kočky, tedy konkrétně na kocovinu, zeptáme se dětí. Bude tu počasí, bude tu Argema, budou tu Michal Tučný, Mandraže, Beatles, Hana Zagorová, to už je nabídka hudební. A já vám k ní i k těm všem informacím a zajímavostem přeju příjemné vstávání do čtvrtku 30. července.

0: Co je to kocovina?
1: Pěkná volovina.
2: Nějaký alkohol. Něco jako medovina.
3: Nemoc. Je to od koček.
4: Když třeba kočka něco provede nebo a potom třeba, když se od někoho nakazí a nakazí třeba nějakého člověka.
5: Nějaká nemoc.
6: To připomíná jako nějaká nemoc z kočky.
7: Rýma.
8: Může to být alergie na kočky.
9: Třeba nějaká alergie třeba na plišáky nebo na peřiny nebo na prach.
10: Jaký jídlo?
11: Kocouří bobek.
12: Že se někdo jako opil?
13: Když se někdo večer opije, tak ráno ho bolí hlava, to je kocovina.

0: počasí.
1: Přichází slunce, Beatles, no a je to, myslím, naprostá pravda. Opravdu dnes musíme očekávat spoustu slunce a vysoké teploty. Konec konců už teď je v Karlovarském kraji skoro jasno nebo maximálně polojasno a teploty jsou velmi vysoké na to, že je kolik 5 hodin a 16, 17 minut ráno. Tak 17 a 16 vidím na teploměrech napříč celým krajem. 17 stupňů hlásí Karlovy Vary, 15 Sokolov, Cheb i Krásné údolí, 16 je potom v Mariánských Lázních o něco chladí, 12 Šindelová. Na Klínovci, kam nahoru stoupá teplý vzduch, je teď téměř 20. No, co bude dál? Čekejme jasno až polojasno. Později odpoledne a večer teprve začne oblačnosti od západu částečně přibývat. K večeru meteorologové předpokládají i možnost přehánek na horách. Nejvyšší teploty dnes opravdu vysoké, tropické, 32 až 35 stupňů, dokonce i na horách můžou teploty šplhat až ke 30. Povane jen slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré jen teď po ránu a pak zase večer je čekejte místy mírně nepříznivé. A biozátěž ta je také nepříznivá, vysoká na stupni číslo 3.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Mandraže a brouci, no všelijaká havěť se teď přes léto pohybuje všude možně, zejména na klíšťata, dávejte pozor, mají stále poměrně vysokou aktivitu a alespoň já mám zkušenost letos z Vysočiny, že jich bylo velké, velké množství. No je potřeba si dávat pozor, se zvířátky je i také práce. Třeba na našem webu vary.rozhlas.cz si můžete přečíst, jak velkou práci teď mají včelaři. Stanislav Wolf tam krásně popisuje, jak včely i v tomto období musí nakrmit a zkontrolovat hlavně jejich zdravotní stav. A dozvíte se také, že kočičí útulky se plní a v Karlových Varech musí hledat dočasné péče. Lidé třeba zvířata opouštějí i kvůli tomu, že se stěhují a v novém bydlení si zvíře prostě nemůžou dovolit. Ale my se zaměříme na úplně jiná zvířátka. Pavouci sice nepatří mezi nejoblíbenější tvory, ale pavoučího muže milují od 60. let čtenáři komiksů po celém světě. A tak není divu, že Spider-Man ovládl taky televizní obrazovky a kina. Na plátna se oblíbený superhrdina vrací po 5 letech a po 4. se hlavní role zhostí britský herec Tom Holland.
1: Peter Parker, obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spider-mana pro vydavatelství Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně 3 herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po 5 letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
1: Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy. Trilogie se zakončí příští rok. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Půl šesté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Silničáři dokončují opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Původně měly práce skončit minulý týden v pátek, ale obec ještě požádala o doplnění autobusového zálivu a nového chodníku. Skalná u Chebu hledá firmu na rekonstrukci a vybudování nové cesty pro pěší a cyklisty, která propojí Františkovy Lázně, část Žírovice, Starý Rybník a Skalnou. Město na to získalo od kraje 1,5 milionu korun. Rekonstrukce by měla začít na podzim. Město Kraslice na Sokolovsku zdemolovalo objekt Plzeňky v ulici Dukelská. Kvůli havarijnímu stavu už nebylo možné budovu v areálu základní školy využívat pro výuku. Radnice místo využije k výstavbě nového parkoviště. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Schválil to Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladu domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily 9. třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u národního týmu jako asistentka amerického trenéra Brana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolína Erbanová. A dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, ojedinělé přehánky a teploty do 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu práce na silnici uzavřena část ulice 5. května.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Na protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém skončil na konci června. Postup proti závislostem bude od srpna řídit dosavadní koordinátorka pro oblast duševního zdraví Dita Protopopová. U jezera Most začíná festival Let in Roll, podle pořadatelů největší drum and bassový festival na světě. Organizátoři očekávají 20 000 návštěvníků. Kemp se otevřel ve středu, parkoviště u letiště dnes. Areál musí milovníci elektronické hudby vyklidit do nedělního poledne. Na největší hudební událost v Ústeckém kraji dohlédnou policisté na silnicích i ve vodě. Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále třeba na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst, a proto je potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podávání přihlášek. A teploty se dnes a ještě zítra přiblíží 40 stupňům. Meteorologové proto i zdravým lidem doporučují zůstávat ve stínu, hlídat si pitný režim a vyhýbat se náročným fyzickým i psychickým aktivitám, zejména v období poledne. Na většině území Česka teď navíc panuje sucho a hrozí riziko požárů. V příštích dnech se ještě může rozšiřovat. To jsou události, které nás čekají dnes a které rozhodně ve zpravodajství budeme pro vás sledovat.

0: počasí.
1: Pranostika pro dnešní den říká, že na svatého Abdona odváží se úroda. Tak si můžete sami zkontrolovat, jestli i u vás už je sklizeno, jestli už se plní stodoly, nebo ještě nějaký čas bude potřeba. Reálné počasí říká, že nad Karlovarskem máme momentálně převážně jasnou oblohu, teploty stále vysoké, i když po ránu ještě o nějaký stupínek možná kleslou, ale v Karlových Varech v tuto chvíli 14 stupňů, podobně jako v Krásném Údolí a podobně jako v Sokolově 15, je teď třeba v Mariánských Lázních nebo v Chebu a v Šindelové hlásí Čidla momentálně 11 stupňů. Schválně ještě zamířím na Klínovec a ověřím teď. V tuto chvíli právě nyní aktuální teplotu 20 stupňů, ano, krásných 20 stupňů na Klínovci. Co nás čeká během dnešního dne, asi tušíte, varujeme před tím a upozorňujeme na vysoké teploty, protože dnes bude jasno až polojasno, až později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat, k večeru s možností přeháněk na horách a teploty 32 až 35 stupňů. A když mluvím o horách, i tam bude horko 27 až 30, to je rozmezí pro hory. Povane pouze slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr, ale rychlost do 5 metrů za sekundu, takže ani vítr nás dnes příliš neochladí, bude spíš horký, fénovací. Rozptylové podmínky ty nás potěší, budou většinou dobré jen teď porá. Tradičně a pak ještě večer místy mírně nepříznivé. Na co si musíme dávat pozor, je biozátěž, ta je vysoká na trojce a je to právě kvůli těm vysokým teplotám. Jak jsem říkal, i zdraví lidé by přeci jen měli být v tomto počasí opatrní a nepřetěžovat se. Přidám ještě rekordy, které jsou platné v Karlovarském kraji pro dnešní den. 9 desetin stupně nad nulou naměřili v Šindelové v roce 2015. Chladný to den, chladná to rána. No a 34,8 desetin stupně bylo v Karlových Varech už v roce 1994.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 5 hodin 50 minut máme pro vás nabídku, kam můžete vyrazit mimo jiné za zábavou i kulturou. Při komentovaných prohlídkách Karlovarské hvězdárny se návštěvníci seznámí s její historií i současnou činností observatoře. Prohlídky začínají v 11 hodin 11 minut, ve 14, v 15.30 a v 17 hodin. Zájemci se taky můžou každý den telefonicky registrovat na pozorování noční oblohy. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je. Akce je určená pro začátečníky i pokročilé. Karlovarská galerie Becherova vila zve od 16.30 do 18 hodin na další keramickou dílnu, kde si děti i dospělí můžou vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit originální výrobky. Tentokrát to budou vonné kameny. Netradiční prohlídky Lokeckého hradu, nazvané Zlaté ručičky Lokecké, představí od 16.30 a od 18 hodin řemeslnou tradici hravou divadelní formou. Návštěvníky čeká setkání se světem porcelánu, modrotisku, šátků, perníčků i originálního lokeckého šperku. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov. Nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Karlovarské muzeum zve potom na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. Nechybí ani historické fotografie vyhlášených koupališť v regionu. A jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, můžou vidět návštěvníci expozice knihovny latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě Karty s příběhem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Šest hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: V Karlovarském kraji je zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Obec Skalná u Chebu opraví cyklostezku do Františkových lázní. V centru Brna dnes slavnostně zakončí své studium absolventi Univerzity obrany. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Hejtman Karlovarského kraje vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Až do odvolání platí v lesích, parcích, na polích a zahradách přísný zákaz rizikových činností. Mezi ně patří především rozdělávání a udržování otevřeného ohně, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100 000 korun. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
7: Já jsem obdržel upozornění a doporučení hasičského záchranného sboru, že situace není dobrá z hlediska požáru, že hrozí střední a vysoké nebezpečí vzniku požáru. Je to na základě vlastně systému, který využívá hasičský záchranný sbor, a i ta predikce ukazuje na to, že srážky, které by měly být v nejbližších dnech, tak jsou skoro nulové.
6: Zvláštní povinnosti a preventivní opatření se týkají taky zemědělců při žních a vlastníků lesů, kteří musí například intenzivněji provádět hlídkovou činnost. Skalná u Chebu hledá firmu na rekonstrukci a vybudování nové cesty pro pěší a cyklisty, která propojí Františkovy lázně, část Žírovice, Starý Rybník a Skalnou. Město na to získalo od kraje 1,5 milionu korun. Rekonstrukce by měla začít na podzim. Nová trasa nahradí rozbitou polní cestu a nabídne cyklistům i pěším bezpečnou alternativu k rušné hlavní silnici. Detaily doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
8: Na rekonstrukci části cyklotrasy, která vede z naší místní části Starý Rybník do místní části Františkových lázní Žírovic. Spolu s námi na druhou polovinu této trasy obdrželo město Františkovy lázně také dotaci ve výši 1 milion korun.
6: Slavnostním vyřazením dnes na náměstí Svobody v Brně ukončí své studium letošní absolventi Univerzity obrany. Jsou jich zhruba 200. Hlavním bodem programu bude pasování absolventů. Následovat bude slavnostní pochod a přelet helikoptér. Kvůli nedávné nehodě vrtulníku na základně v Náměšti nad Oslavou ale poletí jiné stroje. Potvrzuje mluvčí univerzity Michal Šmiraus.
9: Podle aktuálního plánu by se měl přelet vrtulníků během čtvrtečního slavnostního vyřazení uskutečnit. Původně avizované vrtulníky UH-1Y Venom nakonec nahradí dva stroje Mi-171Eš. V tuto chvíli se tedy s přeletem počítá, jeho provedení ale bude záviset na aktuálním počasí a provozních podmínkách.
6: Muž, který v roce 2022 pobodal spisovatele Salmana Rushdieho, je vinný z terorismu. Rozhodl o tom soud v americkém New Yorku. Útočník Hadi Matara podle soudu podporoval libanonské militantní hnutí Hizballáh. Hrozí mu až doživotní vězení. Jiný soud ho za samotný útok už loni odsoudil na 25 let. Matar na Rushdieho zaútočil nožem před 4 lety a před publikem mu zasadil více než 10 ran. Rushdie kvůli útoku oslepl na jedno oko.
5: Sport. Počasí.
6: Dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Vane většinou slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž na trojce tedy vysoká.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Teď aktuálně nemáme v Karlovarském kraji hlášené žádné dopravní nehody.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: U nezabilic na Chomutovsku našli archeologové 11 germánských hrobů a nejspíš i pozůstatky pohřební mohyly. S odkrýváním nálezů teď vědcům pomáhají i polští studenti archeologie na praxi. I na to se zaměříme ještě v této půl hodině. Je 6 hodin a téměř 5 minut ve čtvrtek 30. července. Čeká nás tropický den, ale věřím, že společně ho zvládneme. Budeme se snažit vás ochladit příjemnou hudbou a také informacemi, které potřebujete, a ten den určitě bude příjemný a zvládneme všechno. Třeba takový Karel Zich nás už v tuto chvíli bere spolu s Alenkou do říše divů.
5: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.
11: Telegram s adresou Svět.

Když zabloudíš, tak zavolej Heleně Vondráčkové, a když nevíš, co je v kalendáři, jaké jméno, tak stačí poslouchat Český rozhlas Karlovy Vary. Tak splním i toto přání, tuto potřebu a zalistuji pro vás kalendářem. Datum, ten už jsem říkal, čtvrtek 30. července rok 2026, 6 hodin 11 minut. A teď tedy, komu dnes poblahopřát? Jsou to bojovníci, tedy bořivojové. Slovanské jméno bořivoj, znamenající opravdu bojovník, a je to jméno, které stále je populární, i když ne příliš časté, ale pořád se objevuje. Už od knížat třeba bořivoje prvního a druhého, to už míří mezi ty známé bořivoje, ale připomeňme i herce Pence a bořivoje Navrátila, nebo režiséra Zemana, myslím si světová legenda, která toto jméno proslavila. Jaká výročí se pojí s dnešním dnem? Připomenu rok 1119, kdy se Prahou prohnalo jedno z nejsilnějších tornád v historii Česka. V roce 1419 zažila Praha první defenestraci, vedenou tehdy Janem Želivským. No a třeba i rok 1971 byl zajímavý, protože současně ve stejný den, tedy dnes v tomto roce, František Venclovský přeplaval jako první Čech kanál La Manche a taky ve stejnou chvíli přistálo na měsíci první vozítko, přivezli si ho tam astronauti z Apollo 15. Tak to jsou události dnešního dne, ale ještě jednou i od nás, bořivojům, všechno nejlepší.

0: počasí.
1: A protože už jsme několikrát upozorňovali, že dnešní počasí bude přeci jen trochu náročné, upřesníme si to s meteorologem Josefem Cinkem z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, kterému přeju hezké ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Pojďme tedy se podívat nejprve, jaké ráno máme, co se týče počasí, a potom shrňme počasí na celý dnešní den.
2: Tak v současnosti máme opět jasno nebo skoro jasno. Teploty ty se nám pohybují v současnosti v nižších polohách od 18 stupňů, které jsou na západě v Aši, až po 14 stupňů, které máme například v Karlových Varech a v Sokolově. Nejtepleji je pak na hřebenech Krušných hor, Klínovec má 19, no a sousední vrchol Fichtelberg v Sasku dokonce 21 stupňů Celsia. No, máme před sebou další slunečný a navíc i velmi horký letní den. Nad naše území bude dnes a zítra vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Ten bude způsobovat navíc i takovou výraznější tepelnou zátěž pro lidský organismus, takže od dnešního dne je proto v platnosti výstraha pro Karlovarský kraj na vysoké teploty a právě tu silnou zátěž teplem s nízkým stupněm nebezpečí. No, po většinu dne bude tedy nás provázet počasí jen s minimem oblačnosti, to znamená skoro jasno až polojasno, až k večeru začne té oblačnosti od západu postupně přibývat, no a teploty ty nás čekají v odpoledních hodinách velmi vysoké. Ty nejvyšší dny vystoupají dnes na tropických 32 až 35 stupňů, na Sokolovsku tam bychom mohli naměřit dokonce až 630, no a oproti tomu na horách v 1000 metrech bude s hodnotami kolem 28 stupňů výrazně příjemněji. No a vítr dnes povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně až mírný, jeho západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, no a biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den právě s ohledem na ty očekávané odpolední teploty vysoká, to znamená platí stupeň číslo 3.
1: Ještě se zeptám na riziko požárů, to jestli se nepletu, momentálně v Karlovarském kraji meteorologové to varování nevydali, ale určitě ta situace ani tady není zcela příznivá.
2: Není příznivá, ale na zbytku republiky ta výstraha vydaná je.
1: Upřesňuje Josef Cink z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a já děkuji za informace a přeju hezký den.
2: Tak hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Germánské pohřebiště u Nezabelice na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 žárových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované z Římské říše.
1: Klaudia kreslí pudorys kulové jamky, to je pudorys a ještě k tomu profil, takhle.
2: Takhle hluboké to bylo?
1: Jo. Mhm. To je jedna, kolik tu máme kulových jamek?
3: Nějakých asi 17.
1: 17, tak to je ta poslední.
3: To je na konci té řady, no.
1: Jo.
4: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
5: Je to součást nějaký nadzemní konstrukce, těžko říct jaký. Máme dvě teorie v podstatě. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
4: Tady o kousek dál jsou další jámy, jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i s milodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
6: Je to grub čelopalny, dokładnie popielnica.
4: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
6: Oraz metale, které byly z marun skladané do grobu.
4: Tady máte takové krásné nástroje.
5: Drobný špachtličky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
4: Tady pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
5: Několik železných držadel ze štítu a máme hrot kopí železného taky zachovaný. A z těch jakoby lepších předmětů nebo hezčích, řekněme luxusnějších, tak máme kování picího rohu. To je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
4: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
5: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch, hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný. No, to jako v Čechách běžný není.
4: Vysvětluje Marek Pulpán. Z Chomutovska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokol v prázdninách pokračuje v úpravách základních škol. Zaměřuje se na učebny i zázemí pro učitele. Mezi největší prázdninové investice patří rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křižíkově ulici. V Chebu začala rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. První práce se týkají například výměny umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Na podzim také začne stavba tréninkové haly. Kočičí útulek Bez blešek v Karlových Varech se stará o asi 150 koček a v současné době má přeplněné kapacity. Situace je nejhorší za posledních 8 let. Přibývá totiž případu, že se majitelé zvířat odstěhují a zanechají je svému osudu. Podle policie se může jednat o trestný čin. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3D přechody, pohyblivý jezd nebo plavební komora. Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tremse. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0. A dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti, ojedinělé přehánky a teploty až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 25 v Božím daru je z důvodu prací na silnici omezený provoz. Projedete kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: počasí.
1: Nad Karlovarskem stále poměrně teplé ráno, teploty kolem 15 stupňů a jasná obloha. Jasná zůstane maximálně polojasná, až později odpoledne a večer začne oblačnosti od západu částečně přibývat a možná k večeru se objeví nějaká přeháňka na horách. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, na horách 27 až 30, vítr jen slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky teď po ránu ještě místy mírně nepříznivé, zase budou večer podobné, ale během dne budou většinou dobré. Biozátěž, ta je vysoká, dnes na Trojce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový

0: navštívit na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
2: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
1: Jeho jízda byla impozantní.
3: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
1: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
2: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
1: Na olympijském tatami v chrámu juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
1: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburne.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Městská policie Karlovy Vary připravuje 17. ročník Senior Akademie. V Lokti na Sokolovsku začala revitalizace parku pod Kostelní ulicí. Kvůli vysokým teplotám zasáhne sucho delší části Česka. Bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovarská městská policie chystá další ročník Senior Akademie. Půjde o 17. ročník vzdělávacího cyklu a celý program je pro uchazeče zdarma. Co akademie účastníkům nabízí, shrnuje mluvčí městské policie Pavlína Masmanidisová.
5: Senior Akademie je to vlastně vzdělávací cyklus, který je orientován na seniora jakožto možnou oběť protiprávního jednání a seniori na té akademii získají informace, znalosti, zajímavosti, které jsou důležité pro jejich bezpečný život ve společnosti.
3: Senioři se můžou do akademie hlásit od 21. srpna do 20. září. Loket na Sokolovsku začal s revitalizací parku pod Kostelní ulicí. Vznikne tam odpočinková zóna. Město tam nejdřív nechá odstranit nevhodné dřeviny, následovat budou výkopové práce pro vodovodní přípojku k pítku, zemní práce s modelací terénu a pak na podzim instalace mobiliáře. Celková částka za revitalizaci bude zhruba 1,5 milionu korun a většinu nákladů zaplatí dotace z programu IROP. Pokračuje místostarosta města Petr Zahradníček z TOP 09.
6: Zatím tam ty práce nastupují postupně, samozřejmě se snahou, aby se ten parčík mohl využívat ještě i o prázdninách, ale musí tam ty občané už respektovat nějaké ty stavební úpravy, které tam už vznikají.
3: Nedávné srážky v Česku přestávají mít efekt. Při vysokých teplotách v následujících dnech se tak pravděpodobně rozšíří sucho. Nejkritičtější situace momentálně zhruba na pětině území Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
7: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád a za zbytku území je šance na srážky. Buď se to týká Polabí v těch nejbližších dnech a nebo potom východu České republiky. Bohužel nestačí to na to, aby se ta situace zásadně změnila.
3: Po ruském útoku na město Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny zemřelo nejméně 6 lidí, z toho 2 děti. Dalších 8 lidí je zraněných, uvedl to šéf městské vojenské správy. Raketa v Kryvém Rihu přímo zasáhla rodinný dům na předměstí. Nejméně jednu oběť má taky masivní noční útok na hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klíčka ruská armáda útočila na metropoli balistickými raketami. Škody hlásí taky v Charkově nebo Lvově.
8: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v mexickém Los Cabos skončil v osmifinále. Wangovi z Hongkongu český favorit podlehl po setech 6-1, 3-6, 4-6. O čtvrtfinále si v Mexiku zahraje ještě Dalibor Svrčina, který se utká s Italem Darderim.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte jasno až polojasno, k večeru přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na horách 27 až 30. Vane většinou slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Božím daru na silnici 25 projedete Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Probíhají tam práce na silnici.
1: Zelená vlna
4: Známe lepší cestu.
8: Víte, co znamená, když se řekne, je to v cajku? To je zajímavá historie. Až budete mít někdy čas, během takových dlouhých zimních večerů se můžete probrouzdat internetem a zjistíte, co to vlastně ten cajk kdysi byl a jak souvisí třeba s látkou nebo s bavlnou. Ale my jsme nešli tak hluboko, tentokrát jsme se zkrátka jenom zeptali dětí, co to znamená, když je něco v cajku. Velký zájem byl o preventivní akci pro motorkáře v Ostrově na Karlovarsku. Vyzkoušet si mohli například speciální brýle, které simulovaly požití drog. Připravená byla airbagová vesta nebo různé testy. I podrobnosti k této zajímavé události si můžete poslechnout v našem vysílání ještě v této půlhodince. Turbo, Vítězslav Vávra nebo Divokej byl, to je hudební nabídka. A já už přeju, ať se vám pěkně vstává nebo probouzí, anebo vyráží ven do slunečného až trochu tropického dne.
4: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Co to znamená, když se řekne, je to v cajku?
1: Že je to dobrý.
2: Že je všecko v pořádku.
3: Že je to super.
4: Že je to něco úplně blbýho, že je prostě jako to nejde.
5: Že třeba něco ztratil.
6: Že to třeba jako udělal špatně, nebo se mu něco ztratilo.
7: A nebo kdyby šel nakoupit, tak mu zavřeli.
8: A třeba, že někomu ojede tramvaj.
9: Třeba, že se někomu něco nepodaří a potom nadává.
10: Že jsme všechno zkazili třeba.
11: Nebo že když to nejde vůbec a málo kdy se to povede, tak hodně lidí to zkazí a řekne si, je to v cajku, ale je to úplně blbý.
12: Že když je něco se špinavý, že tak si řeknou lidi, že to je v cajku.
13: Že je všechno pryč.
14: V cajku znamená to, že je to úplně blbý.
15: Že je to špatný.
16: Že třeba ztratila matka.

0: počasí.
1: Nad Karlovarskem stále vysoké ranní teploty. Na to, že ráno už teď máme nějakých 15 stupňů a jasnou oblohu, no máme se na co těšit, a to potvrzují i meteorologové a varují před vysokými teplotami i Bio je dnes na Trojce. Jak to tedy bude vypadat? Bude jasno až polojasno, večer začne oblačnosti od západu přibývat, ale ani ta nás neochladí a srážky nečekáme. Teploty 32 až 35 stupňů, na Sokolovsku dokonce až 36, na horách do 31 stupňů. Vítr jen slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky dobré, jen teď ráno ještě mírně nepříznivé a večer také místy mírně nepříznivé. No a znovu opakuji, biozátěž dnes Trojka právě kvůli těm velmi vysokým teplotám. Tak na sebe buďte opatrní, ať to ve zdraví přežijeme.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: speciální brýle, testy i například airbagová vesta, to si mohli vyzkoušet motorkáři při včerejší akci v Ostrově na Sokolovsku, v Ostrově na Karlovarsku. Pořádala ji policie České republiky společně se strážníky a BESIPem. Pokud motorkáři splnili úkoly, dostali třeba motolékárničku, alkohol, testry nebo nákrčník. A zájem o akci byl velký.
1: Mohl bych to taky zkusit?
2: Určitě, tady máte.
1: Já jsem si dal teda jedno řídký pivo.
2: No jestli to naše, tak to je ale nealko.
1: No jasně,
2: na to svádět nemůžete.
1: No očkej, já teď se opravdu točím. Teď jsem jako kdybych šel ze skolo točit. Kuželky tu jsou někde.
3: Jaké to bylo?
1: Chce se mi zvracet, děkuju, už to nechci.
3: Stanislave, co říkáte té akci, že si můžete něco vyzkoušet, něco si ukázat?
1: Mně se to moc líbí, vyzkoušel jsem si tamhle tu airbagovou vestu, brýle, ve kterých mi nebylo vůbec dobře. A měl jsem je pár vteřin na sobě, líbí se mi takovýhle akce, proto jsem taky přijel.
3: A ty brýle, tak ty představovaly požití návykové látky, drog? Tak drog, co se dělo, když jste měl na očích?
1: Svět se úplně rozpil a hlava se roztočila. Já, když jsem ty brýle vyzkoušel, tak jsem měl problém stát. Jsem nevěděl, co se děje. Hrozně nepříjemný.
3: To je ta airbagová vesta pro motorkáře.
4: A to se jako nafukuje.
5: Si to vyzkoušej.
4: No tak jo.
6: Pane, se prosím nelekněte toho výbuchu. Jo, no to je dost hlasitý, ale nebojte. To je vlastně bombička a ve chvíli, kdy ta vesta pocítí, že padá, že se týkáte země, tak se vám tady ten bezpečnostní provázek vlastně odsvakne a bombička způsobí, že se celá nafoukne a tím pádem vlastně se nedotknete té země.
4: To jsem to nikdy neviděla.
3: Lenko, jaké to bylo s airbagovou vestou?
4: Lekla jsem se toho, ale jako je to asi dobrá věc, no.
3: Za BESIP je tady Tereza Ungrová. Terezo, a co ještě u vás je tady všechno k dispozici? Tady máme bodový systém, ano.
2: Že si můžou motorkáři vyzkoušet, kolik vlastně bodů dostanou za ty jednotlivé přestupky. A potom tady máme taky nově tablet, kde jsou jednoduché individuální testy.
3: Stanislave, vy teď si zkoušíte test. Jak jste na tom?
7: Zatím ještě nevím, 6. otázka z 10.
3: Lehké, těžké?
7: Tak zatím lehký.
3: Vyhodnocení testu. 80% úspěšnost.
7: Jo, tak jako to je v pohodě.
3: Lucie Machalová z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Všimla jsem si, že si motorkáři můžou vyzkoušet i právě brýle. Ty brýle je přenesou do víceméně do stavu buď opilosti nebo požití drog.
2: My tady máme vlastně rozestavěné takové kužely a oni si můžou vyzkoušet ty brýle vlastně nasadit a udělat si takový jako slalom, po případě se třeba toho kuželu dotknout. A mají o to samozřejmě zájem, protože ta koordinace a celkově to vnímání té reality s těmi brýlemi je úplně jiný a má to vlastně simulovat nějaký stav požití návykových látek.
3: Zájem o akci byl velký. Během půl hodiny tak se přišlo vyzkoušet jak kvízy, tak různé bezpečnostní prvky asi 30 motorkářů. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračemu, stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art? Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Pro celé území Karlovarského kraje platí období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Pod pokutou až 100 000 korun je tak zakázáno rozdělávání otevřených ohňů, pálení klestu a zbytku po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků nebo spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Silničáři dokončují opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Původně měli práce skončit minulý týden v pátek, ale obec ještě požádala o doplnění autobusového zálivu a nového chodníku. Práce by měly skončit zítra. Skalná u Chebu hledá firmu na rekonstrukci a vybudování nové cesty pro pěší a cyklisty, která propojí Františkovy Lázně, část Žírovice, Starý Rybník a Skalnou. Město na to získalo od kraje 1,5 milionu korun. Rekonstrukce by měla začít na podzim. Město Náchod připravilo na zítřek tradiční letní koulovačku na Jiráskově koupališti. Sníh přivezou pracovníci technických služeb ze zimního stadionu zhruba půl hodiny popolední. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že vlna veder a vítr zkomplikovaly hašení. Na místo dorazily posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů. Fotbalisty Jablonce čeká dnes od 18 hodin odveta druhého předkola konferenční ligy s chorvatským Varaždinem. První duel Severočeši prohráli 2-3. A dnes bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Sokolově z důvodu stavebních prací uzavřena část ulice Jiřího z Poděbrad.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylý. Malý.

0: žije jen v úvahách a sebe sám si zapřehá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Dnešní noviny.
2: Je 7 hodin a 38 minut a to znamená, že je správný čas na pravidelný přehled tisku. Témata ze čtvrtečního vydání regionálních novin vybírala editorka vysílání Dana Jelínková. Dobré ráno.
3: Krásné ráno.
2: Tak o čem dnes píše regionální deník?
3: Budoucnost gynekologicko-porodnické péče, to bylo jedním z hlavních témat návštěvy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO v Karlovarské krajské nemocnici. Sešel se při ní s generálním ředitelem Jiřím Štefanem a hejtmanem Petrem Kubisem z hnutí ANO. Vojtěch uvedl, že ministerstvo v současnosti připravuje novou koncepci, na které pracuje odborná expertní skupina. Výsledný materiál by měl být představený na podzim a bude vycházet z odborných analýz a dat. Podle ministra je nezbytné reagovat na dlouhodobý pokles porodnosti a zajistit, aby byla péče dostupná a zároveň bezpečná. V současnosti v regionu fungují porodnice v Karlových Varech, Chebu a Sokolově. V Ostrově porodnici zavřeli v roce 2018.
2: Co se dočteme v deníku Právo?
3: Víc než 15 000 kusů paděleného zboží zabavili plzeňští celníci za první pololetí letošního roku. Jednalo se o oblečení, boty nebo elektroniku. Celková hodnota činila skoro 135 milionů korun. Podle mluvčí plzeňského celního úřadu Marcely Kašparové je uvedené období provedli 96 kontrol.

0: zneužila desítky žákyň. Chtěla po nich intimní fotografie, kde budou nahé, a slibovala jim, že si mohou vydělat i tím, že prodají svá vajíčka. Jenže soud dvojici po zadržení neposlal do vazby a lidé v malém městě jsou o to víc naštvaní, protože obviněním vše mělo procházet 3 roky. Rekonstrukci příběhu obviněné dvojice najdete na titulní straně. Zlepšení hospodářského výsledku za loňský rok ohlásila skupina Sokolovská uhelná. I když společnost opět skončila ve ztrátě, ta není tak hrozivá jako v roce 2024, kdy vykázala 2miliardovou ztrátu. Vedení společnosti vidí v konsolidovaném hospodářském výsledku pozitivní obrat.
1: Dobrou zprávou alespoň končí přehled regionálního tisku a Dana Jilínková, která ho přinesla. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný den všem.

0: počasí.
1: 7 hodin 45 minut, pojďme se podívat, co nás dnes čeká, i když to už určitě tušíte. Nad Karlovarskem stále panuje jasné počasí a poměrně vysoké teploty. Nějakých 21 je v tuto chvíli dokonce i na Klínovci, ale i všude v zbytku Karlovarského kraje, už s východem slunce. Začaly teploty rychle stoupat. Karlovy Vary a Sokolov hlásí v tuto chvíli 18 stupňů, 17 je v Chebu, o stupínek méně Mariánské Lázně nebo Krásné údolí, 12 v Šindelové.

0: Zbytek nečekejte jasno až polojasno, až večer začne oblačnosti od západu trochu přibývat. Teploty 32 až 35, na Sokolovsku dokonce až 36 stupňů a na horách někde mezi 28 a 31. Vítr slabý proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, jeho západní až jižní. Rozptylové podmínky po ránu ještě mírně nepříznivé, stejně takové budou i večer, ale během dne budou dobré. Biozátěž je vysoká dnes kvůli horku na 3. stupni.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvačka Helena Vondráčková. Dozvíte se například i to, jak vzpomíná na pohádku Šíleně smutná princezna. Dívá se na ní někdy?
1: To je fenomén, že jo?
2: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Za modernizaci křižovatek zaplatí CHEP asi 70 milionů korun. Kraslice na Sokolovsku zbourali objekt Plzeňky v ulici Dukelská. V Česku je nedostatek léku na rakovinu prsu. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. CHEP začal s modernizací křižovatek. Po dokončení prací budou bezpečnější a zajistí plynulost dopravy. Upravených bude celkem 18 míst a radnice za to zaplatí zhruba 70 milionů korun. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj, modernizací křižovatek radnice reaguje na nárůst dopravy.
2: Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a trasy už jsou dlouhodobě dány, tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů. Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
1: Město Kraslice na Sokolovsku zdemolovalo objekt Plzeňky v ulici Dukelská. Kvůli havarijnímu stavu už nebylo možné budovu v areálu základní školy využívat pro výuku. Město místo využije k výstavbě nového parkoviště. Pokračuje místostarosta města zvolený za hnutí Hlas pro Kraslice Filip Beneš.
3: Ten objekt byl odstraněn z důvodu především špatného technického stavu, kdy vykazoval značné statické poruchy, proto město přistoupilo v loňském roce k uzavření tohoto pavilonu základní školy.
1: Cena za demolici objektu i výstavbu nového parkoviště je dohromady 10 milionů korun. V Česku od června chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se zatím podařilo zajistit jednu náhradní dodávku z Dánska. Zhruba 1000 balení by už měla být k dispozici v lékárnách, pokračuje ředitel ústavu Tomáš Boráň.
4: Státní ústav pro kontrolu léčiv neurčuje, podle jakého klíče budou léky do lékáren rozdělovány. Tato 1000 balení jde standardně do distribuční sítě. Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
1: Spojené státy v noci opět podnikly sérii náletu na Irán. Podle oblastního velitelství sil CENTCOM šlo o odvetu za středeční iránské útoky na americké základny v Jordánsku. Jejím cílem byly desítky objektů iránských revolučních gard, včetně velitelských center nebo základen na odpalování raket a dronů. Výbuchy se podle iránských státních médií ozvaly na jihu a východě země nebo ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Sport. Česká golfistka Sára Kousková dnes poblíž anglického Blackpoolu nastoupí do druhého turnaje kategorie Major v této sezóně. První odpal Kouskové na Women's Open je na programu po 11:30. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia. Na Sokolovsku až 36, na horách 28 až 31. Vane slabý proměnlivý přes den přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Mezi 138. a 144. kilometrem D6 ve směru na Karlovy Vary je z důvodu údržby uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Víte, co všechno v učebnicích nebylo? Asi bychom toho našli hodně. Učebnice prostě nemůžou pojmout všechno a možná si třeba ani všechno nepamatujeme. Ale v dnešním vydání rubriky stejnojmenné, tedy co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat želvám. Počkejte si, jakou zajímavost našel Martin Písařík. Ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary vám taky už v této půlhodince nabídneme další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát prozradím, že míříme do Sokolovska nebo do Sokolova přímo. A také se zaměříme spolu s meteorology podrobněji na počasí, to bude určitě užitečné. A jak tušíte, budeme také koncem hodiny soutěžit. Neprozradím asi snad moc, když řeknu, že tentokrát navštívíme Pardubice, Chrudim, ale taky Kladno a Prahu a budeme se věnovat divadlu. Myslím si, že víc říkat nemusím. Počkejte si i na soutěž, já nabídnu mezi tím nedělní ráno. Nemusíte čekat až do neděle, zprostředkuje nám ho Pavel Bobek a bude to i Karel Gott anebo Tomáš Klus. Hezký den.
0: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, správný čas zaměřit se tentokrát odborněji na počasí. Odborní, protože v tento čas pravidelně voláme do Českého hydrometeorologického ústavu do Plzně. Dnes má službu Petra Polívková a já ji zdravím a přeju hezký den.
2: Hezký den.
1: Poprosím vás tedy o podrobnosti k počasí. Pojďme začít tím nejbližším. Co nás čeká dnes?
2: Tak dnes nás čeká převážně sluneční den s tropickými teplotami, bude jasno až polojasno, pouze ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu přechodně přibývat, ale ty teploty budou vysoké mezi 23 až 25 stupni na Sokolovsku, tam by mohlo být 26. Na horách tam ty teploty se budou pohybovat kolem 30 stupňů a zpočátku nám bude foukat slabý proměnlivý vítr, během dne přechodně může být místy mírný západní až západní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Teplo tady bude napříč celým krajem, ochladíme se alespoň v noci a co zítřek?
2: Moc se neochladíme, v noci nám ty teploty klesnou mezi 19 až 16 stupňů a zítra ty teploty budou podobné mezi 32 až 35 stupni Celsia. Už bude postupně více oblačnosti, ale zpočátku to ráno dopoledne čekáme ještě skoro jasno až polojasno, potom během těch odpoledních hodin nebo pozdějších odpoledních hodin začne oblačnosti přibývat a zejména v podvečerních a večerních hodinách se místy mohou objevit přehánky nebo i bouřky.
1: Budeme je určitě vyhlížet a budeme doufat, že bouřky nebudou příliš silné. No, meteorologové také vydali výstrahy před těmi výkyvy a extrémy počasí. Určitě to bude na teploty, ale mluví se i o nebezpečí ohně. Jak je to?
2: Na ty teploty, na ty vysoké teploty určitě vydávám i pro Karlovarský kraj, tam je ta hranice zhruba 32-33 stupňů Celsia, takže to nám pokryje skoro celý Karlovarský kraj a zítra tím předběžně to vypadá, že budeme vydávat i výstrahu na požáry s nízkým stupněm nebezpečí.
1: Zkrátka čekáme na vodu a musíme s tím počítat, musíme se chránit. Teď už jsme připraveni i díky informacím Petry Polívkové z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Krásný den ještě jednou.
2: Hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Frančeskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sudetské stopy.
1: Je tu slibovaný seriál Sudetské stopy o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa zajel tentokrát do Sokolovského muzea, kde získal zajímavé tiskoviny.
2: Hele, víš to, že se Sokolov před válkou jmenoval Falkenau?
3: To už ví asi úplně každý, ne?
2: A víš to, že ještě nedávno vycházely noviny Falkenauer Heimatbrief, který psali bývalí rodáci?
3: Cože?
4: Celou řadu ročníků novin pro bývalé Sokolováky, vydávané naposledy ještě před několika lety svazem někdejších rodáků, mají nově v Sokolovském muzeu.
5: Součástí našich nejnovějších přírůstků jsou takzvané Falkenauer Heimatbriefy. To, co tady vidíme, jsme dostali od muzea v Markrevicu.
4: Pojďme si ten název vysvětlit.
5: Falkenau je německý název Sokolova. Do roku prakticky 1945 Falkenau an der Eger. A Heimatbrief znamená, že to je vlastně jakoby dopis domoviny a bylo to pro vyhnané naše krajany.
4: Jak je možné, že vycházel tenhle Falkenauer Heimatbrief v němčině i v roce 1971? To už tady přece žádní Němci nebyli.
5: On vycházel v západní Německu od 50. let.
4: Takže prostřednictvím těchto domovských listů se mohli obyvatelé tehdejšího západního Německa dozvídat, co se děje na Sokolovsku.
5: V tom počátku, kdy bylo těsně po válce, tak se podle těch novin třeba hledali. Tady třeba vidíte Gesuchtwerden, jo, takže tam byly ty informace o tom, co se děje v tom Německu, ale samozřejmě se tam dozvídali, a to si můžeme vzít třeba jiný časopis, třeba co se děje přímo tady v Čechách, protože od nějakých, řekněme, 60. let oni mohli začít jezdit tady do Čech a samozřejmě většinou ukazovali, jak to tady začíná všechno padat a jakým způsobem třeba se ničí tady ta kaplička.
4: Nechybí třeba ani nekrology a tady koukáme na fotografii.
5: Tady je Heimat in Bild, což znamená zase jako vlast v obrázcích a tady ukazujou takzvanou novou Březovou. A je to obrázek z roku 55, kdy vidíme, jak se začalo stavět sídliště na Březové, nebo tady to je obrázek blízko centrální školy v Sokolově, kde vidíme třeba v pozadí evangelický kostel.
4: Nechybí ani vzpomínkové fotografie, tady máme nějakou skupinku z roku 1922 až 1923.
5: Ano, tak to je třeba nějaký spolek středoškoláků, který se jmenoval Teutonia. Pro nás je to skutečně velice cenný zdroj informací, které už někdy třeba jako jinak nejsou k dispozici. A tady třeba zrovna otvírám sokolovské fotbalisty z roku 1920 a to je třeba fotografie, kterou jsme my využili v knize o sokolovském fotbale.
4: Uzavírá další díl seriálu Sudetské stopy ředitel Sokolovského muzea Michael Rund. Ze Sokolova Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu.

0: zpíváte?
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokol v prázdninách pokračuje v úpravách základních škol. Zaměřuje se na učebny i zázemí pro učitele. Mezi největší prázdninové investice patří rekonstrukce učebny fyziky a chemie v areálu základní školy v Křížíkově ulici. V Chebu začala rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. První práce se týkají například výměny umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Na podzim také začne stavba tréninkové haly. Kočičí útulek bez blešek v Karlových Varech se stará o asi 150 koček a v současné době má přeplněné kapacity. Situace je nejhorší za posledních 8 let. Přibývá totiž případů, že se majitelé zvířat odstěhují a zanechají je svému osudu. Podle policie se může jednat o trestný čin. Kvůli nehodě tramvaje, motorky a osobního auta pod Kobeliským náměstím je obousměrně uzavřena Zenklova ulice. Jeden člověk na místě zemřel. Tramvaj vykolejila. Dopravní podnik v Praze proto zavedl náhradní autobusovou dopravu. Česko bude mít v Sýrii po 3 letech zastoupení na úrovni velvyslance. Prozatímní sýrský prezident Ahmed Shara přijal pověřovací listiny Vítězslava Pivoňky. Pivoňka od ledna 2025, tedy krátce po pádu režimu diktátora Bašára Asada, řídil zastupitelský úřad v Damašku jako charge d'affaires. České hokejistky v Chomutově zahájily přípravu na novou sezonu, ve které je v listopadu čeká mistrovství světa v Dánsku. Do něj půjde tým pod vedením nového kouče Američana Briana Idalského. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech v Celní ulici je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřený pravý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: Znělka odstartovala dnešní soutěž. O co budeme hrát? Decibely lásky non-stop nebo Pár přátel, tedy hity Michala Davida, si můžete zaspívat v sobotu 8. srpna od 19.30 na hradě Wildštejn. S diskojízdou Michala Davida Revival se tak můžete vrátit do éry barevných světel, vytáhných kazet a melodií, které dodnes nerozdělili žádný taneční parket. A to vše, jak jsem říkal, v kulisách hradu Wildštejn. Nabízím dvě vstupenky. 8. srpna 19.30 Michal David Revival, hrad Wildštejn, abyste věděli, že se můžete zúčastnit a že vstupenky nepřijdou vníveč. Tak to jenom tak podotýkám. No a jak zní moje otázka? Právě 87 let dnes uplynulo od narození herce, dabéra a divadelního pedagoga s velmi charakteristickým hlasem. Narodil se v Pardubicích, vystudoval strojní průmyslovku v Chrudimi. Po maturitě krátce pracoval v továrně, ale brzy ho přilákalo divadlo. Nedostal se na Damu, ale získal své první angažmá v Kladně. Od roku 1988 skoro 30 let hrál na prknech Národního divadla. To jsou moje nápovědy a mám ještě jednu. Poznáte, o kterého skvělého herce jde?
2: My jsme z Moravy, jako pocházíme náš rod. A maminka samozřejmě chtěla, abych byl lékař. No a my jsme byli dva kluci a sestra a ani jeden jsme to nesplnili. I můj bratr starší byl taky herec a velmi dobrý.
1: A víc nápověd vám už opravdu nedám, teď je to na vás. Tak zvedáme první telefonní sluchátko, kdo pak je tam a ptám se, dobré ráno. Haló, haló, dobré ráno.
3: Dobré ráno,
1: slyšíme se, výborně, ano, děkuju, stlumte si, nebo...
3: Tady Dana Zubence.
1: Tak Dana, tak paní Dano, poznala jste hlas a víte, o koho jde?
3: No já si myslím, že to je Aloj Švehlík.
1: Dano, máte naprostou pravdu. Na první pokus čekal jsem, že to bude obtížné, ale není. Je to tak charakteristický hlas?
3: Určitě.
1: Aloj Švehlík, člen síně slávy Národního divadla, bohužel odešel 2. dubna roku 2025 ve věku 85 let, ale zanechal nám po sobě spoustu krásy a radosti. No a vám také v tuto chvíli přihrál dvě vstupenky na Wildštejn. Poslouchala jste Michala Davida, nebo posloucháte ho stále?
3: No, poslouchám ho, ale nejsem takový fanoušek,

0: počasí.
1: Čeká nás sluneční den, krásný anebo až příliš horký, podle toho, jak moc máte rádi teplo. Už v tuto chvíli máme nad Karlovarském vesměs jasnou oblohu a teploty opravdu začaly šplhat rychle nahoru. 23 stupňů v tuto chvíli v Karlových Varech, ale třeba taky na Klínovci. 22 v krásném Údolí, 19 je v Chebu, 20 máme v Sokolově, 18 máme v Šindelové, anebo třeba také v Mariánských Lázních. Teplota bude stále ještě stoupat, obloha zůstane po většinu dne jasná až polojasná, až večer začne oblačnosti od západu trochu přibývat. Teploty 32 až 35 stupňů, na Sokolovsku dokonce může být až 36 a na horách do 31 stupňů. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý, během dne přechodně místy mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky přes den dobré, večer pak už je čekejte místy mírně nepříznivé a biozátěž, ta je dnes na trojce, zkrátka větší zátěž. Rekordy pro dnešní den ještě připomenu, minimální teplotu 9 desetin nad nulou naměřili v Šindelové v roce 2015, za to

0: 34,8 desetin stupně, v roce 1994 bylo v Karlových Varech. No a pranostika pro dnešní den, ta nám říká, že na svatého Abdona odváží se úroda, to znamená, že pokud vidíte někde zemědělce vozit ještě úrodu, tak je to ten správný čas. Stále zůstávajte s námi, mějte krásný den i ve čtvrtek 30. července v 8 hodin 46 minut.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Večer.

Jana Chaladková, život, její jízda a my také jedeme dál a v tom životě je potřeba se podívat občas do kalendáře. Tak si pojďme ještě připomenout, kdo má dnes svátek. Čtvrtek 30. července, 211. den letošního roku, který je dnem Mezinárodním dnem přátelství a Světovým dnem boje proti obchodování s lidmi a svátek má Bořivoj, slovanské jméno znamenající bojovník. Známí Bořivojové byli rozhodně knížata první a druhý nebo herci Penc a Navrátil a také třeba režisér Bořivoj Zeman. Narozeniny si připomínáme u těchto úžasných lidí, třeba spisovatelky Emily Bronteové, tvůrce automobilů Henryho Forda nebo zpěvačky, herečky a dabérky Aleny Vránové. V dnešní den se v roce 39 narodil i Alois Švehlík, zpěval Paul Anka, herec Arnold Schwarzenegger, i herec Jean Reno dnes oslavuje a připomeňme si i neurochirurga dnešního oslavence Vladimíra Beneše. Naopak odešel v tento den Karel Škréta, malíř a krasobruslařka a Javr Záňová. Tak to je jenom rychlý pohled ještě do kalendária, jaké události budou následovat v dnešní den a co si budeme třeba připomínat v dalších letech. To je tak trochu třeba i na vás. My to budeme sledovat a u vás doufám, že to budou jenom samé příjemné věci. Do 9. hodiny ještě dvě písničky Eurythmics a Plavci a Lukáš Pochylý už vám přeje krásný zbytek dnešního dne. Ať si užijete čtvrtek takhle koncem července, i když bude horko.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Prunéřova na Chomutovsku hořel les, s hašením pomohl vrtulník. Regionální studia Českého rozhlasu povedou dál stávající ředitelé. Plzeň a Karlovy Vary budou mít nového. Některé vysoké školy stále přijímají zájemce o studium v příštím akademickém roce. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. Hasiči likvidovali ve středu odpoledne požár lesa u Pronéřova na Chomutovsku. Podle mluvčího hasičů Milana Rudolfa zasahovalo 8 hasičských jednotek a policejní vrtulník. Příčinou vzniku požáru je manipulace s otevřeným ohněm. Škodu revírník stanovil na 70 tisíc korun.
2: Hasiči zasahovali s automobilovými cisternami, terénními čtyřkolkami, dronem a policejním vrtulníkem pro letecké hašení. Vrtulník provedl 12 schozů. Pro dopravu hasební vody na požářiště vytvořili hasiči 2 čerpací stanice pro dálkovou dopravu vody. Zásah trval 3 hodiny a obešel se bez zranění. Z Prunéřova Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení včera vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler. Na řadu vysokých škol se můžou stále hlásit zájemci o studium. Termíny přijímacích řízení vypsala třeba Univerzita Karlova, Masarykova, Vysoká škola chemicko-technologická nebo Vysoká škola báňská technická Univerzita Ostrava. Podle jejího mluvčího Jiřího Šímy tvořili přihlášky ve druhém kole přijímacích zkoušek asi 20% počtu z kola prvního.
3: Letos je aktuální podíl zatím přibližně 12%. Z tohoto průběžného údaje však nelze dělat závěry. Uchazeči tradičně podávají značnou část přihlášek až v závěru přijímacího řízení. Proto se konečný poměr může ještě změnit.
0: Vysoká škola báňská přijímá přihlášky naposledy zítra. Některé školy ale pokračují ještě během srpna i září. Ukrajinské drony v noci zaútočily na sklad ruského internetového obchodu Wildberries v Penzenské oblasti. Podle regionálního gubernátora tam vypukl požár a jeden člověk je zraněný. Kyjev tvrdí, že firma pomáhá zásobovat součástkami ruskou armádu a proto v posledních dnech míří na její velkosklady. Masivnímu ruskému útoku čelila v noci ukrajinská města od Charkova až po Lvov. Nejméně 7 lidí při nich zemřelo.
4: Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina si v mexickém Los Cabos zahraje podruhé v kariéře čtvrtfinále na okruhu ATP. V něm narazí na Kanaďana Šapovalova.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno, ve večerních hodinách začne oblačnosti od západu přibývat. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na Sokolovsku až 630, vany slabý proměnlivý přes den přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 mezi Karlovými Vary a Bečovem na Teplou jede pomalu vozidlo údržby.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, 4 minuty po 9. Jaké počasí dnes bude, už od nás víte, žádné překvapení, veliké horko. Jak v těchto velmi teplých dnech skladovat potraviny? To je důležitá otázka, my vám poradíme už za pár minut, počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Věra Špinarová za 2:45. Horkému letnímu počasí bychom měli přizpůsobit i nakládání s potravinami, protože ve vysokých teplotách se rychleji kazí. Jaká jsou pravidla jejich skladování v tomto období? Soňa Weizenbachrová se zeptala Jany Hejdové, ředitelky odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání krajské hygienické stanice v Plzni.
1: Pokud spotřebitel nakupuje v letním období potraviny, pak by měl zvážit, jak dlouho ty potraviny, zejména ty rizikové, budou mimo teplotní režim. To znamená, že když si nakoupí nějaké cukrářské výrobky, lahůdkářské výrobky, tak by měl tedy nejenom zkontrolovat, v jaké jsou kondici, jestli nemají prošlý datum spotřeby, jestli pokud je to výrobek, který patří do chladicí vitriny, tam skutečně je. Už na samotné potravině je řadu údajů, které nejsou jenom pro toho obchodníka od výrobce, ale měly by sloužit i pro spotřebitele. Zároveň ten spotřebitel měl zjistit, v jaké kondici je ta potravina, jestli nemá nějaký povrchový sliz, nebo nejsou tam vidět kolonie plísní, není tam nějaká hniloba, a měl by co nejkratší cestou ty potraviny dostat mimo ten neregulovatelný teplotní režim.
2: Určitě není od věci použít při nákupu, když potom přepravujeme ty potraviny, různé chladicí tašky, chladicí boxy a podobně.
1: Určitě tyhle ty možnosti dnes jsou, dokonce řada chladicích boxů, které se dají přímo zapojit v autě, aby tedy ta teplota nekolísala. To je samozřejmě ten ideální stav.
2: Pokud jde potom o to ukládání potravin, jsou nějaká obecná pravidla, kterými bychom se v letním období měli řídit?
1: Začíná to už výběrem potravin při těchto těch teplotách, které v současné době zažíváme, bych volala asi potraviny, které jsou trvalějšího charakteru. Nicméně, pokud ta potravina má být uložena při chladničkových teplotách, tak to samozřejmě dodržovat.
2: Myslím, že nemusíme se bavit o mase, to pochopitelně do chladicího zařízení patří, ale co třeba takové konzervy? Zkazí se při vyšší pokojové teplotě, než obvykle bývá?
1: Existují doporučení výrobce, při jakých maximálních teplotách ten výrobek skladovat, a pokud si to dostane mimo tento režim, tak samozřejmě to riziko tady je. Dalším ukazatelem je, jestli ta konzerva je tedy v dobré kondici, jestli tam není nějaká vypouklina a podobně, aby tam tedy nebyla bakterie, která může potom způsobit onemocnění.
2: Takže případně i konzervu uložit do lednice?
1: Já bych se tomu nebránila.
2: Kečup otevřený patří anebo nepatří z vašeho pohledu do ledničky?
1: Kečup je takový dost obecný pojem, protože záleží na složení toho výrobku, a určitě v těchto teple bych ho nenechávala někde otevřený při teplotě té místnosti.
2: Různé jiné dressingy, omáčky asi běžně skladujeme po otevření v ledničce. Jak naložit s hořčicí?
1: Já se ještě vrátím k těm dressingům, tam je důležité, ten má nějaký datum spotřeby, ale vždycky ten výrobce tam uvádí, že po otevření ta spotřeba je kratší. Často spotřebitelé chybují, že si tedy přečtou, jakou dobu spotřeby ten výrobek má, a zapomenou, pokud je balený, si přečíst, že po otevření tato doba bývá daleko kratší.
2: A k té hořčici, jak ji ukládat?
1: Tak zase hořčice má svoji trvanlivost, pokud je uzavřená, je nějakým způsobem konzervovaná, pokud se otevře. Tady spíš bych apelovala trošku na spotřebitele, protože měli jsme případy, kdy ten spotřebitel, pokud si opéká špekáčky a podobně, tak to namáčí rovnou tedy do toho kelímku, pak to může zkontaminovat a pak samozřejmě může dojít k problému. Takže pokud tedy se servíruje hořčice, tak by se měla přendat do nějaké nádoby, ale dost často právě u takového toho grilování a opékání buštů bývá problém ten, že si namáčí tu grilovanou potravinu přímo do té hořčice a pak bych se bála té kontaminace.
2: Vajíčka. O těch se za běžných podmínek i názory různí, jestli je dávat do lednice. V horkých dnech o tom asi přemýšlet nemusíme, do ledničky automaticky.
1: U těch vajíček je hodně důležité, aby ta teplota nebyla kolísavá, a určitě v těchto parných dnech bych je skladovala při chladničkových teplotách.
2: Jak poznáme, že naše potraviny, jídlo už nejsou v pořádku a že bychom je neměli konzumovat?
1: U těch rizikových potravin možná je výhoda ta, že máme čich, a ten čich je takovou první známkou toho, že ta potravina není v kondici, není typický zápach, tak určitě čich, pak vidíme, jestli na potravině nejsou nějaké kolonie plísní, nebo jestli není nahnělá. V případě, že ta potravina je balená, tak je také nutné sledovat neporušenost obalu, protože to může být také zdrojem kontaminace. Pokud kupujeme ryby, tam tedy ten povrchový sliz, případně změněná barva žáber a podobně, může být takovým tím prvním signálem, že ta potravina není úplně v pořádku.
0: Zvýšenou pozornost je pochopitelně třeba věnovat také přípravě potravin, abychom je dostatečně tepelně upravili. Platí to nejenom v kuchyni, ale i při venkovním grilování.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dneska se vrátíme k oblíbenému pořadu Možná přijde i kouzelník a pustíme si scénku s Ivetou Bartošovou, Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem.
2: Nazdav, Uďo. No, nazdav. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě te uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vemte, kdy to občas sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě tvápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
3: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
2: Čili celá parta.
3: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
2: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
3: Ale Miloš odešel s Věrou.
2: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
3: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
2: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
3: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
2: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo, za to ty máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy,
3: Stáňa tam nebyla.
2: Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že, tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, řekni, a autikuju,
3: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
2: Dušan tam nebyl?
3: Byl.
2: Nebyl.
3: Byl tam.
2: Ale tady nebyl.
3: A tam byl.
2: No dobře, ale klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektivu psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak. No nějaké děvče si musíš najít.
3: Já mám Ivetu.
2: Nemáš. Uďo, nemáš. Nemáš. Ivetko je lepší, když to bude tam slyšet, to teď povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémů, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa?
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Helena Vondráčková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, máme 5 minut po 10:30. Chladná plechovka s pivem nebo limonádou na rozpálené pláži je lákavá, ale pozor, také pro vosu nebo pro včelu. Právě ošetření turistů po bodnutí hmyzem při pití nápojů patří letos na Hracholuské přehradě mezi nejčastější zásahy vodních záchranářů. Ti mají za sebou polovinu prázdninové nepřetržité služby. Podrobnosti za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár zajímavých pozvánek. Rodinné kino u Matoušů v Plzni Bolevci dneska promítá v rámci filmového festivalu Finále Plzeň snímek Mambo Jumbo. Animovaný dobrodružný film začíná v 19 hodin. Nádvoří plzeňského Prazdroje večer rozezní rocková kapela Odyssea. Legendární skupina hraje své písně už několik desetiletí a dnes v rámci léta v Prazdroji zahraje od 20 hodin. U branky ve Smetanových sadech v Plzni zazní od 17 hodin dechová hudba. Řízné vojenské pochody zahraje kapela 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. V rámci hodinového koncertu zazní nejenom polky, valčíky, ale i skladby modernějšího charakteru. Večer plný otázek, smíchu a týmového soustředění můžete zažít na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech. Takzvaný dobrokvíz tam začíná v 17 hodin a jeho výtěžek poputuje na charitativní účely. Netradiční prohlídky Lokeckého hradu nazvané Zlaté ručičky Lokecké představí od 16.30 a od 18 hodin řemeslnou tradici hravou divadelní formou. Návštěvníky čeká setkání se světem porcelánu, modrotisku, šátků, perníčků i originálního lokeckého šperku. No a Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. Nechybí ani historické fotografie vyhlášených koupališť v regionu. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Ve 9:45 začíná zámecké léto, nenechte si ho ujít. Vodní záchranáři na Hracholuské přehradě zasahovali od začátku prázdnin už u 80 případů, podobně jako loni. Mnohem častěji než záchranu plavců, kteří přecení v extrémním horku své plavecké schopnosti, řeší alergické reakce po bodnutí hmyzem. Lidé totiž nevědomky vypíjí vosu nebo včelu ukrytou v plechovce s pitím.
1: Na hladině Hracholuské přehrady kličkují motorové čluny i desítky lidí na paddleboardech. Pláže jsou plné a řada návštěvníků míří do vody. Ne všichni si ale uvědomují, že pohyb v rušném provozu na vodě vyžaduje podobnou pozornost jako jízda na silnici.
2: Pohledu plnost těch lidí, proto vidět, že ten větší takhle, co tady jezdí, tak určitě neotočí na pětníku, rád si prostě pozor a počítá s tím předvídat drobet.
1: Říká pan Petr, který na Hracholuskou přehradu jezdí pravidelně na windsurfing. Doplňuje ho starší rekreant Ladislav Šus.
3: Tady jezdí jak motorový člony, vlastně tak prkna, tak parník, plavci do toho, takže tady docela jako je dost živo. Ne, že by lidi riskovali, to spíš ani ne, to celé se vyhejbá a jsou ochotný, jako není problém.
1: Kromě tragického utonutí 17-letého mladíka na konci června nemuseli během prvního prázdninového měsíce vodní záchranáři k žádnému tonoucímu vyplouvat. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Tomáš Kopáček.
4: Zatím ten počet výjezdů je velmi podobný jako v těch předchozích letech, velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80.
1: Kromě nepozornosti nebo přecenění sil řeší vodní záchranáři na Hracholuskách v letošní sezóně i méně obvyklé zdravotní komplikace. Jednou z nich jsou alergické reakce po nechtěném spolknutí hmyzu z nápojů.
4: V tom předchozím týdnu, ale i v těch předchozích začátcích toho léta, tak velký počet těch výjezdů bylo způsobeno právě bodnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypíjí ve flašce nebo v nějaké právě plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Jsou to alergické reakce, každá osoba na to zareaguje trošku jinak.

0: vysokého vyrovnání teplot, proto tělo nebyla vlastně stresová, to znamená, aby nedošlo například ke krátkému bezvědomí.
1: Při dálkovém plavání mezi plavidly záchranáři důrazně doporučují nosit reflexní plavecké bojky. Ty plavce nadlehčí při únavě a hlavně zaručí, že je nepřehlédnou ani projíždějící motorové lodě. Z Hrachuluské přehrady Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přeji vám krásný den, tady je další vysílání Českého rozhlasu a samozřejmě naše soutěž. My pro vás máme další samozřejmě soutěžení a pochopitelně můžeme si také říct další zajímavosti o našich hradech a zámcích. Začíná náš pořad.
1: Zámecké léto.
0: Ano, je to tak, je tu zámecké léto, my se vydáme na další zámek, ale já mám pro vás nejprve otázku. My jsme řešili už největší objekty. Věděli byste, který objekt, tedy který zámek je u nás tím nejmenším? Tak za úplně nejmenší je považován státní zámek Velké Březno. Nachází se na Ústecku. Drží prvenství jako jeden z našich nejmladších, a tedy nejmenších klasických zámeckých areálů. No a kdybychom vzali nejmenší lovecký zámek, tak tam už jsme byli, tím je Humprecht, je to specifický elipsovitý tvar, o tom jsme tedy mluvili a už jsme ho i navštívili. My se dnes vydáme do městysu Choltice a jaký tam je zámek, tak to už nám potvrdí nebo prozradí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli

0: byly Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
1: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
2: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
1: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
2: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
1: Místní historie.
2: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
1: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
2: Určitě, máme tady několika setleté duby, máme tady krásné platany javorolisté. Ten park je anglického typu a vždycky tady, i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park. Dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
1: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
2: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disku, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
1: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
2: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
3: Zámecké léto.
0: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Děkuji za představení dalšího zámeckého objektu. No pravdou je, že zámek bez nějaké restaurace, kavárny nebo cukrárny, alespoň cukrárničky, jako by ani nebyl. Ono je to velmi příjemné prohlédnout si zámek, pak si sednout, dát si něco dobrého, sladkého, nedbat na linii a popovídat si o tom, co jsme viděli, co jsme zažili a je to skutečně krásné zažití návštěvy. Já vám přeji samozřejmě totéž, i když nevím dnes v tom tropickém dni, jak to bude vypadat, ale v těch objektech některých je docela příjemných látek. Tak hledejte a navštěvujte. No, naše číslo nehledejte, to vám hned prozradíme a jenom řeknu, že můžete vyhrát další zámecký cestovatelský balíček. Máte-li chuť soutěžit, tak jste, doufám, připraveni. Jdeme do toho.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No, doufám, že to nebyla výzva, ať pálí sluníčko, ono bude pálit i bez výzvy. Pavel Habera zpíval, nebo Pavel Habera, 9.55, nejvyšší čas na soutěž. Třetí v pořadí byla Združce paní Monika. Paní Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Já mám takovou nezámeckou otázku, jak prožíváte to tropické období?
1: Snažím se nějak jako moc se nepohybovat, hodně pít, hodně zmrzlinovat.
0: A to je dobrý nápad, hodně zmrzlinovat. No, já jsem mluvil o té cukrárničce u zámku. Byli jste letos na nějakém zámku?
1: Ještě ne. Teď se chystáme do Slovinska, tak tam něco určitě proběhne.
0: Do Slovinska? Já nevím, jaké ve Slovinsku mají zámky. My máme úžasné, když to porovnáte třeba s Francií, tak mají nádherné stavby, ale ty vnitřky nejsou takové jako u nás. Tak paní Moniko, jdeme do toho. Otázka jednoduchá. Na co se mohou těšit návštěvníci dětského prohlídkového okruhu na zámku Choltice? Za A na alchymistickou laboratoř, za B na hladomornu, za C na muzeum vodníku a Černého divadla.
1: Jo, tak to jsem úplně asi přeslechla.
0: Alchymisti, to... hladomorna, vodníci,
1: jasně,
0: divadlo.
1: Jasně.
0: Tak prosím.
1: Ale zkusím Cčko.
0: A zkusila jste dobře, je to opravdu Cčko, muzeum vodníku a Černého divadla. Tyvado. Tak paní Moniko, paráda. Vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Zítra v pátek losujeme výherce soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a zase připomínám, na konci prázdnin budeme losovat tři víkendové zámecké pobyty pro naše finalisty, pro naše výherce z těch všech týdnů. Mějte se krásně, zdravím do Družce, naslyšenou.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschle.
0: A naschledanou se těším s vámi všemi zítra u týdenního finále. Zdraví vás Pavel Kudrna, zítra půjdeme na zámek Nebílovi, to slibuje nádhernou návštěvu. Mějte se hezky a přežijte ten tropický den ve zdraví.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Městská policie Karlovy Vary připravuje 17. ročník Senior Akademie. Chebřeší nové využití objektu základní umělecké školy po jeho přestěhování do jiných prostor. Stavební úřady loni řešily přes 5000 černých staveb. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 35 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovarská městská policie chystá další ročník Senior Akademie. Půjde o 17. ročník vzdělávacího cyklu a celý program je pro uchazeče zdarma. Co akademie účastníkům nabízí, shrnuje mluvčí městské policie Pavlína Masmanidisová.
2: Senior Akademie je to vlastně vzdělávací cyklus, který je orientován na seniora jakožto možnou oběť protiprávního jednání a seniori na té akademii získají informace, znalosti, zajímavosti, které jsou důležité pro jejich bezpečný život ve společnosti.
0: Senioři se můžou do akademie hlásit od 21. srpna do 20. září. Chebu pokračuje rekonstrukce dominikánského kláštera. Za práce město zaplatí přes 170 milionů korun. Po dokončení rekonstrukce se do budovy přestěhuje základní umělecká škola. Město už teď proto řeší nové využití školního objektu, říká starosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
3: Zde se naskýtá možnost rozšíření pro základní školu z kostelního a zároveň i možnost využití kina Art, které v současné době je v objektu klubu Kulturního centra Svoboda a je zde také možnost pro využití pro spolky, které jsou v současné době v Karlově ulici.
0: Rekonstrukce dominikánského kláštera skončí za 2 roky. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat z poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranit přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Hasiči a policisté na východě Polska zasahují u zhruba 10-metrového kráteru. Policie obdržela hlášení o výbuchu v okresi Bilgoraj a v okolí místa našla trosky neznámého objektu. Případ už vyšetřuje polská armáda. Děje se to v době, kdy Rusko opět podniklo intenzivní útoky na Ukrajinu, kde zabilo nejméně 13 lidí, včetně 2 dětí. Údery mířily i na západ Ukrajiny a letecký poplach proto zněl i na několika místech ve východním Polsku. Do vzduchu preventivně odstartovali polské stíhačky.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté do 18 let vyhráli i poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí na Rumunsko. Aby udrželi naděje na návrat do elitní divize A, musí zvítězit.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, na Sokolovsku až 36, na horách 28 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: 2 osobní auta bourala v ulici Československé armády v Kraslicích na Sokolovsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Naše nejnovější čtvrteční zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď jsme pro vás připravili Hanu Zagorovou a také skupinu Olympic. A pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem a bude to velitelka hasičské stanice v Kraslicích, Jana Přícková.
1: Dobré dopoledne

0: 10 minut po desáté posloucháte rádio vašeho kraje a teď už má slovo kolega Radim Jehlík.
1: Pěkné dopoledne s naším dnešním hostem. Obecně není moc žen u českých profesionálních hasičů a už vůbec ne ve vyšších pozicích, notabene u nás v Karlovarském kraji. O to víc jsem rád, když se někdo takový objeví a navíc přijme pozvání k našemu mikrofonu. Ve studiu rádia vašeho kraje je Jana Třísková, od října nová velitelka výjezdové stanice hasičského záchranného sboru v Kraslicích, první žena v regionu na této pozici a zároveň první profesionální výjezdová hasička Karlovarského kraje. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začnu velmi otřele. Co vás přivedlo k hasičům? Byl to dětský sen, nebo jste se k tomu dostávala postupně?
2: Dostala jsem se k tomu postupně. Vlastně manžel je u hasičů, takže vlastně mě ta jeho práce zajímala a přesto jsem se k tomu dostala potom já.
1: Já pokud se nemýlím, tak jste pracovala 8 let jako operátorka tísňové linky, jestli mám správné informace. Co takový operátor musí všechno ovládat, zvládat?
2: Hlavně musí mít pevný nervy, musí být připravený na to, že těch hovorů je spousta a je to se spoustou různých lidí a při různých situacích, takže fakt ty nervy jsou jakoby nejpevněji nebo nejdůležitější, bych řekla. Potom ovládat práci s počítačem, jazykově vybavený operátoři, aby tam byli, aby fakt se domluvili s Němcema, s Angličanama prostě, nebo anglicky, německy. Takže asi tohle je tam na tom nejdůležitější. Trochu mít přehled o mapách, vědět, kde co je v tom regionu, trošku se orientovat jakoby v tom místním regionu, v těch místních částech, protože všechno na těch mapách úplně není. Když ty lidi pak jsou někde ztracený, zoufalí, tak je důležitý i tohle vědět. Takže to je asi nejdůležitější.
1: To mi řekněte, když je to takový stres, co vás na té práci tak bavilo? Že jste tam vydržela 8 let.
2: Tak já bych tam vydržela i díl, ale to nejvíc mě asi bavilo to, že to nebylo, všichni si představí, že ta práce, kdy se v podstatě sedí na zadku, nic se nedělá, ale ta práce je hrozně různorodá. No. Vlastně přijímáme hovory, zároveň ten, kdo přijme hovory, tak potom to pošle kolegovi, který vysílá jednotky, takže jste vlastně furt v tom dění, co se v tom daném regionu v tu chvíli děje, jako co se týče bouraček, vyproštění, já nevím, když jsou někde lidi třeba zaseklí ve výtahu nebo něco, cokoliv, vlastně ta různorodost té práce. No.
1: A to nejtěžší na tom bylo co? Ta komunikace s těmi lidmi na druhé straně?
2: Asi určitě, no, protože někdy jsou ty lidi fakticky zoufalí, potřebují poradit a vy musíte být ten první, kdo jim nějakou tu radu, aspoň tu prvotní radu dá, než tam přijedou ty jednotky, které jim pomůžou.
1: Kdy ve vás uzrála myšlenka, že byste chtěla přejít z toho operačního střediska někam dál? Nebo jak se to vlastně stalo?
2: Tak jako uvažovala jsem o výjezdu v podstatě hodně dlouho, tak já nevím, třeba já plácnu, že v podstatě od začátku toho, kdy jsem nastoupila k těm hasičům, tak ten výjezd se mi líbil jakoby víc než ta práce operátora, protože to pro mě přišlo takový, jsem víc mužský typ, jakoby, že mě baví taková ta mužská práce víc, tak to mě na tom asi bavilo, jakoby, nebo to mě napadlo nejdřív, a když teď byla ta možnost, tak jsem se zeptala, jestli by tam vzali i ženu a klaplo to, no.
1: Náročné, nebo bylo náročné projít nějakým tím výběrovým řízením, splnit všechny fyzické odborné podmínky pro výkon velitelky? Jak to vlastně funguje?
2: Tak vlastně ten přijímacího, nebo ten přijímací proces, tak náročné je, ale pokud jste na to připravený a trénujete na to a jakoby zajímáte se o to, tak si myslím, že není problém to, nebo není možný to nezvládnout tak.
1: Co musíte umět? Kolik musíte umět zaběhnout, udělat kliků, dřepů, já nevím,
2: přesně,
1: co všechno.
2: Přesně, vám to teďka neřeknu, ty tabulky, ale jako je to v podstatě stejný, jako to mají výjezdoví kluci. Takže nevím, třeba 30 kliků, což jako zvládnu já teda osobně, takže i když u těch posledních už funím, ale zvládnu to. Neříkám, že jako bych byla pěkej mistr světa, to ne, ale zvládnu je. Potom vlastně tam je běh, je tam, nevím, přesně vám to teď úplně neřeknu, protože fakt nevím. Teď jsem...
1: To nebyl ani účel toho dotazu, jen tak pro zajímavost. Ještě jedna taková klišé otázka, trošku se za ní omlouvám. Jak reagovali kolegové, když se dověděli, že novou velitelkou bude žena?
2: Začátek byl si myslím hodně velký šok pro ně, protože fakt si mysleli, že si dělám srandu. To bylo znát i z těch hovorů, co mi chodili, jako ty to fakt jdeš dělat a jako takhle podobný hovory byly. A teď si myslím, že jako už se na to zvykají, už to je jako lepší, no. Ale ten začátek si myslím, že byl šok i vlastně pro mýho muže, no. Protože ten to taky netušil, až když jsem mu to jako oznámila, že do toho teda jdu. Takže myslím, že to byl jakoby šok pro všechny, no.
1: I na to se za malou chvíli zeptám. Jana Třísková je naším hostem.

0: Jak vypadá běžný den na vaší výjezdové stanici u vás v Kraslicích? Jak si ho máme představit?
1: Tak můj výjezdový den je ten, že v podstatě zalezu do kanceláře a celou dobu se hrabu v papírech, ale co se týče jako dne kluků na stanici, tak vlastně ráno si přeberou techniku od předcházející směny, popovídají si o tom, co bylo ten den předem, po nějakých závadách, pokud byly nebo něco, přeberou si tu techniku, pak teda mají snídani a potom je čeká vlastně odborná příprava, kdy se vlastně jako připravují, učí se, protože furt se fakt něco učíme, máme to fakt strašně jako moc, co se musíme učit, připravují se na různý cvičení, na místopis si školí vlastně toho svého okrsku, kde jezdí nebo jako kde se pohybujou. Potom mají klasický oběd, odpoledne je fyzická příprava, takže kluci chodí do posilky nebo hrajou, nevím, fotbal, různé hry sportovní, aby prostě se fyzicky připravovali. No a pak prostě běžné, pak přichází jakoby večeře a pak už má jakoby takový jako v uvozovkách klid, kdy hodnotí, co ten den bylo, co se dělo, co zvládli, co nezvládli, co je lepší udělat a podobně. A já když, můžu, tak se k ním při něčem připoju, když na to mám prostor, ale teď zatím je to fakt hodně, že se spíš hrabu v těch papírech.
0: Jste začátcích stále. Uh-huh. Kolik lidí tvoří váš tým a jaké typy zásahů jsou ty nejčastější? To jsou nehody dopravní?
1: Jo, takže u nás je 15 kluků, jakoby je to po třech směnách ABC, na každý směně mám 5 kluků, nebo 5 hasičů a nejběžnější jsou asi ty dopravní nehody, požáry, na těch, tohle nejčastěji.
0: Těch výjezdů je kolik? Kolik si můžeme představit výjezdů denně, měsíčně, týdně? Nevím,
1: tak já jsem si jako myslela, že u nás těch výjezdů bude teda míň, protože jsme malá hasičská stanice a od té doby, co jsem tam, tak každý den minimálně jeden výjezd máme. Zatím.
0: Jestli nepřitahujete průsvihy.
1: Tak mi to nějak připadá, ale doufám, že ne.
0: Jsou nějaká specifika vaší služby tím, že jste v příhraničí, vyrážíte třeba pomáhat kolegům do sousedního Německa? Jak funguje tahle spolupráce?
1: Určitě ta spolupráce tam funguje. Buď my jezdíme do Německa, nebo Němci naopak k nám, když je potřeba víc jednotek, například přihášení, teď mi napadá, já nevím, nějakých lesních požárů.
0: Když se řekne velitelka stanice, co vlastně to obnáší? Vy jste říkala papíry a tak dále, takže vlastně se chci zeptat, jak velkou část práce tvoří ty samotné zásahy a jak moc je to administrativa nebo organizace?
1: Tak pro mě teďko zatím je to víc ta administrativa, vlastně ty papíry, jakoby různě, co se musí udělat, plus zařídit celý ten chod té stanice, řídit, jakoby, aby to fungovalo, aby všechno bylo tak, jak má. A ten výjezd se mě zatím týká minimálně, protože v podstatě fakt začínám i s tím výjezdem, takže se teprve taky učím to, co se týče toho výjezdu. A vlastně teďko spíš fakt se mě týká ta administrativa a ty různý cvičení ne, ale odborný přípravy, abych prostě byla platným členem té jednotky.
0: Asi se setkáváte i s názorem, že ženy do výjezdu nepatří. Jak se s tím vyrovnáváte? Nebo jak argumentujete?
1: To je častý téma teďko a setkávám se s tím často. Ženy do výjezdu si myslím rozhodně patří. Několik žen už ve výjezdu v republice máme, takže si myslím, že to můžou potvrdit, že do výjezdu patří a je fakt důležitý, aby byly jako dobře fyzicky připravený, protože ta práce hasiče je opravdu náročná. Myslím tím výjezdovýho hasiče, který opravdu jezdí na ty určitý zásahy.
0: Kolik vlastně žen je, ať už v Karlovarském kraji nebo republice, máte nějaká čísla v hlavě? Kolik vás je?
1: V Karlovarském kraji si myslím, že jsem já teda teď, jako, že co se týče profesionálních hasičů, v dobrovolných jednotkách ženy máme, takže to je úplně super. A vím, že v Praze začínala první holčina, která vlastně byla přímo do výjezdu a dvě velitelky jsou v Olomouckém a v Zlínském kraji, se myslím, velitelky stanic a zbytek to nemám nějak tušení, ale vím, že po republice už jako je těch žen spousta ve výjezdu, za což si myslím, že je super.
0: Určitě. Jaké pozice ale většinou těch hasičů tady zastávají, když to není ten výjezd? Je to operační středisko a podobně?
1: Určitě operační středisko, ochrana obyvatel, vyšetřovatelé požáru nebo vyšetřovatelky požáru, takže spíš tyhle sty, jakoby zařazení už jako žen u hasičského sboru.
0: Jana Třísková je stále naším hostem.

0: příští chvíli bude naším hostem Jana Třísková, od října nová velitelka výjezdové stanice Hasičského záchranného sboru v Kraslicích, první žena v regionu na téhle pozici. Vy už jste to prozradila, váš manžel je taky výjezdový hasič v Sokolově, pokud se nemýlím.
1: Ano, na centrální hasičské stanici.
0: Jaké je to mít doma dva profíky hasiče?
1: No, já myslím, že dobrý. Já si myslím, že super. My se tak nějak doplňujeme, o práci teda moc nemluvíme.
0: To jsem se chtěl zeptat, řešíte doma práci?
1: Radši ne, no, my jsme se u toho vždycky hrozně pohádali, takže ne, takže práci neřešíme.
0: Že žena má jiný názor a pohled než muž?
1: No, většinou, když ještě jsem dělala na operačním středisku, tak to bylo právě, proč jste tam poslali tohle, neposlali jste tohle, takže jsme se jakoby dohadovali, tak jsme zjistili, že my dva se o práci bavit nemůžeme, ale teď, když se potřebuji na něco zeptat a něco jakoby si doplnit z toho výjezdu, tak to se za ním chodím a ptám se.
0: Počkejte, vy jste teoreticky posílala vašeho manžela do práce, když to
1: jo, když jsem byla na operačním středisku, tak jo, no. Mm-hmm. Byl rád vždycky.
0: Dá se říct, že vám zkušenosti z toho operačního střediska nějak pomáhají teď v roli té velitelky?
1: Určitě, jo, no. Jako je to takový, že mám aspoň utříděný to, co jsme jako z toho pohledu operačního střediska, tak vím, nebo myslím si, že vím, co by jak mělo být a spoustu těch věcí, co třeba ty výjezdoví kluci úplně neví, tak to vím zase já, nebo si myslím, že to vím, takže jim to říkám a na tom se pak vždycky dohodneme, co a jak. Takže si myslím, že jo, že mi to pomáhá hodně.
0: Když vyrážíte k zásahu, co je nejvíc stresující, náročné? Asi se dostaneme k dopravním nehodám a dětem. Trošku odhaduji, ale možná
1: se
0: mýlím.
1: Určitě. Já teda u zásahu ještě úplně nebyla. Byla jsem u jednoho a to bylo jenom jako naštěstí teda jenom lehká dopravní nehoda, nebylo to nic jakoby závažného. Ale myslím si, že vždycky je to o tom, když kluci přijedou k dopravním nehodám a když jsou tam děti, tak to rozhodně, no. Tam si myslím, že to vždycky je pro ně nejvíc stresující. A nebo nedej bože, teda někdo z rodiny, když by se tam ocitl nebo tak, no.
0: Vám někdo pomáhá po té psychické stránce?
1: Máme psychologa vlastně hasičského záchranného sboru našeho, takže vždycky je tam nějaká ta intervence po těchto zásazích.
0: Úplně by vám prý nevonil odchyt hadů, protože máte fobii. Stává se, že hasiči se občas setkají se situací, která je, řekněme, mimo jejich komfortní zónu? A no, jsou to právě tihle hadi nebo něco dalšího?
1: Já si myslím, že určitě, no. A myslím si, že i spousta kluků se bojí hadů, takže když potom jedou k zásahu s odchytem toho hada, tak si myslím, že to pro ně není úplně jako příjemný, takže si myslím, že i takovýhle situace se stávají, no. Ale musí se to zvládnout, no. Já myslím, že by ho teda ve finále taky nějak chytla, ale nevím.
0: I kromě hadů ještě něco, co byste
1: nemusel? Nebudu říkat. Přesně vím, jak by to pak dopadlo.
0: Dobře, chápu. Poslouchají kolegové, je mi to, je
1: no
0: mi to jasné. Zmínila jste dobrovolné hasiče. Jak funguje spolupráce profíků a dobrovolných hasičů, ať už v Kraslicích nebo obecně?
1: Já si myslím, že obecně funguje skvěle a že díky za Bohu za ty dobráky nebo dobrovolní hasiče, omlouvám se za to slovo dobráky, ale mám to tak jakoby daný, že nemám to daný handlivě. Jsou to fakt pro mě jako úcta k ním velká fakt, protože jsou u těch zásahů kolikrát i první a fakt ty kluci jdou ze svýho volna vlastně v podstatě za nic a pomáhají lidem, takže si myslím, že velká úcta k ním.
0: Co by veřejnost vlastně měla vědět o vaší práci a často podceňuje ji, nevidí? Co byste měli zviditelnit?
1: Kolik toho je, jako celkově, kolik toho je, ty kluci musí být fyzicky připravený, mají spoustu učení, jo. Je to o tom, že po každém zásahu přijdou, musí se zase něco učit, jako kolikrát se ani nejsou schopní najíst, protože těch zásahů je třeba 2-3 na jednou a z jednoho přejíždí na druhé, jako myslím si, že fakt je jako obrovská poklona fakt před všema hasičema, protože jsou to fakt borci.
0: Máte nějaké plány do budoucna, profesní, osobní? Teď jste velitelkou, co dál?
1: Chtěla bych tam zůstat co nejdýl na této pozici a fakt se to dobře naučit, abych fakt jako byla platná těm klukům a aby nám to tam spolu klapalo, no.
0: Já věřím, že to dopadne, ať se vám daří. Děkuju za váš čas i odpovědi. Já se budu těšit už teď na příští setkání s vámi, tak se mějte hezky a zase někdy. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

rádio vašeho kraje a Václav Neckář, 6 minut po půl jedenácté. V údolí řeky Ohře na daleko Karlových Varů vzniká biokoridor, který by měl pomoct k záchraně ohrožené užovky stromové. I kvůli tomu instalují ochránci přírody podél staré železniční trati takzvané plazolapky. O co jde, se dozvíte v naší reportáži za pár minut.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mezi Kyselkou a Vojkovicemi na Karlovarsku vzniká území, které by mělo podpořit záchranu kriticky ohrožené užovky stromové. Její výskyt odborníci potvrdili nejen v blízkých Doupovských horách, ale také podél řeky Ohře. Takzvaným biokoridorem se v tomto území stane historická železniční vlečka.
1: Takhle to vypadá, no. To jsou takový ty plazolapky.
2: Ty plazy toho využívají v době, kdy se potřebují nahřát, no.
3: S Radkou Musilovou, odborníkem na ochranu přírody, jdeme po okraji železniční vlečky. Vedle ní je tady na zemi položený jakýsi obdélník gumovitého materiálu. Právě pod tím se prý hadi rádi schovávají. Teď je ale teplo a žádná užovka tady není.
2: No samozřejmě velká vedra tomu neprospívají. Ten had samozřejmě stejně tak jako potřebuje teplo, tak ale si musí dávat i pozor, aby se nepřehřál. Takže to má pak zapotřebí přizpůsobit tu dobu, kdy se ty plachtičky kontrolují.
3: Vy těmto místům říkáte plazolapky. Kolik jich tady kolem vlastně máte?
2: Máme tady takových jakoby 10 lokalit, které pravidelně sledujeme a samozřejmě už se nám tady letos jako 3x stalo, že jsme byli úspěšní.
4: Tady vedle nás hned je kamenná zítka, takže to je také místo, kde vlastně užovky nacházejí úkryt a vlastně podél té trati podobných míst je mnoho. To znamená přirozené místo pro tento typ hadu.
2: Ano, přesně tak. Oni ty hadi mají hrozně rádi kamenné zítky. A ten had se vlastně na té zítce vyhřívá a v případě jako nebezpečí může hned vlastně utéct. Takže je to pro ní nejpřirozenější biotop.
3: V blízkosti historické železniční vlečky mezi Vojkovicemi a Kyselkou vzniká biokoridor, který by měl vytvořit podmínky pro výskyt a monitorování kriticky ohrožené užovky stromové. Ta je největším a nejvzácnějším hadem v Česku.
2: Ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vysvětluje Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která se na projektu záchrany užovky stromové podílí. Náklady nejsou velké, stačí prostě podél 8 kilometrů dlouhé vlečky prostředí přirozeně udržovat.
2: Všude kolem je třeba zemědělská krajina a v případě, že se ty lokality nekosí, neprořezávají se, tak vlastně zarůstají. Ty živočichové potřebují i jiné stanoviště než jenom les.
3: Hlavním cílem je u staré trati podpořit přirozený výskyt mnoha druhů živočichů, nejen vzácné užovky.
2: Druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
3: Dodává za firmu Matony Lucie Štefanská. Záchranu užovky stromové v údolí řeky Ohře společnost zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod za spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Každý z nás si určitě vybaví chvíli, kdy jako dítě poprvé vyrazil trochu dál od domova. První prázdniny u babičky, první tábor, výlet bez rodičů, dobrodružné dny strávené s kamarády. Jaká prázdninová dobrodružství z dětství si do dneška pamatujete? Jaké byly ty vaše první dny bez rodičů? To je téma dnešní noční linky. Těší se na vás Jarka Barboříková po 23. hodině. Za 5 minut 11. Počkejte si na zprávy.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlovarském kraji platí zvýšené nebezpečí vzniku požárů. V údolí řeky Ohře vzniká biokoridor pro ohrožený druh užovky. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí podle odhadu statistiků vzrostla o 2%. Dnes bude jasno až polojasno, ve večerních hodinách oblačno a teploty do 35 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí v Karlovarském kraji požáry. Hejtman proto vyhlásil pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, kdy nesmí lidé rozdělávat oheň ve volné přírodě, používat pyrotechniku nebo spotřebovávat vodu z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Pokračuje hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
4: Tak jako jsme to již udělali před časem, bylo nutné vyhlásit prostě to nebezpečí vzniku požáru, které samozřejmě obnáší určitá úskalí, doporučení. Rizika nařízení, takže lidé by se určitě měli řídit, protože to je pod sankcí tímto rozhodnutím a věřím teda, že se ta doba zlepší.
3: Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100 000 korun. V blízkosti historické železniční vlečky mezi Kyselkou a Vojkovicemi na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou. Ochránci přírody v blízkosti železniční tratě vytvářejí podmínky pro hnízdění a život. Pozorování v uplynulých dvou letech přitom prokázali výskyt užovky stromové v okolí nedaleké Stráže nad Ohří na kraji Doupovských hor, říká Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která projekt v blízkosti drážního tělesa umožní.
5: Zajímavé je to tím, že ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vytvoření biokoridoru pro užovku má podpořit biologickou rozmanitost přírodního prostředí, ve kterém vyvírají minerální prameny. Česká ekonomika od dubna do konce června vzrostla meziročně o 2%. Odhaduje to Český statistický úřad. Oproti prvnímu čtvrtletí roku tak hrubý domácí produkt stoupl o 0,4%. Meziroční růst HDP podle statistiků ovlivnily vyšší výdaje domácností a rostoucí zahraniční poptávka. Za růstem oproti začátku roku podle něj stojí větší zahraniční vývoz než dovoz. Zaměstnanost meziročně stoupla skoro o 1%. Počet obětí úterního zemětřesení v Japonsku vzrostl na 28 lidí, uvedl to mluvčí vlády Minoru Kihara. Otřesy o síle 7,1 stupně zasáhly ostrov Kjúšú. Stovky záchranářů dál prohledávají trosky zříceného nákupního centra ve městě Kašima. V budově po zemětřesení podle vyšetřovatelů zřejmě vybuchl unikající plyn. Silné zemětřesení na jihozápadě Japonska poškodilo množství budov a silnic.
1: Počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů Celsia, vane slabý proměnlivý přes den přechodně místy mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Osobní auto s motorkou bouralo v Jungmanově ulici v Chebu a nehoda dvou osobních aut v ulici Československé armády byla odstraněna. Komunikace by měla být průjezdná bez omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: V Přejeme stále krásné dopoledne, máme 4 minuty po 11. Mniši z cisterciáckého řádu přišli do Plas už ve 12. století, protože nosili bílý oděv, říkalo se jim bílí mniši. V klášteře měli i biliárový salon, kde se mohli bavit. Vyráběli taky sladký prášek na zažívací potíže, který vyváželi do celé Evropy. Víc vám řekneme za pár minut.
1: Dobré dopoledne

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska tuto rubriku věnujeme cisterciáckým mnichům. V roce 1145 přišli do Plas, postavili tam klášter a začali kultivovat okolní krajinu. Zůstali tam do doby, než klášter v roce 1785 zrušil císař Josef II. Pozůstatky jejich činnosti ale můžeme obdivovat dodnes.
2: Teď jsme v budově konventu Plaského kláštera, nyníž co to jde, jsme u samotných základů stavby, barokní stavby a jsme u kontrolního vodního zrcadla, kde se do dneška 4x denně kontroluje výška hladiny, teplota a kvalita vody.
3: Vysvětluje kastelán Plaského kláštera Pavel Duchoň. No, jak je na tom hladina vody teď?
2: Je na tom tak, jak má. My musíme vlastně hlídat její rozmezí tak, aby jí nebylo příliš moc a nebo příliš málo. Ale nesmí překonat 70 cm, což teďkonc nemá. A je to všechno v pořádku.
3: Teda tady je zima.
2: Čtvrt roku zima, čtvrt roku chladno. Plaský klášter stojí na vodě. Cisterciáci obecně byl řád, který uměl fantasticky nakládat s vodou. Vznikl tady unikátní vodní systém, založený na 5103 dubových pilotách, což se snažíme návštěvníkům ukazovat během speciálních prohlídek.
3: Průvodkyně Monika Tuková právě odevírá dveře a tady už jsou mnišská roucha.
4: Nacházíme se v šatně. Je to místnost, která je součástí i prohlídkového okruhu a my tady návštěvníkům představujeme mnišské hábity. Jsou to bílé kutny, je jich tady zhruba 20 pověšených, s tím, že v době kláštera těch hábitů tady mohlo viset až 60, což zhruba odpovídá počtu mnichů, který tady v té době žil. Jsou to čisté bílé kutny, cisterciáci byli známi jako bílí mniši. Je to slavnostní oděv.
3: Jak se mniši bavili, pokud tedy vůbec se mohli nějak bavit?
4: Tady třeba přímo v konventě v Plasích je dochovaná místnost, která byla biliárovým salonem, takže tady měli kulečník, máme dochované z inventářů, že ten kulečník měl bílé sukno, měl 11 tak, takže mohl hrát možná až 11 hráčů a byla to místnost, kterou vlastně mohli navštívit v rámci svého osobního volna.
3: Tak, a teď jsme kde?
4: Vstoupili do separací, nebo taky by se dalo říct vězení. Nicméně tyhle ty tři místnosti máme zprávu o tom, že byly použité jenom jednou. A v té zprávě, která se zachovala, se mluví o dvou mniších, kteří chtěli zavraždit opata. A to se provalilo ještě v rámci příprav, tak byli sazeni tady do vězení.
3: Tady před námi je jáma, která vede dost hluboko.
2: Vede hluboko asi přibližně 3,5 metru.
3: Doplňuje znovu kastelán Pavel Duchoň.
2: Jsou zprávy o tom, že takový mnich, který se extra protivil nějakým řízením opata nebo byl extra spupný, tak ho přivázali na žebřík, šoupli ho tady dolů do této kopky. Byl přibližně po pás ponořen do vody, která má neustále kolem 8 stupňů. Je to voda spod základů této budovy a zaklopili ho na chvíli kamenem. Pak byl se vytažen zpátky sem do temnice, do té prostory, která je tady nahoře a tady se odpikával zbytek trestu.
4: Tady ve stěně vidíme dřevěný otáčivý turniket, tím se podávalo jídlo. Sem do vězení tak, aby předání toho pokrmu proběhlo bezkontaktně, takže ten člověk byl opravdu izolovaný.
3: Vysvětluje průvodkyně Monika Tuková. Je tady v Plasích něco typické pro cisterciáky, co třeba není na jiných místech, kde také žili a působili?
4: V Plasích v době barokní vznikla poměrně slavná lékárna, kde se vyráběl plaský prášek, to byl takový lék na zažívací potíže. Měl sladkou chuť, tím byl oblíbený. Plaský prášek se stal fenoménem po celé Evropě, byl vyvážen daleko a ta výroba skončila se zrušením kláštera.
3: A co způsobovalo tu sladkou chuť?
4: Recept na plaský prášek se zatím nenašel, tak z čeho se přesně skládal, to těžko říct.
3: V klášteře můžete navštívit několik prohlídkových tras, na vodní systém je ale potřeba se objednat. Z Plas na severním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program 12 minut zbývá do půl dvanácté. Mezi Antiglem a Čeňkovou Pilou se rozprostírá 7-kilometrové údolí divoké řeky Vidry, které patří k nejvyhledávanějším místům Šumavy. Na proslulou naučnou stezku se vydal také náš regionální stopař a ze Šumavy se přihlásí do vysílání už za chvilku. Přejeme vám příjemný poslech a stále krásné dopoledne teď i s Miroslavem Žbírkou.

0: Rádio vašeho kraje za 3:30.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Cesta podél balvanitého koryta řeky Vidry láká ročně tisíce turistů na Šumavská kamenná moře i známou Turnerovu chatu. Trasa je oblíbená mimo jiné, protože nabízí mírný profil a zvládnou ji rodiny s dětmi nebo seniori. Procházka kaňonem má ale i svá pevná pravidla a specifickou logistiku, na kterou je dobré myslet dopředu. Ze Šumavy se teď hlásí do vysílání náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Přeji krásný den. Dvouhodinová procházka po naučné stezce po Vidří vede z Antiglu stále z kopce po spevněném povrchu. Zásadní ale promyslet návrat, protože cesta vede pouze jedním směrem a šlapat 7 kilometrů zpátky do kopce by bylo velmi náročné. Praktickým řešením je nechat auto v cíli na Čeňkově pile a na start ke kempu na Antiglu se vyvést místním autobusem. Cestou je nutné počítat také s tím, že na trati platí striktní zákaz vjezdu pro cyklisty.
0: Když se po té trase teď sám procházíš, asi nám můžeš říct, jak dobře je cesta přístupná třeba pro osoby na vozíku nebo pro rodiny s kočárky.
2: Kočárky cestu zvládnou bez problémů, ale pro vozíčkáře jde o středně náročný terén. Problémem jsou odvodňovací stružky, mírný štěrk a hlavně nový 200-metrový úsek z makaramového povrchu u odbočky na Jelenov. Vozíčkář se tu neobejde bez doprovodu, a to kvůli nájezdům u dřevěných vyhlídek nebo přístupu k občerstvení na Turnerově chatě.
0: Na co dalšího by si měli výletníci před výšlapem připravit z hlediska výbavy nebo počasí v kaňonu?
2: I když je na 7-kilometrové trase možnost zastávky na Turnerově chatě, vyplatí se mít v batohu vlastní pití a pevnou obuv. Horská řeka vytváří v kaňonu chladnější mikroklima, takže se v údolí drží nižší teplota než na okolních hřebenech, což v těchto rozpálených dnech může být velice vítané.
0: Ze Šumavy Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Krásný den do Plzně.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Ještě vám dneska dopoledne dlužíme kalendárium, jaká témata tentokrát připravil kalendář a také Petr Jungmann. Podíváme se na Karlovu univerzitu, také na Ještěd a připomeneme si legendárního Františka Venclovského a bude to už po písničce skupiny Dire Straits. 4 minuty po půl 12. Pěkný poslech.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední červenec máme čtvrtek 30. Svátek má Bořivoj a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Karlova univerzita měla za sebou v roce 1366 sice 18 let existence, ale stále neměla pevné místo pro výuku. To před 660 lety založil Karel IV. Karlovu kolej s knihovnou. Základní kámen hotelu a vysílače na Ještědu u Liberce byl položen přesně před 60 lety. Jedinečný hyperboloid Karla Hubáčka patří mezi národní kulturní památky. Legendární František Venclovský pronesl tuto slavnou větu před 55 lety v roce 1971. A právem, jako první občan Československa právě přeplaval kanál La Manche. Potřeboval na to 15 hodin a 26 minut. Před 5 lety vylovil další zlatou olympijskou medaili ze slalomářského kanálu v Tokiu náš Jiří Prskavec.
3: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Jeho jízda byla impozantní.
4: Poslal jsem to napřímo a od té doby už jsem to jenom tlačil. A o to krásnější bylo, když jsem dojel do cíle a měl jsem takovýhle náskok a stal jsem se olympijským vítězem.
2: A o pár hodin později to rozbalil jeho kamarád Lukáš Krpálek.
3: Lukáši, vydrž ještě 5 vteřin!
2: Na olympijském tatami v chrámu Juda v Budokanu přepral zase úplně všechny a podruhé vybojoval olympijské zlato.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Tentokrát už v nejtěžší kategorii. 85. narozeniny slaví Kanaďan, hudební legenda Paul Anka. 65. je Raymondovi Langstonovi z kriminálky Las Vegas, herci Lawrence Fishburnovi. A já přeju hezký den.

Posloucháte rádio vašeho kraje, to byl Jiří Schillinger, 11:45. Naše dnešní babské rady vás naučí, že pořádek doma nevzniká díky velkému sobotnímu úklidu, ale díky dodržování malých každodenních návyků. Za chvilku. Neboj

0: Pražské rady.
1: Menší byty jsou na úklid více náročnější než ty velké. Každý nepořádek je zde totiž vidět dvojnásob a proto se vyplatí být pečlivý. Zopakujme si pravidla prevence pořádku v domácnosti. Zbavujte se včas nepotřebných věcí. Snažte se je darovat, najít jim užitečné využití nebo je vytřiďte prostě do odpadu. Obecně méně věcí znamená méně úklidu, méně organizování a méně vizuálního nepořádku. Zvykněte si věci hned, znovu opakuji hned, ukládat na místo, které je pro ně určené. Jsou to totiž právě rozházené kusy oděvů, neuklizeného nádobí a dalších drobností, které nepořádek vytvářejí. Pokud je oblečení špinavé, patří do koše na prádlo, boty do botníku, obaly od jídla a pití do odpadkového koše. Překonejte pohodlnost, ať se tento zvyk okamžitého úklidu stane přirozenou součástí fungování ve vaší domácnosti. Buďte důslední a trvejte na tom, aby takto uklízeli i ostatní členové rodiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála, s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
1: Zemědělci v Karlovarském kraji sledují dopad sucha na výnosy pícnin. Křižovatka v Děpoltovicích na Karlovarsku bude znovu průjezdná od konce týdne. Zájemci o studium na vysoké škole můžou ještě na některé fakulty posílat přihlášky. A dnes bude jasno až polijasno, teploty do 35 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Situace se sklizní pícnin je mezi zemědělci v Karlovarském kraji rozdílná. Některé podniky mají výrazně nižší výnosy, jiné mají krmiva dostatek a nadbytek prodávají. Všichni se shodují na tom, že stavy dobytka kvůli krmivu snižovat neplánují. Většina farmářů teď čeká na druhou seč v září a sklizeň dalších plodin, které rozhodnou o stavu krmiva na zimu. Stejně tak jednatel farmy Zepir na Chebsku Jiří Vacek.
2: Obáváme se ještě o výnos kukuřice, která je výborně vzrostlá, dobře odkvetlá, ale teď potřebujeme, aby měla vodu, aby nalila palice a udělala výnos, a to je u nás taky ohrožený. Takže seno, pícniny, co se týká sena, že v pořádku, dostatečný, ale kukuřice je významně ohrožená.
1: Silničáři dokončují opravu křižovatky v Děpoltovicích na Karlovarsku. Původně měli práce skončit minulý týden v pátek, ale obec ještě požádala o doplnění autobusového zálivu a nového chodníku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: Realizace těchto úprav si vyžádala prodloužení termínu stavby přibližně o 5 dní. Aktuálně probíhají poslední dokončovací práce a terénní úpravy. O předčasné užívání stavby již bylo požádáno a křižovatka bude znovu otevřena nejpozději v pátek 31. července.
1: Některé české vysoké školy ještě nabízejí volná místa pro studenty od letošního podzimu. Hlásit se je možné na bakalářské i magisterské obory. Volná místa jsou stále i na Karlově nebo Masarykově univerzitě, ČVUT i vysokých školách v Ostravě a Plzni. Neexistuje ale žádný centrální registr volných míst a je proto potřeba hledat na stránkách jednotlivých škol nebo i fakult. Liší se i termíny a podmínky pro podání přihlášek. A rozsáhlé lesní požáry ve Španělsku se hasičům postupně daří stabilizovat. Pod kontrolou ale ještě nemají oheň v provincii Castellón na východním pobřeží země. Plameny tam ničí porost už pátým dnem. Hašení komplikuje silný vítr.
4: Horúca noc, nízka vlhkosť a vietor sú faktory, ktorých sa obáva 1200 hasičov, ktorí v oblasti pracujú v turnusoch. Ich hovorca Antonio Rodrigo včera uviedol, že ani najbližších 48 hodín ešte nebude jasné, či sa plamene podarilo skrotiť. Najpesimistickejšie predpovede uvádzajú, že v oblasti La Valle Uxó bude horieť až do víkendu. V evakuácii preto naďalej zostáva 10 000 miestnych obyvateľov. Makropožiar v madridskom regióne naopak vyhlásili už za technicky stabilizovaný. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas. Sport.
1: Už zítra začíná mistrovství Evropy ve veslování. V italském Varese se představí 6 českých posádek. Hlavními medailovými adepty budou Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou. Ty v letošní sezóně ovládly světový pohár na dvojce bez kormidelnice. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 32 až 35 na Sokolovsku až 36 stupňů Celsia, na horách 28 až 31 stupňů Celsia, vane mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ve Františkových Lázních v ulici Československé armády u sanatoria Mariot. Na místě jsou záchranáři.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, který vám přesně v pravé poledne nabídl aktuální informace ze zpravodajství. Ty vám přinesla do vysílání rádia vašeho kraje Lenka Poláková. Slovo u mikrofonu už si bere Zlata Kinská. Jsou to písničky pro vás a na vaše přání. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Svátek 30. července má Bořivoj a já všem oslavencům, ale i oslavenkyním, které dnes třeba mají narozeniny, přeji vše nejlepší. Krásný den. We are now.

Lady Gaga, Bradley Cooper na Českém rozhlase Karlovy Vary. Hezká písnička, komu se líbila, tak si ji klidně od nás můžete kdykoliv nechat zahrát. A jestli máte rádi jinou, no tak je to na vás. Stačí zavolat do studia na číslo 221 55 37 37 nebo napsat do studia na e-mailu studio.vary@rozhlas.cz. Teď už vám hraje a zpívá Dalibor Janda na Českém rozhlase Karlovy Vary písničku Pojďte dáme řeč. Pojďte dáme si vaši oblíbenou.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary právě teď hrajeme na vaše přání a to budeme plnit Honzíkovi z Mariánek. Hezký den.
1: Dobrý den, tady Honzík Mariánské Lázně. Dobrý den, Honza z Mariánských Lázní. Chtěl bych nechat zahrát písničku od skupiny Láska a František Černý a písnice se jmenuje tu novinku od a jmenuje se písnička Jakou máme ženu. Naslyšeno, bude to pro moji maminku, kterou mám rád a pro mého Pavla do Mariánských Lázní. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, krásný den.

0: Stále posloucháte Psíčky pro vás a na vaše přání to teď budeme plnit naší posluchačce z Ostrova. Na telefonu čeká Anička, hezký den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla, že jste se mohli tu písničku a chtěla to pro Standu, Zolcu, Míru ze Sokolova, Alenku, Olinku, vám, Alici, no, Kulhojce, Ruse, Vaškovi kamarádovi, a to bude všechno, a to všechno nepamatuju. Jo, děkuju.
0: Za málo, Aničko. Krásný den, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Tančíme spolu Kateřina Marie Tichá a skupina Jelen na Českém rozhlase Karlovy Vary. My také můžeme tančit spolu, zpívat a hrát, a to v této hodině hlavně na vaše přání. Tak stačí zavolat do studia na linku 221 55 37 37 nebo napsat na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam dnes dorazil tento vzkaz. Včera přišla smutná zpráva z Irska, že při dopravní nehodě na motorce zemřel Glenn Hansard, irský muzikant, který měl v Česku a k Česku silný vztah. Jeho píseň s Markétou Irglovou Falling Slowly z filmu Once získala Oscara v roce 2008. Ta je od něho a jeho kapely The Frames nejznámější a tu dnes vybírám všem, kdo na Glenna Hansarda vzpomínají, měli ho rádi a také by si rádi poslechli tuto písničku. Silva z Prahy. Hezký den, ráda plním.

0: Kuglová na rádiu vašeho kraje. My jdeme plnit další přání, na telefonu už čeká Miluška Schodová. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím vás a všechny posluchače a já bych dnes tuto písničku chtěla poslat všem, kteří mi včera přáli k mým narozeninám a všichni mi přáli, můžu to říct, i když se už jen věk neříká, ať mi ty dvě sedmičky přinesou do dalších let jenom štěstí.
0: To vám, takže všem to vám taky přejeme i my, Český rozhlas Karlovy Vary 77, to je krásný.
1: No.
0: Tak hodně štěstíčka, užijte si sestru, pozdravujte.
1: Děkuji. Ano, děkuji.
2: Já vás taky zdravím.
0: Děkujeme, hezky si to oslavte společně.
1: No, my jsme to oslavili včera, jsme slavili, měla jsem tady asi 12 lidí, takže to bylo jako v pohodě. Takže všem děkuju a vám děkuju za hezkou písničku, kterou jsme vybrali.
0: Já už ji pouštím, vám přeji ještě jednou krásný den. Mějte se krásně, hezké léto. Naslyšenou.
1: Vám taky, děkuji, naslyšenou.

0: Perfect day, perfektní den. Já doufám, že vy máte také perfektní den a pokud ne, tak si ho pojďte alespoň trošičku vylepšit a zpříjemnit nějakou hezkou oblíbenou písničkou, protože my jsme tady od toho a moc rádi hrajeme a plníme vaše přání. To teď budeme plnit Standovi z Dolců. Zdravím na Přešticko. Tak Stando, co vy, jaký máte den?
1: Dobrý den. Den je teďko skoro pokaždý stejný. Teplo, teplo, teplo. Přibývají stupně na teploměru, no, zase plzeňský kraj hlásí až 39, ale musíme se k tomu nějak přizpůsobit a tak si necháme dneska zahrát. Včera měla krásný koncert Diana Rost v Plzni na Lochotině v amfiteátru. Vybrala si prostě Plzeň a určitě to bylo úžasný. Byly tam celebrity pěvecký, tak to mohlo být opravdu výborný, takže to posílám. Tu písničku a no, zdravím Pepu a Aničku, která mi vždycky nechává hrát celý hudební věneček. Je to i pro vás, protože vím, že se vám to určitě taky bude líbit. A šetříte se, nepřetahujte se, chlaďte se, koupíte se a tedy mějte se.
0: Děkuji za sebe i za nás všechny. Já už pouštím písničku pro všechny, kteří včera nebyli a mají rádi tuto úžasnou zpěvačku. Díky za výběr, skvělý hit, Upside Down už vám hraje a já vám přeji krásný den a vy se taky šetřete.
1: Díky.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: Dneska a data, skupina Činesky na Českém rozhlase, Karlovy Vary, teď už také někdo z vás na telefonu už čeká, paní Jaruška Schodová. Hezký den.
1: Dobrý den, zdravím vás, paní hlasatelko, zdravím všechny posluchače a náš věneček. Včera jsem vyslechla na naší stanici po 13. hodině rozhovor s naším vrcholovým sportovcem, panem Romanem Šebrlem. A děkuji mu za pozdrav. Je tomu tolik let, co jsem měla v Praze s jednou reportérkou na výstavišti hovor. On to slyšel a já mu vzkazuju. To za to sedlo, vidíte, co jsem vám přála, pane Šebrle a pane Romane, pane Železný, já jsem to spletla, pardon. A posílám vám přáníčko hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody a hodně velikých úspěchů při tréninkách našich mladých sportovců. To vám přeje Jarka Schodová.
0: Jaruško, vyřídíme, já už plním vaše přání, Karel Gott už vám hraje náruč růží a jak jinak než kytice růží tomuto úžasnému sportovci. Pěkný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: písničkách pro vás teď už vítám našeho dalšího posluchače. Na telefonu čeká Pepa z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio, vás paní Kinskou. A dneska, když má tak kamarádka naše, když má to slavný výročí, tak bychom ji chtěli nechat zahrát Vabyho Daňka a Raduzu Loch Lomond, aby je to k jejímu výročí životnímu, ať si to užívá a hlavně zdraví. A pro vás taky, Zlatušku, ať se máte hezky a užívejte volná. Mějte se hezky zase někdy naslyšenou.
0: Díky moc, budu se těšit s vámi opět naslyšenou. Hezký den vám přeji z rádia vašeho našeho kraje. Užívejte i vy krásné léto.
1: Děkuji, naslyšenou.

Ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Před malou chvílí nám do studia volala paní Anička z Nejtku a ráda by si od nás nechala zahrát písničku Barcelona v podání Freddieho Mercuryho a Montserrat Caballé. Tak já plním, přeji krásný den. No a nezapomeňte za malou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou. No a po 13. hodině vás čeká pořad Alex a host. Tak příjemné odpoledne s rádem vašeho kraje. Po 14. hodině se s vámi těší naslyšenou Zlata Kinská. Příjemný den.

0: www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem a Jiřím Krampolem. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Třináct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Regionální studia Českého rozhlasu povedou dál stávající ředitelé. Plzeň a Karlovy Vary budou mít nového. Cheb začal s rekonstrukcí sportovního areálu Lokomotiva. Zemřel botanik Václav Větvička, známý popularizátor rostlin, se dožil 88 let. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 35 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ředitelé 12 ze 14 regionálních studií Českého rozhlasu zůstanou ve svých funkcích. Generální ředitel René Zavoral jim prodloužil mandát, který končí 30. září. Personální obsazení dnes vzala na vědomí Rada Českého rozhlasu. Samostatně se rozhodne o vedení studií v Plzni a Karlových Varech. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od července působí jako zahraniční zpravodaj v jihokorejském Soulu. Obě studia dočasně vede intendant regionálního vysílání Pavel Kozler. V Chebu začala rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. První práce se týkají například výměny umělého trávníku na fotbalovém hřišti. Na podzim taky začne stavba tréninkové haly. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč, hnutí Volba pro kraj, a radnice teď vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby.
3: Chceme být připraveni, až bude realizovaná oprava stávající sportovní haly, aby měli sportovci kde trénovat. Měla by přiléhat ke stávající hale s tím, že předpokládáme využití této haly i do budoucna, že by v tomto ohledu mohlo zde vzniknout i tréninkové středisko. Prostě to využití tohodle našeho areálu by bylo více účelové.
2: Za stavbu tréninkové haly zaplatí město přes 50 milionů korun. V noci na dnešek zemřel botanik a popularizátor rostlin Václav Větvička. Bylo mu 88 let. Informaci chrudimského deníku Českému rozhlasu potvrdila Hamzova léčebna v Luži Košimburku, kde přírodovědec zemřel. Větvička byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady v Praze na Slupy. Působil taky v botanickém ústavu Akademie věd a řadu let se staral o zámecký park ve Štiříně. Napsal mnoho odborných i populárně naučných knih o rostlinách a dlouhodobě vystupoval i v Českém rozhlase. Polský premiér Donald Tusk míří na východ země. Tamní vzdušný prostor totiž podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy v noci narušila ruská raketa H-101. Polská armáda k ní vyslala stíhací letoun. Řízená střela dopadla asi 45 kilometrů od polského města Lublin. Na místě zůstal 10-metrový kráter a trosky a tamní policie dostala hlášení o hlasitém výbuchu. Kreml to zatím nekomentoval, děje se to potom, co Rusko opět silně útočilo na Ukrajinu. Údery nepřežilo nejméně 13 lidí. Ruská armáda cílila na východ, střed, ale i západ Ukrajiny.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, večer přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů, vane mírnýho západní až jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Dopravní nehoda ve Františkových Lázních v ulici Československé armády by měla být v této chvíli už došetřená a odstraněná.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert. O to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí, je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi, nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvykla, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem, nedávno hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mi rozumějí a je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme zpátky, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný, než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů, nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v muzikálu, v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký, asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. Aha. A Raduza, protože chystám během tohoto roku bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono, že to musím teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s něma si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu. Protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a od té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte, to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně režisérem Bořevojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc, vaše trochu vepředějíc,
1: ne? To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost, prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka o tomkrát. Ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: To rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světla nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon, jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval, byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkovou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těchhle letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou tálie. Tálii jste za celoživotní dílo. Ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve,
1: zní to honosně,
0: kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříně nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že tálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí slávit, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední O2 Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano,
1: že... Ne, tady to co jste poslouchali.
0: To jste mi dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kde by tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas. A dlouhá leta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobím, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně. CDčko je tedy dvoj, CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, ano, točili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálu, z filmu, jazzový melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgerald a jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzroková hudba, taky Bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album, i cizojazyčné písničky s různými hosty, kolegy, jako je Karel Gott, Vašek Neckář, Marta Kubišová, koho jsem ještě nemenovala, Valdemar Matuška, jak jste slyšeli, Karel Hála, spousta lidí, a je to velmi hezky vybavené i obrazově. Jsou tady různé fotky, třeba tady vidím s Milanem Lasicou, protože jsem vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Les Misérables, takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským, no prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
0: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
0: Zdravíme pana promotéra.
1: Ne, už jsem si vzpomněla pana Ságla, no. Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje, a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
0: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
1: Ano.
0: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě.
1: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací, a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
0: Báječnou dámou a druhá
1: a
0: kniha.
1: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad to už se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie, a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
0: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánu, užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla, Helena Vondráčková.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kraslicích modernizují sportovní zázemí základní školy Havlíčkova. V údolí řeky Ohře na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou. Evropská komise vyčlení v přepočtu 120 miliard korun na stavbu gigatováren na umělou inteligenci. A zítra bude skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy přehánky i bouřky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na základní škole Havlíčkova v Kraslicích na Sokolovsku pokračuje modernizace sportovního zázemí. Stavební firma tam teď pracuje na nové střeše pavilonu, kde je bazén a tělocvična. Právě kvůli havarijnímu stavu střechy muselo město bazén v roce 2022 uzavřít. Pokračuje nezávislý místostarosta Filip Beneš.
2: Montáž střechy započala minulý týden. Tento týden byla ta hrubá montáž dokončena, byly osazeny všechny nové vazínky. Odborná firma vlastně provádí teď naše zavětrování a dá se říct, že dokonce právně by celý sportovní pavilon základní školy v Havlíčkově ulici měl být pod střechou.
0: Stavební firma taky dokončila sanaci stěn bazénu a připravuje pokládku nového dna. V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Bojkovice na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou a další druhy živočichů. Na projektu spolupracuje vlastník vlečky firma Matonis ochránci přírody. Cílem je podpořit v údolí řeky Ohře biologickou pestrost a čisté životní prostředí, vysvětluje specialistka environmentálních projektů společnosti Lucie Štefanská.
3: Tu biodiverzitu, tu druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně hodně druhů, kde je ta druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
0: Evropská unie spustila výzvu na výstavbu 7 gigatováren na umělou inteligenci v členských státech, z toho 4 menších a 3 větších projektů. Oznámila to Evropská komise. O unijní podporu usiluje i projekt českých radiokomunikací v Bíloviště u Prahy.
4: Evropská komise vyčlení na vybudování supermoderních technologických center v přepočtu přes 120 miliard korun z unijního rozpočtu. Stejnou částkou by měly přispět také členské státy, které se svými projekty uspějí. Zbytek pak mají pokrýt soukromé investice. Vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už v červnu rozhodla, že se Česko do unijní výzvy zapojí a potřebné peníze vyčlení ze státního rozpočtu. Evropská komise plánuje vítězné projekty vybrat do začátku příštího roku. Cílem je vytvořit evropská datová centra s nejpokročilejšími čipy pro trénink umělé inteligence, která budou moct využívat státní instituce, firmy, univerzity i výzkumníci. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Slovenská armáda čelí kritice kvůli úternímu požáru ve vojenském prostoru u Malacek. Starostové okolních obcí se ptají, proč vojáci cvičili s ostrou municí právě v době, kdy na západě Slovenska platilo vysoké nebezpečí požárů. Armáda odmítá, že by pochybila. Hasičům se plameny podařilo dostat pod kontrolu včera odpoledne. Požár zasáhl asi 750 hektarů travnatého porostu a nalétových dřevin. Podle informací slovenského deníku N ve vojenské prostoru právě probíhal výcvik leteckých návodčích. Kvůli nevybuchlé munici hasiči nemohli zasahovat přímo u ohně. Generální štáb tvrdí, že postupoval podle platných předpisů a přijatá opatření zabránila rozšíření plamenů mimo areál střelnice.
1: Sport. Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 32 až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy nepříznivé a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 v Karlových Varech Tašovicích se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Tak to byly další zprávy. Lenka Poláková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je 14 hodin a 5 minut přesně. Právě v tomto čase začíná čtvrteční Dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s datem 30. července. Já vám přeji i nadále klidné odpoledne s rádiem vašeho kraje a také hezký a příjemný poslech. Speciální brýle, testy i například airbagová vesta, tak to vše si mohli vyzkoušet řidiči na preventivní akci pro motorkáře v Ostrově na Karlovarsku, o kterou byl velký zájem. Podrobnosti přineseme v reportáži pár minut po půl třetí. Do té doby vás čeká zámecké léto s Františkem Kinským. To bude další téma našeho vysílání, také kulturní pozvánky a hlavně písničky, které nestárnou. Tak jdeme na tu první porci. Krásný den.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Dospíval Václav Neckář na Českém rozhlase Karlovy Vary. Léto je čas výletu a jako inspiraci vám nabízíme celé létové vysílání se zámeckým létem v našem vysílání tipy na krásné prohlídky různých krásných našich českých a moravských zámků. Průvodce nám dělá jako vždy František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby vás sám pozval na další z řady šlechtických sídel.
1: Zámecké léto.
2: Na Pardubicku najdeme krásnou stavbu z prvky renesance a baroka, zámek Choltice. Při jeho stavbě vznikla i lékárna pro chudé. Posledními šlechtickými majiteli byli Thunové, kteří tu pobývali do druhé světové války. Více už vám prozradí Milena Vápeníková.
3: Počasí na dnešní natáčení vyšlo báječně, takže mám za sebou procházku v zámeckém parku a teď se ptám zdejšího kastelána Lukáše Richteckého, čím jsou Choltice a zdejší zámek jedinečné.
4: Náš zámek se pyšní jedinečnou, nádherně zdobenou barokní kaplí zasvěcenou Romédiovi Staur. V tom jsme jedineční v rámci celé České republiky.
3: Velmi specifické je ale i tady to okolí.
4: My jsme vlastně takový soubor všeho. U nás se můžete projít krásným, volně přístupným 70-hektarovým parkem, v kterým si můžete zahrát disc golf. Děti si za zámkem pohrají na velkém celodřevěném hřišti a milovníci historie a kultury určitě využijí dva prohlídkové okruhy, které máme na zámku. Máme klasické zámecké prohlídky, dokonce teď máme nově otevřené celé patro, které je zrekonstruované, takže zámek vevnitř je krásný. A máme i dětský okruh právě pro rodiny s dětmi a to je Muzeum vodníků a Černého divadla. Jsme takový soubor všeho.
3: Místní historie.
4: Ta historie Choltic sahá až do roku 1285, ale já bych pozval přeci jenom tady na náš barokní zámek, který byl dostavěn koncem 17. století významným rodem Thun Hohenstein.
3: A ruku v ruce s výstavbou toho zámku šel i vznik toho přilehlého parku, který je opravdu rozsáhlý. Jsou tam tři rybníky, taková kaskáda, ty stromy skutečně už i vypadají, že jsou letité, staleté možná.
4: Určitě, máme tady několika set leté duby, máme tady krásné platany javorolisté, ten park je anglického typu a vždycky tady i u toho původního zámku, který tady kdysi stál renesanční, tak vždycky to byla rozsáhlá příroda, park, dokonce tady jistý čas, do roku 1945 byla i velká dančí obora.
3: Když popojdeme kousek dál, zpátky do zahrady, tak se dostaneme k tomu, co jste zmínil na samém začátku, a to je disk golfové hřiště, nebo tady je disk golfový koš. Máme sebou takový létající talíř, disk. Dokážete nějak jednoduše popsat tenhle sport?
4: Disc golf je hra, která má pravidla v podstatě jako normální golf, to znamená, že máte hřiště, místo jamek, to jsou takové záchytné koše z řetězy a celý disc golf, právě proto se to jmenuje disc golf, se hází takovými disky, vypadá to jako frisbíčka, ale jsou to speciální disky a my dokonce tady v pokladně máme i půjčovnu disků, takže můžou přijít návštěvníci a můžou si to vyzkoušet, máme krásné devítijamkové, jestli se to tak dá říct, golfovou terminologii, devítijamkové hřiště tady v parku.
3: Takže v Cholticích je to v podstatě zábava na celý den pro celou rodinu, je to tak?
4: Přesně tak je to postavené. Já vždycky říkám, přijeďte všichni, celá rodina, můžete jít na prohlídku zámku, pak si dát oběd v restauraci, jít si zahrát disc golf a odpoledne třeba ten dětský okruh, anebo dětské velké hřiště, které je pro děti zhruba od 3 let až do dospělosti. Každý si tam najde nějakou tu atrakci a to je také volně přístupné tady za zámkem.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Choltice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Rich girl, she buys her dreams.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Poprvé na západě a hned s mimořádným úkolem od STB. Standu Pekárka nic nezastaví, ani revoluce. Seriál Volha. ČT2. Legendární Tygr z Mompračemu stojí před poslední zkouškou odvahy. Dva díly seriálu Sandokan. A ČT Art. Antický Řím vzhůru nohama. Premiéra filmové adaptace kultovního broadwayského muzikálu V Římě na place byla legrace. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 14 hodin 28,5 minuty přesně. Právě teď jsou pro vás připravené pozvánky za kulturou na akce, které dnes můžete navštívit. Při komentovaných prohlídkách třeba Karlovarské hvězdárny se můžete seznámit s její historií i současnou činností observatoře. Prohlídky začínají v 15.30 a v 17 hodin. Zájemci se také mohou telefonicky registrovat na pozorování noční oblohy. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná od 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, tak si je určitě přineste. Akce je určená jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé a zdatné. Karlovarská galerie Becherova vila vás zve od 16.30 do 18 hodin na další keramickou dílnu, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit originální výrobky. Tentokrát to budou vonné kameny. Netradiční prohlídky Lokeckého hradu, nazvané Zlaté ručičky Lokecké, vám představí od 16.30 a od 18 hodin řemeslnou tradici hravou divadelní formou. Návštěvníky čeká setkání se světem porcelán, modrotisků, šátků, perníčků i originálního lokeckého šperku. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu nebo Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají od 17 do 20 hodin. Na návštěvníky herního klubu Městské knihovny Ostrov nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Karlovarské muzeum vás zve na výstavu s názvem Historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků. Nechybí ani třeba historické fotografie vyhlášených koupališť v regionu. A jak vypadá nejstarší kompletní sada hornických karet na světě, tak to můžete aktuálně vidět v expozici knihovny Latinské školy v budově Jáchymovské radnice na výstavě s názvem Karty s příběhem. A co můžete slyšet na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary? Třeba písničky, které nestárnou, jedna z nich vám už hraje a já vám za nás všechny přeji krásné odpoledne.

0: Vím, zpíval Robert Křesťan a Rangers Plavci na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já zase vím, co se konalo včera v Ostrově na Karlovarsku. Byla to velká preventivní akce, na které jste si mohli vyzkoušet motorkáři speciální brýle, testy i například airbagovou vestu. To vše pořádala policie České republiky společně se strážníky a BESIPem. Pokud motorkáři splnili úkoly, dostali třeba moto, lékárničku nebo alkohol tester nebo i nákrčník. A zájem o akci byl opravdu veliký.
1: Mohl bych to taky zkusit?
2: Určitě, tady máte.
1: Já jsem si dal teda jedno řídký pivo.
2: No jestli to naše, tak to je ale nealko.
1: No
2: jasně, na to to svádět nemůžete.
1: No očkej, já teď se opravdu točím. Ty jsem jako kdybych šel z kolotoče. Užel ti tu jsou někde.
3: Jaké to bylo?
1: Chce se mi zvracet. Děkuju, už to nechci.
3: Stanislave, co říkáte té akci, že si můžete něco vyzkoušet, něco si ukázat?
1: Mně se to moc líbí. Vyzkoušel jsem si tamhle tu airbagovou vestu, brýle, ve kterých mi nebylo vůbec dobře. A měl jsem je pár vteřin na sobě, líbí se mi takovýhle akce, proto jsem taky přijel.
3: A ty brýle, tak ty představovaly požití návykové látky, drog? Tak drog, co se dělo, když jste měl na očích?
1: Svět se úplně rozpil a hlava se roztočila. Já, když jsem ty brýle vyzkoušel, tak jsem měl problém stát. Jsem nevěděl, co se děje, hrozně nepříjemný.
3: To je ta airbagová vesta pro motorkáře.
4: A to se jako nafukuje.
5: A ty to vyzkoušej.
4: No tak jo.
6: Ale se prosím nelechněte toho výbuchu. Jo, no to je dost hlasitý, ale nebojte. To je vlastně bombička a ve chvíli, kdy ta vesta pocítí, že padáte, že se týkáte země, tak se vám tady ten bezpečnostní provázek vlastně odsvakne a bombička způsobí, že se celá nafoukne a tím pádem vlastně se nedotknete té země.
4: To jsem to nikdy neviděla.
3: Lenko, jaké to bylo s airbagovou vestou?
4: Lekla jsem se toho, ale jako je to asi dobrá věc, no.
3: Za BESIP je tady Tereza Ungrová. Terezo, a co ještě u vás je tady všechno k dispozici? Tady máme bodový systém, ano.
7: Že si můžou motorkáři vyzkoušet, kolik vlastně bodů dostanou za ty jednotlivé přestupky. A potom tady máme taky nově tablet, kde jsou jednoduché individuální testy.
3: Stanislave, vy teď si zkoušíte test. Jak jste na tom?
8: Zatím ještě nevím, 6. otázka z 10.
3: Lehké, těžké?
8: Tak zatím lehký.
3: Vyhodnocení testu. 80% úspěšnost.
8: Jo, tak jako to je v pohodě.
3: Lucie Machalová z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Všimla jsem si, že si motorkáři můžou vyzkoušet i právě brýle. Ty brýle je přenesou do stavu buď opilosti nebo požití drog. Je o to zájem?
9: Určitě ti motorkáři si to tady chtějí zkoušet. My tady máme vlastně rozestavěné takové kužely a oni si můžou vyzkoušet ty brýle vlastně nasadit a udělat si takový jako slalom mezi těmi kužely, popřípadě se třeba toho kuželu dotknout a mají o to samozřejmě zájem, protože ta koordinace a celkově to vnímání té reality s těmi brýlemi je úplně jiný a má to vlastně simulovat nějaký stav požití návykových látek.
3: Pokud tedy si projdou ta jednotlivá stanoviště, tak jsou pro ně přichystané i různé předměty.
9: Když nám třeba odpoví správně otázku nebo si něco vyzkouší, tady pro ně máme připravený preventivní materiál, konkrétně to jsou například motolékárničky, jsou to reflexní vesty, reflexní šandy a mnoho dalších takových preventivních materiálů.
3: Zájem o akci byl velký. Během půl hodiny tak se přišlo vyzkoušet jak kvízy, tak různé bezpečnostní prvky asi 30 motorkářů. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Přesný čas je 3:45. Právě teď vám nabízíme časový prostor pro vaše nabídky a poptávky. Tak inzeráty můžete začít volat na telefonní linku 221 55 37 37. Nabídky, poptávky můžete také i posílat pravidelně na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a my je za vás v dobrém odpoledni v rozhlasové inzerci moc rádi vyřídíme vždy od pondělí do pátku v tomto čase. Teď už vítám na telefonu někoho z vás, kdo se svým inzerátem už trpělivě čeká. Hezký den.
4: Dobrý den, to je Český rozhlas.
3: Přesně tak, já vás jenom poprosím, ať se malinko stlumíte to rádio, nebo od něj poodejdete.
4: Já jdu pryč od něj.
3: Je to lepší. Děkuji.
4: No. Já bych chtěl

0: poslat inzerát. No, včely, daroval bych stroje včely za odvoz. Pokud by měl někdo zájem o včely, tak daruju včely. No a jsou veterinárně, jsou zdraví, všechno vyšetřený, všechno, tak pokud by měl někdo zájem, tak by mohl zavolat na číslo telefonu 603 931 775.
1: Tak já ho přečtu do vysílání ještě jednou. Vy mě kontrolujte, jestli jsem slyšela správně. 603 931 775.
0: Ano.
1: A ještě nás doplňte o informaci, z jakého místa našeho regionu voláte.
0: Sokolovskou.
1: Jste tady, ze Sokolovska. Tak děkujeme za nabídku. Krásný den.
0: No, děkuji moc. Naschle.
1: Naslyšenou. Tak ve vysílání společně s námi už je další inzerent, nebo možná inzerentka. I vám přeji hezký den.
2: Paní redaktorko, prosím vás, měla bych vám takovou prosbu. Já nabízím sazenice malin, robusty stromkové, zajistím i dopravu přímo až domů, dále velkou elektrickou sekačku lehonkou, velký sběrný koš, velký záběr a ze strany má býhoz. Bylo s ní 40 sekáno. A teďka, velkou sbírku poštovních známek z roku 1860, jako je První republika, Československo, no všechno možný je tam. A je to, prosím vás, ale pouze sběrateli, ne překupníkovi, jo? To je strejda. A je to z dědictví. Není to žádný podnikání, nic, je to z dědictví. Na telefonním čísle 722 249 923. 722 249 923. SMS-ku neposílat, já ji neumím z tady toho telefonu vyndat ven.
1: Dobře.
2: Takže by to bylo úplně, jo, že bych nereagovala. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Naslyšenou, krásný den. Tak 722 249 923 a SMSky, prosím pěkně, jak jste mohli slyšet, tak neposílejte. Nicméně, co nás čeká teď? Je 14 hodin 52 minuty, končí rozhlasová inzerce a za malou chvíli začnou zprávy s Lenkou Polákovou, která už je pečlivě právě teď zpracovává, aby vám přinesla ty nejčerstvější informace ze zpravodajství, pardon, na Českém rozhlase Karlovy Vary. Vše kontroluje, nad vším dohlíží dnes editorka vysílání Dana Jelinková. S vámi zůstává Zlata Kinská a já vám za celý náš vysílací tým přeji krásné odpoledne s rádem vašeho kraje a po 15. hodině přivítáme ve studiu našeho hosta. Naším tématem dnes bude Lions Club.
3: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji zdražila nafta, benzín je nejlevnější v Česku. Za modernizaci křižovatek zaplatí CHEP asi 70 milionů korun. V Ústeckém kraji je kvůli přízemnímu ozónu smogová situace a zítra bude skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky, teploty až 36 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nejlevnější benzin v České republice má tento týden Karlovarský kraj. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od minulého týdne zlevnil o 4 haléře. U čerpacích stanic v regionu se prodává v průměru za 42 koruny. Nafta ale zdražila o 1 korunu a 24 haléřů na litru, za který teď řidiči zaplatí průměrně 43 korun a 93 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, nejlevnější paliv v kraji prodávají na Karlovarsku a nejdražší na Chebsku. CHEP začal s modernizací křižovatek. Po dokončení prací budou bezpečnější a zajistí plynulost dopravy. Upravených bude celkem 18 míst a radnice za to zaplatí zhruba 70 milionů korun. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj, modernizací křižovatek radnice reaguje na nárůst dopravy.
2: Bohužel nejsme schopni realizovat stavební úpravy, protože město je dáno, jsou zde domy a trasy už jsou dlouhodobě dány, tak dalším krokem, kdy můžeme zlepšit ty dopravní proudy, je právě modernizace těchto dopravních systémů. Tato zakázka je rozdělena do 3 let. V letošním roce by mělo dojít k úpravě 4 křižovatek a v dalších 2 letech by měly být realizovány ty zbylí.
0: Meteorologové vyhlásili v Ústeckém kraji smogovou situaci. Naměřili tam vysoké koncentrace přízemního ozonu. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi a malé děti. Výstraha platí do odvolání. Hasiči zasahují u požáru lesa u Větřkovic na Vítkovsku. Na místě je celkem 14 požárních jednotek. Hasičům pomáhá i vrtulník, pokračuje mluvčí Kamila Langerová.
3: Aktuálně 14 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesa v obci Větřkovice Nové Vrbno. Vyhlášen byl 2. stupeň požárního poplachu a jako podpora pro hašení byl do akce povolán také vrtulník letecké služby Policie České republiky Bell 412.
1: Sport.
0: Česká cyklistka Barbora Bukovská je novou juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Druhou Švýcarku Huberovou porazila o 4 sekundy. 17-letá závodnice vylepšila ve švýcarském Monte Ceneri loňské stříbro.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy, přehánky i bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 17 stupňů Celsia i na horách, nejvyšší denní teploty 32 až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno a večer místy mírně nepříznivé a biozátěž vysoká na stupně 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor na D6 na 130. kilometru nedaleko čerpací stanice Orlen ve směru na Cheb. Máme hlášený pytel se stavebním materiálem na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak to byly další zprávy. Alenka Poláková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Je 15 hodin 4,5 minuty přesně a pokračuje právě teď v tomto čase čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Já vám přeji krásný a příjemný poslech s rádiem vašeho kraje. Za malou chvíli naším hostem dnes bude jedna ze zakládajících členek Lions klubu Karlovy Vary Věra Procházková a povídat si budeme o klubu, jeho historii, dobročinných projektech i nadcházejících akcích včetně Lions burzy. No a naším dalším tématem budou hadi. Mezi Kyselkou a Vojkovicemi na Karlovarsku vzniká území, které by mělo podpořit záchranu kriticky ohrožené užovky stromové. Kdo se na projektu podílí a kde přesně se v současné době vzácný plas vyskytuje, uslyšíte pár minut po 15:30. Do té doby písničky, v této hodině také budeme soutěžit a dáme prostor i těm nejmenším z nás, dětské anketě Ahoj Rádio. Tak já vás všechny moc zdravím a jdeme na hudbu.

0: Dnes ve studiu vítám jednu ze zakladajících členek Lions klubu Karlovy Vary, organizace, která už řadu let pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba. Budeme si povídat o historii klubu, dobročinnosti, ale i o tom, proč má vůbec smysl pomáhat druhým a také o nadcházejících akcích. Hostem u mikrofonu je už Věra Procházková. Hezké odpoledne, vítejte.
1: Dobrý den všem.
0: Vysvětlete nám asi na úvod to nejdůležitější. Co je Lions klub? Kdy a jak vznikla myšlenka založit právě Lions klub v Karlových Varech?
1: Tak lionské hnutí je celosvětové hnutí, které podporuje nevidomé anebo slabozraké. Vzniklo v San Diegu, je tam centrála obrovská, já jsem měla možnost se tam přijet podívat. A to hnutí přímo v tom San Diegu je klub, v kterém jsou právníci, lékaři, prostě movití lidé, kteří se rozhodli, že právě budou pomáhat. A dali si za úkol pomáhat nevidomým a slabozrakým. Nás to v roce 2002, 5.10. konkrétně, zaujalo. V té době vznikaly nové podniky, takže manželky podnikatelů, lékařky, manažerky. Jsme se setkávali na určitých akcích a domluvili jsme se, že bychom něco podobného založili i u nás. V té době bych řekla, že to byl takový první charitativní počin vůbec v republice. To hnutí mělo ze začátku, nikdo ho neznal, takže mělo trošku problém s tím ho dostat do podvědomí lidí, ale velmi rychle se to podařilo. A ten náš klub v Karlových Varech už vlastně následoval pánský lionský klub. My jako ženy jsme založili potom Lions klub Diana Karlovy Vary.
0: Lions klub už existuje řadu let, jak víme od vás teď, kolik má klub v současné době členů a jak funguje během roku.
1: Dříve v tom začátku jsme měli až 30 členek. Teď po té, co jsme se v určité době rozdělili, protože část členek neměla pocit, že bychom měli platit do té centrály peníze, že bychom to měli všechno věnovat tady u nás, vadilo jim to, tak jsme se rozešli ve velice pěkném vztahu, jsme i do dneška, ale přece jenom my, ta část, která zůstala, ten klasický Lions klub, který odvádí i nadále do centrály peníze právě pro to světové hnutí, tak nás je dneska 10.
0: A změnil se klub za ty roky nějakým způsobem? Určitě, co se týče toho formování, ano, ale co se týče těch cílů poslání, třeba i po té stránce způsobu pomoci?
1: Nezměnil, řekla bych, že celosvětově i nadále podporují nevidomé a slabozraké. Já jsem měla možnost dokonce s Lions klubem, který našeho distriktu, protože my máme distrikt Česko a Slovensko dohromady, tak jsem měla možnost jet zkontrolovat stavbu nemocnice v Keni, což bylo pro mě obrovský zážitek. A tady vidíte, že i nadále se pomáhá nejenom teda těm slabozrakým, ale v té Keni se zrovna v té nemocnici původně vlastně spolupracovalo s klinikou pro choroby očí. Tak ten směr zůstává stále stejný. Je to charita, je to vlastně pořádáme akce, které vybírají peníze a ty peníze naprosto v plném rozsahu zase předáváme a pomáháme lidem, kteří jsou nejenom slabozraký, ale také dneska už pomáháme i těm, kteří to potřebují.
0: Jaké všechny projekty, pojďme být trochu konkrétnější, pořádáte během roku, jaké akce, třeba i ty nejbližší, na které byste nás mohla pozvat?
1: No, máme dvě takové velké akce. Jedna je svařák, prodáváme každý rok 11.11. Teď je to ve Františkových Lázních. Pořádáme teda prodej svařáku, vždycky ho uvaříme. Máme k tomu i punč, je to náš recept, který, já bych řekla, že ten svařák je velmi dobrý. A nakoupíme ty prostředky k tomu a to, co vyděláme, tak potom dáváme zase ve prospěch někoho, koho si vybereme, kdo to potřebuje. To je jedna akce. No a druhá akce nás čeká zítra. Bude to velká akce, já se na ní samozřejmě těším, když bude horko, ale budeme ji mít na Rolavě. Doufám, že tam lidé přijdou se vykoupat a trošku si odpočinout. A tato akce je už třetí ročník letos a je to burza prodeje oblečení použitého, ale zachovalého. A můžete tam koupit jak za drobné, opravdu drobné, můžete tam koupit jak věci pro děti, tak pro ženy, i pro muže, všechny věci. Není to úplně bazar, ale je to taková burza. Jako.
0: A peníze zůstávají uvnitř?
1: Peníze zůstávají z obou akcí u nás. My si konkrétně potom vybereme lidi, kteří jsou osloveni z naší strany a všechny peníze do posledního halíře dostanou.
0: Tak milí posluchači, jste srdečně zváni zítra na Rolavu. Ještě si o té akci samozřejmě povíme trochu více, no protože pomáhat je důležité, tak na to nezapomínejme. A buďme součástí této akce i my.

0: Pomáhat druhým je velmi záslužná práce, o tom ví své náš dnešní host, kterým je stále se mnou ve studiu, jedna ze zakládajících členek Lions klubu Diana Karlovy Vary, Věra Procházková. Vy jste původem profesí lékařka, je to tak?
1: Ano, jsem lékařka a do dneška jezdím na záchrance.
0: Pane jo, jak to všechno stíháte?
1: No, na úkor svého volného času a bohužel mám 4 vnoučata, tak nemám na ně tolik času, jak bych chtěla.
0: Tak se ho snažíte trávit samozřejmě s radostí s dětmi, je to tak?
1: Určitě, to jsou moje lásky.
0: Co vám práce v Lions klubu přináší? Jak ovlivnila váš život, řekněte?
1: Víte, když potom peníze, které vybereme, někomu darujeme, tak ti lidé mají obrovskou radost. Ten kontakt přímo s těmi lidmi, a já mám jeden příklad, který mě opravdu velmi dojal, byli to 2 chlapci, jeden byl mladší, ten druhý starší, ale sotva ve věku, kdy byl soběstačný, a zemřeli jim rodiče. A ten starší chtěl s tím mladším žít v jedné rodině a starat se o něj. Takže my jsme mu přispěli na vybavení jejich prvního bytu. A když jsme jim tam pomáhali ten byt zařídit, tak ty kluci, když se viděla ty tvářičky jejich, jak jsou šťastní, tak opravdu to je nádhera, no.
0: Tak je asi zbytečný se vás teď ptát na otázku, kterou jsem si připravila. Co vás neustále motivuje pokračovat v charitativní činnosti a pomáhat druhým?
1: Tak je to to, že jsem lékařka na záchrance a vidím, že je spousta našich občanů, kteří nežijou v přepichu, kteří potřebují pomoc. A my jim můžeme pomoct. Máme možnosti. Lidé, kteří si žijou dobře, tak asi by měli trošku toho svého dobrého věnovat zase někomu jinému, aby nám tady všem bylo dobře. No.
0: Řekněte, pomáhat druhým je samozřejmě záslužná práce, přinese to dobrý pocit, ale určitě se musíte potýkat samozřejmě s nějakými výzvami při organizaci dobročinných akcí. Jaké jsou třeba ty největší výzvy?
1: Tak největší, a to bylo vidět hned od začátku, je dostat vlastně tu informaci mezi lidi. My se samozřejmě scházíme, my to připravíme, je nás stále méně a méně, takže já bych potřebovala, a to je moje taková vize, že by jsme přijali další členky, pokud možno ty nejmladší, aby to uměli s těmi technologiemi novými a tak dále, a pak bychom se možná dostali do toho, z toho informačního vákua. A já vám moc děkuju za to, že jste nám dali dneska prostor, aby jsme prostě mohli lidem říct, že existujeme a co umíme udělat, protože my jsme za celou tu dobu vybrali 3,5 milionu. 3,5 milionu, který jsme věnovali lidem. A bylo to nejenom na bílou pastelku do centrály, která pomáhá právě těm nevědomým, ale pro domov Matku a dítě v nouzi, dětský domov Aši v Chebu, pro postižené děti na sportovní aktivity, léčbu nemoci motýlých křídel, na rehabilitaci chlapce po úrazu, no a třeba ta Keňa a ta nemocnice, když pak vidíte, když jsme tam vykopali studnu a zasadili strom, opravdu to bylo krásný.
0: Těch akcí, co máte za sebou, je už celá řada, spoustu peněz jste vybrali, ta částka je nemalá, ale přesto je vás čím dál méně, jste zmínil.
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Pojďme na otázku, může se k vám do klubu někdo připojit? Nabíráte tedy členy aktuálně?
1: Nabíráme a nemusí mít strach, že to mají být manažerky, lékařky. Nabíráme kohokoliv, kdo má zájem pomáhat a kdo nám věnuje svůj čas.
0: Spolupracujete i s jinými Lions kluby? Vypomáháte se navzájem, třeba i v rámci organizace některých akcí?
1: Ano, díky tomu, že tady byl Lions klub pánský, tak vlastně my jsme přišli na to, že bychom mohli založit dámský, takže jsme se rozpůlili. Dneska spolupracujeme s Lions klubem v Mariánských Lázních, to je pánský klub. Oni chvilku to bylo o tom, že by nás i zachránili, kdyby nás bylo málo, že bychom se spojili. No a úplně od začátku nás podporoval Lions klub z Německa, který nám i na začátek věnoval nějaké peníze. Dneska už zestárli, už bohužel ani tu podporu tolik nepotřebujeme, ale to Lions hnutí je celosvětové, takže my se scházíme samozřejmě jak a střídáme prezidenty mezi Českou a Slovenskou republikou a scházíme se na společných jednáních i na celosvětových.
0: Jaké jsou vaše sny, plány, vize pro další rozvoj klubu? Protože věřím, že vy ještě dlouho vydržíte v tomto klubu, máte radosti ve svém životě, máte jich spoustu, dělá vám to samozřejmě velkou energii, dodává, že?
1: Ano, je to tak. Já určitě vydržím dlouho. Máme tam několik členek, které jsou tam od začátku a vydrželi. Umřela nám bohužel naše první prezidentka, paní Hanička Hornátová, co byla lékařka z Jáchymovských lázní, která nám dokonce odkázala nějaké peníze pro činnost další toho klubu. Takže určitě vydržíme, ale na tu práci, kterou děláme, je nás málo. Potřebovali jsme a stárneme. Potřebovali bychom moc někoho, kdo by přišel k nám. Nabízíme spolupráci, radost z pomáhání a myslím si, že mladí lidé v naší republice tu radost potřebují trošku.
0: Takže hlavní vize je se rozvíjet a rozšiřovat, co se týče klubu, je to tak?
1: A aby přišli lidi na ty naše charitativní akce a pomohli nám.
0: Tak pojďme ještě jednou pozvat, zítra tedy ve 13 hodin, jestli si dobře pamatuju, na Rolavě v Karlových Varech, charitativní burza, Lions burza, Lions klubu Diana Karlovy Vary, je to tak?
1: Je to tak a mockrát vám děkuju.
0: My se budeme těšit, určitě tam přijdeme. A já doufám, že naši milí posluchači samozřejmě také, protože musíme pomáhat. Patří to k našemu životu a je to důležitý, dává to dobrý pocit, tak pomáhejme. Já vám moc krát děkuji za váš čas. Naším hostem dnes byla lékařka Věra Procházková, která je zároveň spoluzakladatelkou Lions klubu Karlovy Vary. Hezký den, hezké léto.
1: Děkuji a hezký den všem. Přijďte se na nás podívat.

0: Ocenit aktivní seniory z Karlovarského kraje, posílit jejich postavení ve společnosti a poděkovat za celoživotní práci a úsilí. To je úkol ankety Senior roku. Její jubilejní 10. ročník právě probíhá. Na webových stránkách krajského úřadu nominujte toho nejlepšího, který si podle vás takové ocenění zaslouží. V průběhu června a července vám Český rozhlas Karlovy Vary postupně představí všechny vítěze loňského ročníku. Poslouchejte každé úterý po 17. hodině.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl myš.

0: Houston.
1: Co by řekl Houston, kdo ví, zpíval Pavel Bobek na Českém rozhlase Karlovy Vary. Údolí plné starých stromů, kamenný zídek a zarostlý strání. Tak aktuálně vypadá okolí historické železniční vlečky mezi Kyselkou a Vojkovicemi na Karlovarsku. Právě tam vzniká v současné době biokoridor, který by měl pomoci k záchraně ohrožené užovky stromové. Kromě firmy Matony se na projektu podílí také odborníci z Českého svazu ochránců přírody.
2: Takhle to vypadá, no. To jsou takový ty plazolapky, že se v podstatě dá jakoby plachtička a ty plazy toho využívají v době, kdy se potřebují nahřát, no.
3: S Radkou Musilovou, odborníkem na ochranu přírody, jdeme po okraji železniční vlečky. Vedle ní je tady na zemi položený jakýsi obdélník gumovitého materiálu. Právě pod tím se prý hadi rádi schovávají. Teď je ale teplo a žádná užovka tady není.
2: No samozřejmě velká vedra tomu neprospívají. Ten had samozřejmě stejně tak jako potřebuje teplo, tak ale si musí dávat i pozor, aby se nepřehrál. Takže tomu je pak zapotřebí přizpůsobit tu dobu, kdy se ty plachtičky kontrolují.
3: Vy těmto místům říkáte plazolapky. Kolik jich tady kolem vlastně máte?
2: Máme tady takových jakoby 10 lokalit, které pravidelně sledujeme a na každé té lokalitě máme třeba 2 plachtičky. A samozřejmě už se nám tady letos jako 3x stalo, že jsme byli úspěšní.
4: Tady vedle nás hned je kamenná zídka, takže to je také místo, kde vlastně užovky nacházejí úkryt a vlastně podél té trati podobných míst je mnoho. To znamená přirozené místo pro tento typ hadu.
2: Ano, přesně tak. Oni ty hadi mají hrozně rádi kamenné zídky a ten had se vlastně na té zídce vyhřívá a v případě jako nebezpečí může hned vlastně utéct.
4: Do škvíry,
2: takže je to pro ní nejpřirozenější biotop.
3: V blízkosti historické železniční vlečky mezi Vojkovicemi a Kyselkou vzniká biokoridor, který by měl vytvořit podmínky pro výskyt a monitorování kriticky ohrožené užovky stromové. Ta je největším a nejvzácnějším hadem v Česku.
2: Ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Nemusí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vysvětluje Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která se na projektu záchrany užovky stromové podílí. Náklady nejsou velké, stačí prostě podél 8 km dlouhé vlečky prostředí přirozeně udržovat.
2: Ty postupy takhle nějaké prosvětlování, kosení, to je vlastně to, co z té krajiny mizí. Proto vlastně je dobré najít nějaká místa, kde se to dá znovu aplikovat, protože všude kolem je třeba zemědělská krajina a v případě, že se ty lokality nekosí, neprořezávají se, tak vlastně zarůstají. Ty živočichové potřebují i jiné stanoviště než jenom les.
3: Hlavním cílem je u staré trati podpořit přirozený výskyt mnoha druhů živočichů, nejen vzácné užovky.
2: Druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
3: Dodává za firmu Matony Lucie Štefanská. Záchranu užovky stromové v údolí řeky Ohře společnost zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod za spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Kufr a skupina Olympic na Českém rozhlase. Karlové Vary, kdo má zabalený kufr, vyráží právě teď na výlet nebo na dovolenou, tak si to užijte i za nás. Kdo s námi zůstává, tak pojďte s námi soutěžit. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37, pokud s námi chcete vyhrát dvě úžasné vstupenky. V roce 2013 v maličkém jazz klubu u Staré paní v Praze na Starém městě se poprvé vedle sebe na pódiu postavili Jindra Polák, Martin Kasal a Ondřej Málek a do mikrofonu zaznělo nesmělé: Ahoj, my jsme Jelen. A nikoho v té době nenapadlo, že za 10 let proběhne zatím největší koncert, narozeninové show v pražské O2 aréně, vydají několik desek a budou koncertovat celé léto. A my v dnešní soutěži nabízíme dvě vstupenky na jejich koncert, který v rámci Jelen Fest 2026 proběhne v sobotu 15. srpna od 15.30 v úžasném Lokeckém amfiteátru. Tak kdo miluje, má rád skupinu Jelen, volá právě teď do studia na číslo 221 55 37 37. Hodnota výhry je 1980 korun. Úžasná cena, tak těším se na někoho z vás, kdo za malou chvíli doufám, že správně odpoví na mou otázku. No a když už soutěžíme o lísky na skupinu Jelen, tak věřím, že budou volat ti, kteří mají tuto skupinu rádi, tak dobře poslouchejte. Nejnovější single vyšel 11. května 2026 této skvělé kapely. Jde o novou verzi známé písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, kterou kapela představila také v souvislosti právě se svými Jelen Festy. Tak, a moje otázka zní, jak se jmenuje. Těším se, že to někdo z vás bude vědět. Já už vítám našeho dnešního prvního soutěžícího. Hezký den.
1: Hezký den. Petr Schebula.
0: Hezký den, Petře. Tak, máte rád Jeleny, určitě, vidíte.
1: No jo, mám rád, ale budou možnosti nějaký.
0: Budou, tak dobře poslouchejte. Za A, toulaví zpěváci. Za B, Babeta. Za C, Pramínek vlasů.
1: Takže zkusíme to Cčko.
0: Zkoušíte Cčko, Pramínek vlasů. Tak to není správná odpověď. Nevadí, tak někdy příště. Krásný den, naslyšenou. Ve vysílání společně s námi další soutěžící. Kdo pak je tam teď? Hezký den. Halo, halo, slyšíme se? Tak bohužel ne, zkusíme někoho dalšího. Hezký den i vám.
2: Pane.
0: Kdo pak je tam?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak nám volá, odkud?
2: Petr z Ostrova.
0: Hezký den, Petře, zdravíme do Ostrova z Karlových Varů. Tak a váš tip, vaše správná odpověď?
2: Já si myslím, že to je Babeta.
0: Babeta.
2: Ne, taky ne.
0: Jsou to toulaví zpěváci, je to to Ačko. Tak to mě fakt mrzí.
2: Tak to mě taky mrzí, tak se mějte
0: hezky. Někdy příště, tak se mějte hezky. Takže bych vyrazila já na Jeleny. Já doufám, že se tam všichni společně potkáme. Já skupinu Jelen mám moc ráda, ale já věřím, že tato cena ještě zůstane v naší soutěži. Tak dobře poslouchejte naše vysílání. Budeme o tyto lísky soutěžit jiný den. Teď už vám hraje další z hitů Lobo, I'd Love, You Want Me. A já doufám, že vy chcete ty naše výhry. Tak se musíte trošičku snažit. Tak hezký den s rádem vašeho kré, kde už vám teď pouštím i zároveň další porci písniček, které nestárnou.

Dějepis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

0: Toulaví zpěváci Jelen a Adéla Orlová, tak to byl ten nejnovější single, který jste právě teď slyšeli i v soutěži. A tu správnou odpověď jsem chtěla slyšet. Tak Toulaví zpěváci, pamatujte si to. Ten vyšel 11. května 2026, nová verze známé písní Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, kterou kapela představila právě v souvislosti se svými Jelen Festy. No, tentokrát to v soutěži nevyšlo našim soutěžícím, ale nevěžte hlavu, zítra je taky den, soutěžíme každý den ráno i odpoledne. Poté 16. hodině se s námi opět můžete bavit. Do té doby uslyšíte samozřejmě další čerstvé zprávy s Lenkou Polákovou. Jedna z nich se bude týkat toho, že Bochov na Karlovarsku chystá úpravu okolí u kostela svatého Michaela Archanděla. Podrobněji celou, už za 4 minuty. Teď ještě pro vás. Ahoj rádio, poslední písnička na závěr. Hezký zbytek dnešního dne vám přeje Zlata Kinská. Naslyšenou zítra.
1: Kdo to je a co dělá mnich?
2: Bojovník.
3: Ten, co je v kostele. Asi takový hnědej kabát.
4: Má přes hlavu šátek.
5: Člověk, který se modlí před Ježíša.
6: Že jde na nich?
7: Ten, kdo...

0: kostel.
1: Třeba měch, jako by se tak jmenoval, jaký koblíšek.
0: Je v takový kapličce, kde se modlí a tam jsou stráže, aby k ním nikdo nevlez.
2: U měch může být třeba stráž.
3: Může

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mochov na Karlovarsku dnes seznámí obyvatele města s projektem úpravy plochy u kostela svatého Michaela Archanděla. Vodní záchranáři na přehradě Hracholusky vyjížděli za první polovinu prázdnin k 80 případů. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo od antimonopolního úřadu pokutu, pořádalo akce bez tendru. A zítra bude skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, místy přehánky, teploty až 36 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Mochov na Karlovarsku chystá úpravu okolí u kostela svatého Michaela Archanděla. Kromě parkovacích míst bude součástí taky odpočinková zóna a instalace sochy. Radnice získala na práce evropské dotace. S úpravou prostranství chce proto město seznámit obyvatele. Pokračuje starosta Miroslav Egert z Hnutí místní.
2: Budeme tam mít trošičku skryté, ne na první pohled viditelné kontejnery, jak na separovaný, tak na směsný odpad. A budeme tu sochu svatého Jana Nepomuckého instalovat úplně novou. Ona to prostranství celé pozvedne.
0: Veřejné projednání revitalizace prostor u kostela začíná dnes v prostorách infocentra na radnici v Bochově na Karlovarsku od 18 hodin. Vodní záchranná služba na Hracholuské přehradě vyjížděla za první polovinu prázdnin k 80 případům. Je to podobně jako v červenci v loňském roce a stejně jako loni se většina zásahů odehrála na březích, kde vodní záchranáři zasahují do vzdálenosti 300 metrů. Pokračuje mluvčí vodní záchranné služby Českého červeného kříže Tomáš Kopáček.
3: Velmi záleží na počasí, to nám přiláká velké množství rekreantů k vodě a ten počet výjezdů je aktuálně okolo 80. Velký počet těch výjezdů bylo způsobeno podnutím hmyzem. Nejčastěji jsou to vosy nebo včely, které osoby vypíjí ve flašce nebo v nějaké plechovce, kde nemůžeme vidět, jestli se tam nějaký hmyz nachází. Každá osoba na to zareaguje trošku jinak. V některých případech je potřeba potom podat nějaké léky ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj musí zaplatit pokutu 87 tisíc korun. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Resort mezi lety 2022 a 2024 uzavíral smlouvy na pořádání akcí, aniž by vyhlásil zadávací řízení. Šlo zhruba o 20 smluv, kterými ministerstvo zajišťovalo konference, workshopy, jednání výborů nebo zasedání. Antimonopolní úřad konstatoval, že zakázky byly předvídatelné, protože se akce konaly pravidelně. Rozhodnutí je pravomocné. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks. Oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy přehánky i bouřky, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Sokolově je z důvodu stavebních prací uzavřená část ulice Karla Havlíčka Borovského u kruhového objezdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
1: Humoriáda.

0: Tak tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, tam odsaď vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. A pak už se budu těšit znova.
0: Ano, takže plavání, probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu, no.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky, autorku si úplně nepamatuju, tuším, že je to Danka, no a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě, jaksi mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano, ano, no ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strýček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí a v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ale právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo? Strejček, totiž soudruh, Dupal, že jo? Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do Lípy klín, že jo? Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i s návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil se přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mně jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková, ano. Pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jako by ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě.
0: Tolerovalo?
5: Nebo no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to
0: věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Uh-huh. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali... jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, tu jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáře ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako v o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no, ona...
0: Magická.
5: Magická, no. Dobře. Někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, straší tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně, no. Aček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám, děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco, uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano, ano.
4: No.
8: Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano, ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
3: To jsem byl chlapeček. Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Stapan, to je nějaký holidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježišikrist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
9: smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, úctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: bych... Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku jí ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno.
2: Není to humorný.
1: Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale já na Wericha pouštíme.
2: Ne.
1: Anekdoty.
2: No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Okavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal
5: ano.
3: Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi. Další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych sem chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně. Hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pana Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karel, Karlovy Vary, Kolonáda, Ačko, yeah. Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko,
5: no.
3: Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů, je.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No. To myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádá?

0: Posaďte se, mámo. Mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
1: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
0: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
1: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní, s vaší slečnou dcerou...
0: Jako s Máňou, víš?
1: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Rome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
0: Aha.
1: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
0: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
1: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
1: Je, 2 děti?
0: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
1: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
4: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a tak dále.
4: No, prostě naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova.
5: Byli báječní
4: a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména
5: ano,
4: se
5: ano,
4: mě
5: ano.
4: pletou
5: no,
4: v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
4: Jo, tak bezhledně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
4: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády, poslechneme si další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Lína s Uršilou Klukovou, anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a typuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý na telefonu? Den. A tady Petr ze Zdolny.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli, jste postupně, jste připraven na lince, tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu, vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Dcery Máni.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: Tak to zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: K návštěva Prima rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou poentu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla naším hostem.
3: Svěží léto, mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: V Chebu končí rekonstrukce Kamenné ulice. Plaveckou část triatlonového závodu Kiwi Muž 2026 organizátoři přesunuli na lom Jáma v Otovicích u Karlových Varů. V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. A zítra bude skoro jasno, později oblačno, místy přehánky, teploty do 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chebu bude hotová rekonstrukce Kamenné ulice. Práce trvaly rok a půl a radnice za ně zaplatila asi 50 milionů korun. Nový je povrch ulice, upravené jsou inženýrské sítě a nechybí ani cyklopruh. Jak říká místostarosta Pavel Pagáč z hnutí Volba pro kraj, oprava ale měla skončit o několik měsíců dřív.
4: Stavba Kamenné ulice se zdržela zhruba o 3 měsíce. Bylo to z důvodu archeologických nálezů a následně z důvodu zvýšení nároků prací, kdy se zjistilo, že tam je skalní podloží a tím pádem výkopové práce neprobíhaly tak rychle a hladce, jak se původně předpokládalo.
3: Start a plavecká část víkendového triatlonového závodu Kiwi Muž 2026 v Karlových Varech bude na jiném místě. Původně měli závodníci plavat na koupališti Rolava, ale kvůli špatné kvalitě vody budou závodit v lomu Jáma v Otovicích. Cyklistická část bude kvůli tomu zřejmě o něco kratší, říká organizátor akce Jan Drahoš.
5: Vzhledem k tomu, že na Rolavě je špatná kvalita vody, tam je bohužel už nedoporučené koupání, takže jsme to celou akci museli přesunout sem, což je změna velká pro ty závodníky a doufáme, že k dobru. Je tam trošku změna i co se týče cyklistické části, kterou musíme vést tady od Čankova, ale po nějakých 2 kilometrech se napojí na původní trasu.
3: Start terénního triatlonu Kiwi Muž je u Otovického lomu v sobotu ve 14 hodin. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na 1/5 území republiky.
6: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
7: Něco hůře na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
6: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
8: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
6: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Na Slapské přehradě narazil vodní skútr do skály. Jedno z dětí, které na něm jelo, záchranáři letecky transportovali do nemocnice v pražském Motole. Zbylé 2 pasažéry s lehkými zraněními záchranáři odvezli do příbramské nemocnice. Podle mluvčí policie Vlasty Suchánkové jeli na skútru 2 nezletilé dívky a dospělý muž. Proč skútr do skály narazil, policie vyšetřuje.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte polojasno až skoro jasno, odpoledne oblačno, večer místy přehánky i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu je na místní silnici u parkoviště nedaleko obchodního centra Dragon na vozovce rozlitá nafta z osobního auta. Na místě jsou hasiči.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
10: A dnešní den v našem kraji byl opět plný událostí a my vám ty nejdůležitější právě teď nabízíme. Začíná den v kraji, pořad o lidech, místech a tématech, která ovlivňují život kolem nás. Pohodlně se usaďte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary zdraví David Forst. Velký zájem byl o preventivní akci pro motorkáře v Ostrově na Karlovarsku. Vyzkoušet si mohli například speciální brýle, které simulovaly požití drog. A podrobnosti už za chvíli. V údolí řeky Ohře nedaleko Karlových Varů vzniká biokoridor, který by měl pomoct k záchraně ohrožené užovky stromové. O co jde? To se dozvíte po čtvrt na šest. A pomáhat handicapovaným lidem, to je cílem Lions klubu Diana Karlovy Vary. V regionu působí mnoho let a za tu dobu podpořil celou řadu charitativních akcí a projektů. Některé z nich si připomeneme. No a letní měsíce lákají samozřejmě k návštěvám hudebních produkcí. Nejen pod širým nebem, naše regionální stopařka vám v závěru dne v kraji nabídne hned několik tipů.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Ford.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám v Karlovarském kraji vyhlásil hejtman Petr Kubis z hnutí ANO zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě, používání pyrotechniky nebo používat vodu z požárních nádrží pro jiné účely než hašení.
2: Lidé by se určitě měli řídit, protože to je pod sankcí tímto rozhodnutím a věřím teda, že se ta doba zlepší.
1: Za porušení nařízení hrozí pokuta až 100 000 korun. V Karlovarském kraji je tento týden nejlevnější benzin v České republice. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic v regionu prodává v průměru za 42 koruny. Za naftu řidiči teď zaplatí průměrně 43 korun a 93 haléřů. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají na Karlovarsku, nejdražší pak na Chebsku. V okolí historické železniční vlečky z Kyselky do Vojkovic na Karlovarsku vzniká biokoridor pro ohroženou užovku stromovou a další druhy živočichů. Proč a jak projekt spolupracující firmy Matony souvisí s výrobou minerální vody, vysvětluje specialistka Lucie Štefanská.
3: Že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
1: Další podrobné informace uslyšíte krátce po 17:15. Zemědělci v Karlovarském kraji sledují dopad sucha na výnosy pícnin. Situace v regionu je rozdílná. Některé podniky mají výrazně nižší výnosy, jiné mají krmiva dostatek. S tím souvisí chov dobytka, který zatím kvůli zásobám krmiva snižovat neplánují. Většina farmářů teď čeká na druhou seč, která bude v září. Na základní škole Havlíčkova v Kraslicích na Sokolovsku pokračuje modernizace sportovního zázemí. Teď se pracuje na nové střeše v části, kde je bazén a tělocvična. Právě kvůli havarijnímu stavu střechy muselo město bazén v roce 2022 uzavřít. Do konce prázdnin by měl být celý sportovní pavilon pod střechou.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, to je to jediné a správné rádio, které vám zpříjemňuje i dnešní, tedy čtvrteční odpoledne v čase 17 hodin a 14 minut. Speciální brýle, testy i například airbagová vesta, to si mohli vyzkoušet motorkáři při včerejší akci v Ostrově na Karlovarsku. Pořádali policie České republiky společně se strážníky a také BESIPem. Pokud motorkáři splnili úkoly, dostali třeba motolékárničku, alkohol testry nebo i nákrčníky. No a zájem o akci byl opravdu veliký.
1: Mohl bych to taky zkusit?
2: Určitě, tady máte.
1: Já jsem si dal teda jedno řídký pivo.
2: No jestli to naše, tak to je ale nealko.
1: No
2: jasně, na to svádět nemůžete.
1: No očkej, já teď se opravdu točím. Teď jsem jako kdybych slezl z kolotoče. Uželky tu jsou někde.
3: Jaké to bylo?
1: Chce se mi zvracet. Děkuju, už to nechci.
3: Stanislave, co říkáte té akci, že si můžete něco vyzkoušet, něco si ukázat?
1: Mně se to moc líbí. Vyzkoušel jsem si tamhle tu airbagovou vestu, brýle, ve kterých mi nebylo vůbec dobře. A měl jsem je pár vteřin na sobě, líbí se mi takovýhle akce, proto jsem taky přijel.
3: A ty brýle, tak ty představovaly požití návykové látky, drog?
2: Ano.
3: Tak drog, co se dělo, když jste měl na očích?
1: Svět se úplně rozpil a hlava se roztočila. Já, když jsem ty brýle vyzkoušel, tak jsem měl problém stát. Jsem nevěděl, co se děje, hrozně nepříjemný.
3: To je ta airbagová vesta
4: ano.
3: Pro motorkáře.
5: A to se jako nafukuje.
6: Ty to vyzkoušej.
5: No tak jo.
2: Hlavně se prosím nelechněte toho výbuchu. Jo, no to je dost hlasitý, ale nebojte. To je vlastně bombička a ve chvíli, kdy ta vesta pocítí, že padá, že se týkáte země, tak se vám tady ten bezpečnostní provázek vlastně odsvakne a bombička způsobí, že se celá nafoukne a tím pádem vlastně se nedotknete té země.
5: To jsem to někdy viděla.
3: Lenko, jaké to bylo s airbagovou vestou?
5: Lekla jsem se toho, ale jako je to asi dobrá věc, no.
3: Za BESIP je tady Tereza Ungrová. Terezo, a co ještě u vás je tady všechno k dispozici? Tady máme bodový systém, ano.
2: Si můžou motorkáři vyzkoušet, kolik vlastně bodů dostanou za ty jednotlivé přestupky. A potom tady máme taky nově tablet, kde jsou jednoduché individuální testy.
3: Stanislave, vy teď si zkoušíte test. Jak jste na tom?
7: Zatím ještě nevím, 6. otázka z 10.
3: Lehké, těžké?
7: Tak zatím lehký.
3: Vyhodnocení testu. 80% úspěšnost.
7: Jo, tak jako to je v pohodě.
3: Lucie Machalová z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Všimla jsem si, že si motorkáři můžou vyzkoušet i právě brýle. Ty brýle je přenesou do víceméně do stavu buď opilosti nebo požití drog.
2: My tady máme vlastně rozestavěné takové kužely a oni si můžou vyzkoušet ty brýle vlastně nasadit a udělat si takový jako slalom, po případě se třeba toho kuželu dotknout. A mají o to samozřejmě zájem, protože ta koordinace a celkově to vnímání té reality s těmi brýlemi je úplně jiný a má to vlastně simulovat nějaký stav požití návykových látek.
3: Zájem o akci byl velký. Během půl hodiny tak se přišlo vyzkoušet jak kvízy, tak různé bezpečnostní prvky asi 30 motorkářů. Z Ostrova na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
8: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na své si teď přišli milovníci country, Jakub Smolík, holka s bílou halenou, 17 hodin a 21 minut pokračuje den v kraji Českého rozhlasu Karlovy Vary. Vyrazíme mezi Kyselku a Vojkovice na Karlovarsku, tam vzniká území, které by mělo podpořit záchranu kriticky ohrožené užovky stromové. Její výskyt odborníci potvrdili nejen v blízkých Doupovských horách, ale taky podél řeky Ohře. Takzvaným biokoridorem se v tomhle území stane historická železniční vlečka.
1: Takhle to vypadá, no. To jsou takový ty plazolapky.
2: Ty plazy toho využívají v době, kdy se potřebují nahřát, no.
3: S Radkou Musilovou, odborníkem na ochranu přírody, jdeme po okraji železniční vlečky. Vedle ní je tady na zemi položený jakýsi obdélník gumovitého materiálu. Právě pod tím se prý hadi rádi schovávají. Teď je ale teplo a žádná užovka tady není.
2: No, samozřejmě velká vedra tomu neprospívají. Ten had samozřejmě stejně tak jako potřebuje teplo, tak ale si musí dávat i pozor, aby se nepřehřál. Takže to je pak zapotřebí přizpůsobit tu dobu, kdy se ty plachtičky kontrolují.
3: Vy těmto místům říkáte plazolapky. Kolik jich tady kolem vlastně máte?
2: Máme tady takových jakoby 10 lokalit, které pravidelně sledujeme a samozřejmě už se nám tady letos jako třikrát stalo, že jsme byli úspěšní.
3: Tady vedle nás hned je kamenná zítka, takže to je také místo, kde vlastně užovky nacházejí úkryt a vlastně podél té trati podobných místě mnoho. To znamená přirozené místo pro tento typ hadu.
2: Ano, přesně tak. Oni ty hadi mají hrozně rádi kamenné zítky. A ten had se vlastně na té zítce vyhřívá a v případě jako nebezpečí může hned vlastně utéct. Takže je to pro ní nejpřirozenější biotop.
3: V blízkosti historické železniční vlečky mezi Vojkovicemi a Kyselkou vzniká biokoridor, který by měl vytvořit podmínky pro výskyt a monitorování kriticky ohrožené užovky stromové. Ta je největším a nejvzácnějším hadem v Česku.
2: Ta lokalita ukazuje, že i místa, kde vlastně působí člověk, tak můžou sloužit ochraně přírody, že se to dá skloubit. Musí to být vždycky národní park, chráněná krajinná oblast, ale i takhle vlastně relativně jako malá plocha může posloužit opravdu kriticky ohroženému druhu.
3: Vysvětluje Lucie Štefanská, specialistka environmentálních projektů firmy Matony, která se na projektu záchrany užovky stromové podílí. Náklady nejsou velké, stačí prostě podél 8 kilometrů dlouhé vlečky prostředí přirozeně udržovat.
2: Všude kolem je třeba zemědělská krajina a v případě, že se ty lokality nekosí, neprořezávají se, tak vlastně zarůstají. Ty živočichové potřebují i jiné stanoviště než jenom les.
3: Hlavním cílem je u staré trati podpořit přirozený výskyt mnoha druhů živočichů, nejen vzácné užovky.
2: Druhovou bohatost, tu my chceme podporovat, protože tam, kde je vlastně druhová pestrost, tak to znamená, že to prostředí je v pořádku, že tam je v pořádku ten ekosystém, to znamená, že to prostředí je čisté a my jako producent minerálních vod potřebujeme čisté prostředí, abychom měli čistou vodu.
3: Dodává za firmu Matony Lucie Štefanská záchranu užovky stromové v údolí řeky Ohře společnost zařadila do pilotního programu Evropské asociace minerálních vod za spolupráce s Mezinárodním svazem ochrany přírody. Z Kyselky Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Velmi oblíbená tahle písnička od Crash Test Dummies byla v 90. letech, no a oblíbenou zůstává i nadále. Hráli jsme vám ji přesně minutu po půl šesté na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Karlových Varech působí už mnoho let Lions Club Diana Karlovy Vary. Jedná se o čistě dámský klub a jeho cílem je charitativní činnost a pomáhat ekonomicky slabším a především handicapovaným osobám. Finanční prostředky získává formou organizování sportovních, kulturních a nebo společenských akcí. Zakládající členku Lions Club Diana Věru Procházkovou vyspovídala Zlata Kinská.
1: Kdy a jak vznikla myšlenka založit právě Lions Club v Karlových Varech?
2: Lionské hnutí je celosvětové hnutí, které podporuje nevidomé anebo slabozraké. Vzniklo v San Diegu, je tam centrála obrovská, já jsem měla možnost se tam přijet podívat. Nás to v roce 2002 zaujalo, takže manželky podnikatelů, lékařky, manažerky, jsme se setkávali na určitých akcích a domluvili jsme se, že bychom něco podobného založili i u nás. V té době bych řekla, že to byl takový první charitativní počin vůbec v republice. Ten náš klub v Karlových Varech následoval pánský lionský klub. My jako ženy jsme založili potom Lions Club Diana Karlovy Vary.
1: Jaké všechny projekty, pojďme být trochu konkrétnější, pořádáte během roku, jaké akce, třeba i ty nejbližší, na které byste nás mohla pozvat?
2: Máme dvě takové velké akce. Jedna je svařák, prodáváme každý rok 11.11. Teď je to ve Františkových Lázních, vždycky ho uvaříme, máme k tomu i punč, je to náš recept a to, co vyděláme, potom dáváme zase ve prospěch někoho, koho si vybereme, kdo to potřebuje. To je jedna akce, no a druhá akce nás čeká zítra, bude to velká akce, já se na ní samozřejmě těším, když bude horko, ale budeme ji mít na Rolavě a je to burza prodeje oblečení použitého, ale zachovalého, můžete tam koupit za drobné, opravdu drobné, jak věci pro děti, tak pro ženy i pro muže. Není to úplně bazar, ale je to taková burza.
1: A peníze zůstávají uvnitř?
2: Peníze zůstávají z obou akcí u nás. My si konkrétně potom vybereme lidi, kteří jsou osloveni z naší strany a všechny peníze do posledního halíře dostanou.
1: Pomáhat druhým je samozřejmě záslužná práce, přinese to dobrý pocit, ale určitě se musíte potýkat samozřejmě s nějakými výzvami při organizaci dobročinných akcí.
2: Největší, a to bylo vidět hned od začátku, je dostat vlastně tu informaci mezi lidi. Aby jsme prostě mohli lidem říct, že existujeme a co umíme udělat, protože my jsme za celou tu dobu vybrali 3,5 milionu. Který jsme věnovali lidem. Bylo to nejenom na bílou pastelku do centrály, ale pro domov matku a dítě v nouzi, dětský domov Aši v Chebu, pro postižené děti na sportovní aktivity, léčbu nemoci motýlých křídel, na rehabilitaci chlapce po úrazu, na tu práci, kterou děláme, je nás málo a stárneme. Potřebovali bychom moc někoho, kdo by přišel k nám. Nabízíme spolupráci, radost z pomáhání. A myslím si, že mladí lidé v naší republice tu radost potřebují.
3: Den v kraji. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: V Karlovarském kraji působí dvě významná symfonická tělesa. Jsou to Karlovarský symfonický orchestr a také Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. Jaké koncerty připravili na letní měsíce, to už nám poví teď naše regionální stopařka Lucie Chládková. Lucko, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Lucie, na co se můžeme těšit v podání Karlovarského symfonického orchestru?
2: Karlovarský symfonický orchestr koncertuje na Mlýnské kolonádě v Karlových Varech takřka každý den odpoledne a často i ve dvou blocích. Pořádá ale také gala koncerty v hotelu Imperiál, v atriu Císařských lázních nebo Poštovním dvoře.
1: Jaké hudební žánry konkrétně produkuje?
2: Na koncertech pod širým nebem nejčastěji populární hudbu, operetní melodie, valčíky a multižánrové projekty typu jazz a swing na kolonádě. Oproti tomu gala koncerty v sálech uvádějí náročná díla autorů, jako jsou Petr Iljič Čajkovský, Wolfgang Amadeus Mozart nebo William Walton. Podrobný program zájemci najdou na stránkách Karlovarského symfonického orchestru. A malý tip, hned na začátku srpna se orchestr přesouvá do už zmiňovaného historického sálu v Poštovním dvoře, kde odehraje nádherný barokní program plný Vivaldiho a Bacha, takže si stačí jen vybrat.
1: Lucie, jak často koncertuje Mariánsko-Lázeňský Západočeský symfonický orchestr? To je moje další otázka.
2: Západočeský symfonický orchestr koncertuje v Mariánských Lázních v srpnu po každé úterý a středu vždy po 15. hodině v prostorách hlavní kolonády. 28. srpna pak pořádá gala koncert k 205. výročí svého založení. Přesný program a přehled koncertů naleznete na webových stránkách Západočeského symfonického orchestru.
1: Lucko, skvělé tipy. Moc děkujeme za hudební stopování z Karlových Varů a také Mariánských Lázní a přejeme krásný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Hezký podvečer všem, kteří ladí Český rozhlas z Karlovy Vary. Teď je ta správná chvíle na to říci, jaké bude počasí dnes večer, v noci a také zítra. Prozradí nám to Petra Polívková z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Petro, hezký podvečer, tak jaké bude počasí?
2: Hezký podvečer. No tak během té noci nebo večera a noci bude převážně méně oblačnosti, bude skoro jasno až polosno, jen později večer bude od západu přechodně oblačnosti přibývat a mohou se k nám s malou pravděpodobností doputovat srážky z Německa, ale ta pravděpodobnost je velmi malá, ale nejde tý úplně vyloučit, takže by se nám ojediněle mohly objevit nějaké přehánky nebo výjimečně i bouřka. A nejnižší noční teploty nám budou klesat mezi 20 až 17 stupňů Celsia.
1: Zítřejší den, tedy pátek, poslední červencový den, je to tak, 31. července, tak počasí bude vypadat jak?
2: Bude i nadále teplo, ty teploty očekáváme mezi 32 až 35 stupně Celsia, při déle trvající zmenšené oblačnosti až 36 stupňů, stejně jako dnes. A jinak bude ráno a dopoledne a v brzkém odpoledni spíše méně oblačnosti, většinou polojasno. Později odpoledne začne oblačnosti přibývat a místí se zejména v podvečerních a večerních hodinách přidají přehánky a nebo i bouřky. Na horách ty teploty kolem 30 stupňů a jinak nám bude zvát slabý proměnlivý vítr, odpoledne mírný západní až severozápadní vítr o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Další tropický den před námi, jeden dnes skoro za námi, tak díky za počasí. Mějte se krásně, Petro, naslyšenou a hezký zbytek dne.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. V Česku hrozí kvůli vedru šíření požáru. Na řadě míst zavádí zákaz rozdělávání ohně. V Chomutovském zooparku mohou návštěvníci nově vidět výstavu kudlanek. A zítra bude skoro jasno, později oblačno, místy přehánky, teploty do 630 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Obec Drmoul na Chebsku rozšiřuje základní a mateřskou školu. Radnice předala staveniště firmě, která postaví přístavbu se dvěma novými učebnami a zázemím. To v budoucnu poslouží i pro plánovanou tělocvičnu. Na školní část má obec schválenou dotaci, která pokryje většinu nákladů, včetně vybavení a pomůcek. Podrobnosti doplňuje nezávislý starosta Josef Schweigl.
2: Podařilo se nám získat dotaci na přístavbu školy. Už jsme vysoutěžili a předali staveniště a v srpnu začneme stavět. Bude kolem 30 milionů. Tělocvičnu chystáme, to je teď na stavební úřadu a věříme, že do měsíce bude dokončeno stavební řízení a budeme mít povolení, budeme připraveni na následnou stavbu.
0: Některé kraje kvůli horkému počasí a suchu zakazují rozdělávání ohňů na rizikových místech. Od zítra nebudou smět lidé zapalovat ohně v celém Plzeňském kraji. O vyhlášení mimořádných protipožárních opatření hejtmanství požádali krajští hasiči. Na rizikových místech bude zakázané i kouřit nebo používat pyrotechniku. Zemědělci navíc musí mít při sklizni na technice nainstalované lapače jisker. Už včera podobná opatření zavedl Ústecký kraj. A dnes zákaz rozdělávání ohňů začal platit i v Praze. Chomutovský zoopark nabízí návštěvníkům nově připravenou výstavu o kudlankách. V zrekonstruované budově u Pratura uvidí zájemci podle mluvčího parku Matěje Mrštíka na 50 druhů kudlanek. Výstava bude možná ke zhlédnutí do poloviny srpna.
3: K vidění budou například kudlanky připomínající orchideje, suché větvičky, listy nebo stromovou kůru. Výstavu doplňují i velkoformátové fotografie a videa, aby si každý návštěvník mohl kudlanky prohlédnout opravdu zblízka. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Severoatlantická aliance a Polsko aktivovaly svou vzdušnou a pozemní obranu. Důvodem je průnik střely do východního Polska. Stalo se to nad ránem v době masivních ruských úderů na Ukrajinu, včetně Lvova u hranic s Polskem. Raketa skončila na poli. Na místě se k tomu vyjádřil polský premiér Donald Tusk.
4: Nic nenasvědčuje tomu, že by cílem útoku bylo Polsko.
5: Podle Tuska to byla zřejmě ruská raketa, ale s jistotou to ukáže podrobné vyšetření případu. Polský premiér to uvedl v Lublinu na mimořádné schůzce s ministrem obrany a zástupci bezpečnostních složek. Raketa dopadla u vesnice Tarnava Kolonia dřív, než ji polská stíhačka mohla zlikvidovat. Agentuře Reuters to popsal tamní obyvatel Roman Bartošek.
6: Slyšel jsem jen letadla a okna se třásla.
5: Ruské údery na Ukrajinu i průnik střely do Polska odsoudili na síti X představitelé Evropské unie i francouzský prezident Emmanuel Macron. Rusko se k tomu zatím nevyjádřilo. Helena Berková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte skoro jasno, odpoledne oblačno, večer místy přehánky i bouřky, nejvyšší teploty 32 až 36, na horách 28 až 31 stupňů Celsia, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž vysoká na stupně 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 20 u Toužimi na Karlovarsku se pracuje na vozovce. Provoz je v místě mírně omezený. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Jak spustí kapela písničku Muzikanti pojďte hrát, všichni si je rádi zaspíváme a víme, že je od Václava Bláhy. Vážení přátelé, vítám vás všechny u dnešního pořadu Muziky muziky, který bude samozřejmě věnován rodáku z Křečova u Manětína, trumpetistovi a zpěvákovi Václavu Bláhovi. Jeho táta měl malé hospodářství, ale i hostinec, ve kterém často vyhrával svým štamgastům. V této činnosti mu občas pomáhali i jeho dva synové, Václav a Rudolf, kteří byli samouky na trumpetu a trombon. Po škole se Václav vyučil tesařem a než se nadál, povolali ho na vojnu. Dostal se k hudbě 18. pěšího pluku v Plzni. Zde načerpal takových hudebních zkušeností, ať hráčských nebo skladatelských, že byl do hudebního života dostatečně vybaven. Po vojně hrál ještě několik let ve venkovské kapele, kterou vedl pan Dorf, který měl přezdívku Táta.

V roce 1925 jako 24-letý mladík odjel na zkušenou do Prahy. Začal hrát v prostém biografu v Holešovicích a pomalu postupoval přes kino Pasáž, kavárnu na Václavském náměstí, až povýšil do luxusní vinárny Tokajský sklípek na Národní třídě. To vše jako trumpetista. Jeho hry si všimli kolegové, se kterými hrál a kteří věděli, že slavný R.A. Dvorský hledá trumpetistu za Karla Vacka. Pan Dvorský si ho přišel poslechnout a tak se mu zalíbil, že ho ihned angažoval do svého Melody Boys. To bylo v roce

Melody Boys hráli v Praze ve vyhlášeném Lucerna baru, v létě účinkovali v Karlových Varech v hotelu Richmond, pravidelně natáčeli v rozhlase a gramofonové desky. Takže vidíte, že jako muzikant měl práce až nad hlavu. Přesto si našel nějakou chvilku na psaní svých písní. V roce 1933 napsal svou první skladbu, a to polku Moje zlatá Annie. Poté následovali například Růženka, Jetelíček u vody, Čočovička, Do kolečka do kola, Muzikanti pojďte hrát, Sukinka, Tuláček a další. Většinu svých písní nahrál na gramofonové desky v letech 1933 až 1947 u R.A. Dvorského. Mnoho z nich získalo okamžitě velkou popularitu. Pánové, a my si teď poslechneme písničku, která začíná slovy Včera jsem tě čekala,

Po druhé světové válce si založil svůj orchestr, se kterým hrál v pražském Slovanském domě nebo ve Společenském domě ve Zlíně a jinde po republice. V 50. letech začal psát i pro děti. V roce 1951 vydal například sbírku Dětské písně pro zpěv a klavír. A písničku Tancovala žížala, kterou tehdy znalo snad každé dítě. V té době se mu zhoršil zdravotní stav, přestal hrát na trubku a věnoval se jen skládání.

Dovolte, abych vám přečetl krásné vyznání R.A. Dvorského, když Václav Bláha zemřel. Cituji. Vašek Bláha, skromný český muzikant a dobrý člověk, dovedl rozechvět citlivou strunu v lidském srdci. Jeho melodie byly vždy jednoduché a prosté, zrovna tak jako texty, které si sám k těm písničkám psal. Ačkoliv byl samouk, přece se stal jedním z nejpopulárnějších skladatelů lidovky. Nikdy nikomu neublížil, neskazil žádnou legraci a jenom jednou všechny zarmoutil. To bylo tehdy, když z Příbrami došla zpráva, že náhle odešel. Vašek však zůstal alespoň ve svých písničkách a my na něho budeme vždycky vzpomínat. Křečově ho připomíná pamětní deska na rodném domě, kde stojí. 4.5.1901 v Manětíně Křečově. 22.3.1959 v Praze Spořilově. A pod tím je úryvek z Červené sukinky. Příjemný večer, přátelé, a naslyšenou z rádiem vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí. Už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

Jistě si téměř každý dokáže vybavit obrázek čarodějky ze středověku, která díky zaklínadlům, bylinám i vlastním zkušenostem uzdravovala nemocné, léčila neplodnost žen, zaklínala uhranutý dobytek a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé, čarodějné,

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen léčitelek může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kvůli poruše trakce a lokomotivy stojí provoz na trati mezi Karlovými Vary a Chodovem. Hasiči zasahují u požáru lesního porostu v Chodově na Sokolovsku. Stavební úřady loni řešily přes 5 000 černých staveb a zítra bude polojasno, odpoledne oblačno, místy přehánky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Kvůli poruše trakčního vedení a poškození lokomotivy je dočasně zastaven provoz na trati 140 mezi Karlovými Vary a Chodovem. Podle webu Českých drah v tomto úseku vlaky nahradí autobusová doprava. Správa železnic zatím odhaduje přerušení provozu na 2 hodiny. České dráhy upozorňují, že kvůli náhradní autobusové dopravě mohou na linkách vznikat zpoždění 15 až 30 minut. A 7 jednotek hasičů zasahuje u požáru lesního a polního porostu v Chodově na Sokolovsku. Jak informoval mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka, vyhlášený byl druhý stupeň poplachu. Oheň zasáhl plochu o rozloze 60x30 metrů a jeho likvidaci komplikuje vítr. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Stavební úřady v Česku loni řešily přes 5 200 nelegálně postavených staveb. Jejich počet tak meziročně mírně klesl. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Comfort Group. Úřady nařídily odstranění přes 600 objektů, zbytek pak dodatečně povolili. Nejčastějšími černými stavbami jsou garáže, přístavby rodinných domů nebo pergoly. Sněmovna mezitím schválila novelu stavebního zákona, která by za určitých podmínek umožnila ponechat i některé nepovolené stavby. Několik desítek mláďat poštolek už zachránili v nových prostorách záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce. Poštolky v těchto dnech vrací dobrovolníci do volné přírody. Celkově to za 7 měsíců letošního roku ošetřili 800 živočichů. Pokračuje vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.
2: V těchto dnech jsme přijali 800. zvířecího pacienta. Vypouštíme mláďata poštolek z nových voliér. Už jsme vypustili přes 33 poštolek s tím, že ještě zde některé poštolky zůstávají. Léčí se tady u nás momentálně i moták pochop, rodinka ješků, káně lesní.
0: Záchranná stanice má od listopadu novou budovu a modernizované zázemí. Maďarsko kvůli nízké hladině Dunaje úplně odstaví jadernou elektrárnu Paks, oznámil to premiér Péter Maďar. Zatím není jasné, kdy k tomu dojde. Podle serveru 24hu by to mohlo být ještě dnes nebo v průběhu zítřka. Maďarská atomová elektrárna vyrábí téměř polovinu elektřiny v zemi. Podle premiéra Maďara to ale domácnosti ani firmy neohrozí. Slovenští meteorologové hlásí nejnižší průtok Dunaje v historii měření od roku 1876.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte skoro jasno, odpoledne oblačno, večer místy přehánky i bouřky, nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 22-26 u obce Jenišov zátiší na Karlovarsku stojí na přejezdu P85 vlak. Přejezd je uzavřený a vozovka je neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme tu probírali islamisty a říkali jsme si, že ta koncovka ista je tam v tomhle případě tak trošku
2: matoucí.
1: Tak jak je to s těmi koncovkami? Kde začít?
2: Tato přípona ve slovotvorbě funguje u odvozování podstatných jmen z podstatných jmen. To je, myslím, na tom jasné. To je jenom taková technická poznámka a vytváří dva typy podstatných jmen z hlediska významu. Hokejista, houslista a podobně. To jsou takzvaná jména konatelská, tedy vyjadřují nějakou specializovanou činnost. A pokud jde například o feministu, islamistu a tak dál, tam jde o označení člověka podle nějaké společenské příslušnosti. A aby to nebylo tak jednoduché, anebo naopak tak omezené, těch přípon pro vytvoření podstatných jmen, kterými označujeme nějakou příslušnost společenskou k nějakému hnutí, názoru, k nějaké vědecké škole a podobně, těch přípon máme celou řadu.
1: No, na co bych to mohli přijít?
2: Pár
1: třeba
2: příkladů uvést.
1: Tak aniž bych koukal do vašich poznámek, paní magistro, napadá mě třeba takový án, republikán.
2: Tak, to je jedna z těch přípon, jako klasický příklad. Vedle republikána se uvádí například mafián, což je také sociální určení.
1: No, pak svazák, pravičák, tam se trošku ta přípona změní z án na ák.
2: Těch přípon je řada a já myslím, že i když je neumíme například vyjmenovat, tak jako třeba vyjmenovaná slova.
1: Taky my vládneme, ale.
2: Tak dokážeme tu vhodnou zvolit, pokud to slovo chceme právě utvořit nebo si na něj vzpomenout. Dodejme, že standardně se v příručkách jazykových uváděly jako nejproduktivnější přípony tohoto typu podstatných jmen přípona ník a přípona ovec. U toho ník si nejsem jistá, jestli to takhle ještě funguje. Tam jde o to, že třeba když vznikaly úřady, vznikla vrstva úředníků, úředník a tak dál.
1: No jinak tady máme i koncovky ita jako bandita, ista jako policista, ik jako akademik, ián jako vegetarián, nebo jín jako čeledín.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Když se snáší déšť,

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. O Roma Vakeren.

0: Dobrý večer, vlačí rad Šukar Šuniben. Dnes uslyšíme dva rozhovory. Představíme vám Josefa Huše, který po letech strávených ve skotském Edinburgu znovu žije v České republice. Začneme ale Janem Hronem, pro kterého je hudba každodenním světem. Studuje třetí ročník pražské Ježkovy konzervatoře a je zapojený do projektu Young Roma Talents, který podporuje mladé romské umělce a sportovce. Samotnému projektu se budeme věnovat příští týden. Dnes vám představíme Jana Hrona, kterého na konzervatoři navštívila Iveta Demeterová.
1: Honzo, tohle je jedna z učeben?
2: Tady se dějou souborovky a kapely tady zkoušejí.
1: Vlastně jaký máš pocit, když se ohledneš za těmi 3 lety?
2: Si víc a víc uvědomuji, jaký mám štěstí, že tady můžu být na téhle škole, protože tady jsou skvělí jako profesoři a lidi, takže určitě jsem se jako člověk změnil i jako hudebně, mi to tady hodně dalo, takže a furt dává.
1: Honzo, já tě tykám, protože my se známe už delší dobu a já tě sleduji ještě z dob, kdy jsi chodil do základní školy. Vím, že ty jsi začínal na kytaru a později si k tomu přidal zpěv. Ty pochází z muzikantské rodiny.
2: Z hodně muzikantské rodiny, no. Tak když začnu, tak úplně jako v té nejužší, tak táta hrál od mala na housle, třeba strejdové hrajou taky na hudební nástroje. Ale třeba děda můj, Gejza Bendík, tak ten hraje celý život v kapele Trnečave. Potom můj strejda, Jan Bendík, ten je taky zpěvák. Do toho Marcel Bendík, takže...
1: Jak jsem sledovala tebe a tvého dědu, tak děda je i takovým tím přísným obdivovatelem, že taky nedá nic zadarmo.
2: No určitě, tak to bylo asi to nejdůležitější, nebo pro mě asi to nejvíc, co mi dalo. Učitel, který mi toho dal, prostě naučil nejvíc, takže za to jsem určitě moc rád. Je přísnej, ale tak jako má to nějakou cenu.
1: Ten konkrétní videoklip, který máš za sebou, to je ta spolupráce s Igorem Kmetěm.
2: Ano, to je právě ta spolupráce, která vznikla

0: Tak to byla krátká ukázka písně Sin City, ke které je i videoklip. Autorem hudby je Honza a jeho děda Gejza Bendík. Na hudbě společně s Honzou spolupracoval Igor Kmeťo.
1: Tak tady na konzervatoři Jaroslava Ješka studuju obor kytara klasik latin. Já hraju třeba teďka často už popovější věci, které prostě už jsou takový víc jako koncertový. Potom hraju třeba právě, to je ta latinská kytara, tak hraju brazilské věci, argentinský.
2: Ty, když zpíváš, tak si svoje skladby, texty i hudbu píšeš sám?
1: Určitě. Všechno si jako nějak tak zkouším dělat sám, no. Já si myslím, že to je právě úplně to nejhezčí na tom, jako být muzikant, že si to právě můžeme všechno dělat jako sami. Já jsem jako nikdy, a mě se to právě hrozně líbilo, já jsem tím byl hrozně fascinovaný třeba tou tvorbou toho textu. To je to, na čem se snažím teďka nejvíc pracovat, právě psát písničky, svoje texty, i tu hudbu vymýšlet a zkoušet to i nahrávat. Takže to je podle mě to nejdůležitější u muzikanta, aby si to všechno nějak tak dokázal dělat sám.
2: Zkoušel jsi někdy romský čardáše?
1: Zkoušel. Já jsem k tomu byl jako vždycky vedený nějak tak rodinou od malička už. Když jsem nastoupil do Zušky, tak po mně chtěli samozřejmě hnedka čardáše hrát. Ale to je spíš jako takový, že tomu už jako až teďka třeba přicházím víc na chuť, jako co jsem víc starší, protože když jsem jako začínal, tak mě to právě moc jako nebralo, takže já jsem byl spíš jako víc na ten pop, na tu světovou jakoby hudbu. Ty romský jako muzice jsem jako teďka v posledních letech víc našel. Vidím v tom víc tu krásu, už tomu jako víc rozumím, nějak tak asi jsem k tomu jako dospěl, takže už to hraju tak spíš jako, tak jako pro radost. Vždycky po mě chtěli halgáta a tak, protože já si jako nikdy nedovolil to zahrát, protože zaprvé nerozumím tomu a myslím si, že proto, abych tohle hrál, tak musím nějakým způsobem dospět a nechci to zkazit hlavně. Nechci to brát na lehkou váhu, hrát takovýhle typy písniček, protože znáš takový klenot a nechci to nějak moc jako neumím.
2: Jsi názoru toho, že ten muzikant k tomu musí dozrát, dospět a procítit to?
1: To si právě myslím, no. Třeba u těchhle typů jako písniček.
2: No, když jsem se ptala na ten čardáš, tak si říkám, že když přijde někam romský muzikant, tak od něj chtěj tu temperamentní muziku.
1: To je taky důležitý, no, aby to nějak jako každý nějak tak muzikant zvládl zahrát. Ale nemyslím si, že to je úplně jako nějak jako povinný. Neměl by se k tomu jako nutit. Já jsem se k tomu právě nikdy nenutil a nějak tak jsem k tomu dozrál a prostě už teďka si poslechnu čardáše. Jen tak.
2: V tvé tvorbě co chystáš, co plánuješ?
1: Tak určitě mám teďka v procesu už dvě nové písničky, které teďka budu dodělávat. Bude se vydávat, bude se řešit klip a přes léto budou nějaký akce, koncerty, takže určitě toho je hodně.
2: Honzo, cesta je cíl. Jaké je takové to motto, co tebe nabíjí jít pořád dopředu?
1: Asi to, že nechci pak ničeho litovat, až budu starší a budu si říkat, tohle jsem mohl udělat líp, nebo měl jsem víc riskovat, nebo jsem měl udělat tohle, nebo takhle se rozhodnout. Takže to je asi moje motto, nebo celkově, jak se snažím přemýšlet, že nechci ničeho litovat. Takže tak, jak se rozhodnu, tak prostě tak to cítím.
2: Říká Honza Hron, student Ježkovy konzervatoře.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Terne Čave. Ve Skotsku prožil několik let a dodnes tam má část své rodiny. Nakonec se ale rozhodl vrátit do rodného Hronova ve východních Čechách, kde si našel přítelkyni a dnes pracuje jako taxikář. O životě v Edinburgu i o návratu domů si s Josefem Hušem povídal Karel Sladký.
1: Každý člověk je jiný. Někdo nás bere úplně normálně. Jako hodně se to teď tady změnilo, bylo to horší tady. A teď už opravdu ty lidi už přicházejí. Nemůžu soudit člověka podle barvy pleti, ale podle chování. A hlavně, jako to je ve Skotsku. Tam, když někdo něco provede, tam je spousta národností, tak bude on špatný. Jo? Když něco provede Číňan nebo dokoliv, tak on je špatný. Ne, že všichni Číňani jsou špatní. Jak se to tady takhle dělá?
2: Jak jste se dostal do Skotska?
1: Já tam mám rodinu. Jo? Mám tam rodinu celou a teda ty už se teda nevrátějí, protože jsou spokojený. Tam, když člověk pracuje, opravdu když pracuje, tak neřeší základní věci, jako jsou tady. Elektrika, vodu, to neznají tohle řešit. Tam pro ty sociální slabší třeba mají tak udělaný, že mají systémy elektriku dobíjení. Koupíte si kartu, dáte si za 50 liber a prostě víte, kolik máte elektriku. Žádný nedoplatky vám nepřijdou. Padne vám 50 liber, jste bez problémů. Ale nemáte žádný dluhy. Jak tady nikdo neví, jede elektriku, vodu a pak musí do nedoplatky, že tohle by se mělo zavíst tady.
2: Takže tam lepší životní podmínky?
1: Tak, určitě.
2: Pro sociálně slabé.
1: Tak, přesně tak.
2: Říkáte rodinu, takže větší rodinu máte v tom Edinburgu?
1: Mám tam sestru, synovce a strejce.
2: Teď jste tady v Česku, ale létáte tam zase, chystáte?
1: Ano, létám. Teďka jako ty lety se zdražily, ale dokázal jsem za 50 liber letět z její společností tam a zpátky.
2: Josef Hušo, který žil jak dlouho v Edinburgu?
1: 3 roky.
2: 3 roky a zkušenost velká?
1: Veliká, opravdu.
2: V čem? Co vám to dalo?
1: Hlavně poznal jsem lidi, jaký opravdu lidi mají být. Když jsem šel někam na úřad, žádný problém nebylo. Hlavně Poláci, to jsou super lidi, protože když jsem třeba já něco vyřídí, tak jsem šel Polákovi, dal jsem 10 liber a přišel jsem odpoledně, měl jsem všechny papíry zařízené. Bez problémů.
2: Vztah a jednání se sociálně slabými?
1: Úplně normální, jo? Žádný nějaká diskriminace nebo takovýhle. Tohle tam není. Tam, když jdou děti do školy, tak ráno ředitel si je nechává srovnat, ty se srovnají, pak zatleská a který stojí nejlíp, tak ty pouští postupně do třídy. A říkám, spousta národností tam žije, ale žádný konflikty nebo rasistické tam nejsou.
2: Co z toho byste vzal sem do Česka? Co byste tady z toho zavedl, z těch zkušeností, z toho, co jste tam poznal?
1: To chování lidí. V těch školách bych to zavedl, protože tam je jako bezpečnost dětí na prvním místě. Když skončí škola, tak je tam starší důchodce, který je na přechodě, u školy, autobus, všechno. Je to víc zabezpečený než tady.
2: Co obnáší práce taxikáře?
1: Dobrý nervy, hlavně to zná to město, ty ulice.
2: Jaké to je?
1: To třeba za šichtu udělám 30x Tesco, 30x Penny a takovýhle trasy.
2: Josefa, jezdíte spíš kratší trasy nebo další?
1: Spíš kratší.
2: A jak na vás lidé reagují, když přijedete?
1: Úplně perfektně, protože už mě znají. Hlavně vidět, že můžou se na mě spolehnout. Jo? Hlavně bezpečně člověk jezdit, jo? To je hlavní bezpečnost.
2: Pracujete s lidmi. Lidé jsou různí, jak se sám
1: tak,
2: říkal.
1: Přesně tak.
2: A jaká je práce s lidmi?
1: No. Víte co, jak který? Některý se chová normálně, nejhorší jsou ty podnapilí, to jako s tím, to jsou dohady, problémy, a někteří jsou strašně arrogantní. Vy, když se ho zeptáte na cestu, tak vám řekne domů. A já mu řeknu třeba, co je domů? Domů to je velký pojem. A nenechá si to vysvětlit, nebo jsou takový zákazníci, že se nechají odvíct a on mu řekne, já nemám peníze.
2: To, co nám teď tady zvoní, váš telefon no. Taxikáře, už asi budete mít šichtu zase, tak si to vezměte.
1: Dobrý večer, tak si prosím.
0: Aranžuje Zimar Savoro, Manga vlačí rád. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Klidný večer a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. Meteorologové prodloužili výstrahy před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit přehánky nebo bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jíloviště u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa nebo Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
2: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
3: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
2: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Velmi vysoké teploty a silná zátěž teplem hrozí až do půlnoci na neděli. Meteorologové prodloužili výstrahy platné pro Liberecký kraj a velkou část republiky. Na Česko-Lipsku hrozí dokonce velmi silná zátěž teplem. Lidé by hlavně měli přijímat hodně tekutin, říká mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Michal Georgiev.
4: Ten pitný režim, aby nebyl jenom o vodě, ale samozřejmě i o minerálních vodách. Budeme velice rádi, když se lidé vyhnou alkoholu v tomhle teplém počasí.
0: V Opavě vzniklo spontánní pietní místo na památku Glena Hansarda. Zpěvák zemřel ve středu při nehodě na motorce. Lidé přinášejí svíčky k takzvanému murálu na Hradecké ulici. Velkoplošná malba Glena Hansarda vznikla k letošnímu koncertu na opavském festivalu Slunovrat, říká jeden z organizátorů Ivo Mludek.
5: Ten koncert měl ohromný ohlas v Opavě, a nejenom v Opavě, ale u všech lidí, co tam byli. A úplně si Glena Opava zamilovala, takže když ta jako strašná zpráva se začala šířit sociálníma sítěma, tak spontánně tam začali přinášet rozsvěcet svíčky a i nějaké květiny se tam objevily. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Domácí odvetu s chorvatským Varaždínem vyhráli 2-0 a v součtu s venkovní porážkou o gol ovládli dvojzápas 4-3. Počasí. Zítra bude slunečno a horko, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost, na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 43.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou opět průjezdná, na kilometru 66 hořelo nákladní auto, hasiči už odjeli a projíždí se jedním jízdním pruhem, stačila se vytvořit dlouhá kolona. A taky na Pražském okruhu hořelo auto ve směru z D1 na letiště, na 17. kilometru je kvůli tomu průjezdný jeden pruh, kolona od sjezdu na Lochkov je asi na 25 minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Na příští rok plánuje jeden jediný koncert, o to velkolepější bude ikona českého popu, držitelka státního vyznamenání, držitelka Thálie. Helena Vondráčková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Hejty tam dozněla. Já ještě jednou vítám ve studiu Českého rozhlasu Helenu Vondráčkovou, královnu českého popu.
1: No.
0: Připadá vám to přehnané? Já myslím, že vůbec ne.
1: Já si myslím, že je to trošku přehnaný.
0: Necítíte se jako královna? Já jsem viděla, jakým způsobem vás přivítali v polské televizi. Sledovala jsem to celé a to bylo velkolepé. To bylo opravdu přivítání královny.
1: No tak to, oni si na tohle potrpějí. Je to samozřejmě příjemný, ale jako já pořád zůstávám nohama na zemi.
0: Nohama na zemi s dovolením, jestli se můžu vrátit k té polské televizi. Nechte nás nahlédnout do zákulisí, jak se to celé upeklo? To přivítání, to pozvání, celý ten průběh.
1: Tak oni Poláci jsou velmi takový bystrý a vlastně to vymysleli celý sami, aniž bych já do toho nějakým způsobem zasahovala, takže já už jsem tam zvyklá, že prostě tam přijedu a jsem postavená před hotovou věc. Tak, ale většinou je to vždycky prostě příjemný na úrovni a hrozně mě těší, že oni si mě tam opravdu velmi, velmi považují.
0: Velmi považuji, bylo to opravdu znát. Vy jste byla hostem televizní show Dzień Dobry, jestli to říkám dobře, v polské televizi TVN. Nebylo potřeba tlumočníka?
1: No, jak kdy. Já samozřejmě ráda mluvím polsky, ale je to taková ta trošku mix česko-polština. Vymýšlím si i třeba nějaký slova, který nevím, jak se polsky řeknou, ale oni mě rozumějí a je to pro ně prostě, působí to velmi milé a hrozně jsou rádi, když se mnou můžou mluvit polsky.
0: Polsky a hlavně vy rozumíte jim?
1: Jo, já jim rozumím, dá se říct, téměř všechno.
0: A chystáte nějaký koncert v Polsku?
1: Vždycky máme každoročně nějaké koncerty, tak vím, že tam je nabídka, ale teď z hlavy vám neřeknu, ano, kdy to je, ale je to během léta.
0: Takže uděláte radost tamním fanouškům.
1: To často, ale... jezdím do Sopot, protože to je vlastně, dá se říct, jeden z mála festivalů, který si drží svůj úroveň a vlastně pořád svoji existenci. A jezdí tam neuvěřitelné množství světových hvězd, takže opravdu festival na úrovni a proto mě těší, že mě tam vždycky zvou.
0: Tak, pojďme do České republiky, kde ten zájem fanoušků rovněž neutuchá. Vy plánujete teď opět, je to k vašim narozeninám, 24. června, koncert v Karlíně.
1: Ano.
0: Bude něčím jiný než třeba ty předchozí?
1: Tak bude jiný, dá se říct, co se týká skladby hostů nebo prostě kamarádů. Bude tam se mnou zpívat duetu Pepa Vojtek, protože kdysi jsme spolu hráli v několika muzikálech, takže jednu písničku tam zaspíváme společně, právě taky muzikálovou. A bude tam takový překvapení, jedno velký asi pro publikum, protože je to zpěvačka, který já si velmi považuju, která je taková velmi, velmi, řekla bych, zemitá a má krásný hlas, je úžasná, protože hraje na několik nástrojů, co já vím, na elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, střídá s kytarou španělskou, dokonce jsem se dověděla, že hraje i na dudy.
0: To byl takový orchestr s vámi.
1: A je to Raduza. A Raduza, protože chystám během tohoto roku, bych ráda vydala několik nových písniček, čili nové CD. A ona po tom, co jsme ji oslovili, tak mě napsala velmi krásnou píseň. A tak jsem se s ní domluvila, dokonce včera to klaplo, že dala souhlas k tomu, až byla hrozně mile překvapená, že jsem jí oslovila a byla ráda, že by tu písničku jsme společně tam na tom koncertě zaspívali, teda já, a ona by mě doprovodila. Bude to i za doprovodu vlastně mé kapely. Já vystupuji se skupinou Charlie Band. A tak náš kapelník už se s ní, Charlie Bažek, už se s ní dal do kontaktu a domluvili, jak to bude vypadat, on že by to zaranžoval. Tak se na to strašně těším, protože myslím si, že ta písnička je tak jako vyloženě mně napsaná na tělo a má nádherný text. Ale už víc nebudu prozrazovat.
0: Už jste prozradila
1: se podívat.
0: Ano, 24.
1: Ono už je to, myslím, teda skoro vyprodaný.
0: 24. června v pražském Karlíně, tam to bude.
1: Ano, tam se to bude odehrávat a jinak tam bude další host ještě, co se týká pohybu, a bude to několikanásobný mistr světa ve stepu a v tanci. Tak. A dokonce i mistr Evropy, několikanásobný se svojí skupinou rozšířenou, takže s nima si i zatančím, zastepuju. No a ten koncert jinak samozřejmě nabídne velké množství písní, které vím, že lidé rádi poslouchají a že to prostě bez toho to nejde.
0: Nechme nějaké překvapení zkrátka. Ano. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: lásky schránila. To byla píseň Láska má Václava Neckáře a Helena Vondráčková, vlastně jeho parťačka, jestli to tak mohu říct.
1: Dlouhou
0: dobu. Ano, je naším hostem. Nějaká vzpomínka, která vám teď vytane na mysl, když řeknu Václav Neckář a když jste slyšela ho zpívat?
1: Věčně mu praskaly kalhoty a věčně se mu spravovala zip.
0: Opravdu jste mu spravovala zip?
1: No jasně, ale to musím říct, že Vašek byl vlastně mým, abych to řekla správně, druhým partnerem, co se týká duetu, protože já jsem vlastně s ním přišla do divadla Rokoko, kde už byla v té době rok Marta Kubišová a my jsme tam přišli spolu a od té doby se vlastně známe, to byl rok 65, kdy jsem nastoupila do divadla a po té doby se známe a naspívali jsme spolu nesčetně písniček a hráli jsme spolu v krásném filmu, kde on byl trošku menší princ ke mně v Šíleně smutné princezně. Takže s Vaškem mám spoustu nádherných zážitků a vzpomínek a jsem ráda, že prostě ještě stále se drží, i když bohužel ta nemoc trošičku s ním zamávala, ale musím to zaklepat a držím mu palce a doufám, že ještě nás bude dlouho obšťastňovat svýma písničkama.
0: Ano, Šíleně smutná princezna, pohádka, která se reprízuje dodnes.
1: Podíváte to je fenomén, že?
0: Je to fenomén a podíváte se vy občas, když třeba víte, že
1: víte,
0: je v programu?
1: Že jo, ne teda, že bych jako se koukala na sebe obdivně, to ne, ale jsou tam takový momenty, který prostě člověk třeba nějak už zapomněl nebo tak a to bylo tak geniálně prostě napsaný, tahle pohádka a natočená vlastně Bořivojem, režisérem Bořivojem Zemanem, že se nedivím, že prostě i ta nejmladší generace tu pohádku miluje, protože je naprosto taková jako přirozená a těm dětem hrozně blízká.
0: Musela jste si
1: a vtipná.
0: Nějak, a vtipná a vlastně i ten váš výškový rozdíl se tam vtipně využije.
1: No jo, tím to vyvrcholilo.
0: Řešili jste někdy na pódium váš výškový rozdíl? Řešilo se to někdy? Třeba, že vy jste stála trošku vzadějíc,
1: To ne. To nechali jsme tomu úplně normální přirozenost. Prostě všichni věděli, že byl menší, takže to se při koncertech ani nedalo skrývat.
0: A než jste natáčeli tu pohádku, měla jste nějakou hereckou průpravu?
1: No právě, že vůbec ne. Já jsem přišla vlastně do divadla jako naprostej elef. Já jsem jediný, co, tak jsem v našem ochotnickém divadle v Slatěňanech u Chrudimi, kde jsem vyrůstala, tak tam jsem hrála v pohádce o měsíčníku, větrníku a slunečníku, tak nějak možná, že to pořadí je jiný. A pak jsem hrála ještě v několika, dokonce, počkejte, co to bylo, její pastorkyně. To jsem objevila teď v nějaký krabici fotky. Říkala jsem, já byla herečka už tenkrát. Ale to bylo prostě opravdu jenom tohleto, to byly začátky, ale jinak jsem byla naprostý začátečník, ale režisér Bořivoj Zeman byl tak báječný, že prostě nás, Vaška i mě, krásně do té role dovedl navést a přesně věděl, jak by to mělo vypadat. A my jsme to prostě chápali, takže to dopadlo tak, jak to dopadlo a myslím, že ne špatně.
0: Rozhodně. A vy jste se ve filmu Myhla vlastně i nedávno a o tom budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak legendární píseň Z hůru k výškám, Helena Vondráčková. Tato píseň zazněla vlastně poprvé také v legendárním filmu S tebou mě baví svět, ale teď dostala takový nový švih. Vy jste ji znova naspívala a nebyla jste sama.
1: No, já jsem ji naspívala několikrát znova, ale poslední verze vlastně vznikala v souvislosti s filmem Šveháci, kde jsem byla angažovaná jako herečka, zpěvačka. Tam jsem zpívala Dlouhou noc a byla to taková mini role, ale bylo to velmi příjemné natáčení. Točili jsme to v Piešťanech a v takovém krásném hotelu. No a mým takovým malým partnerem byl velmi nadaný chlapec, 7letý, který vlastně prochází celým tím filmem a tu příhodu nebudem povídat, to se na to běžte podívat. Nicméně chtěla bych mluvit o tom, že jsem si všimla, že on je velmi hudebně nadaný a že krásně zpívá a hrál teda opravdu takovým tím dětským, ale přirozeným způsobem. Jo. Strašně prostě živej kluk. Asi to má po tatínkovi, protože jak jsem potom později zjistila, tak z jeho otcem se známe z různých vystoupení, protože tatínek je kytarista. A já jsem si všimla, že on si tak různě poťukával rytmy, jo, tak jsem si říkala, tak to bude možná bubeník nebo něco takového. No a tenhle ten chlapec pak dostal vlastně za úkol od vedení toho filmu, aby si se mnou zaspíval nějakou píseň. Chtěli to tím ukončit vlastně celý ten film a dali mě za úkol, abych našla nějakou vhodnou píseň, která by se hodila i ke mně, i k němu. A tak jsem dlouho hledala a pak mě napadla přesně tahle ta písnička Z hůru k výškám, protože i textem to bylo adekvátní tomuhle tomu klučíkovi. Takže jsem jela do Bratislavy znova, abychom natočili tuhle píseň spolu ve studiu. No a byla jsem úplně až dojatá, jak tenhle ten chlapec prostě se toho zhostil, protože ta písnička není jednoduchá, jo. Je velmi rozsahově náročná a i jako co se týká textu a tak. A on to zvládnul naprosto bravurně, jo. A vždycky na mě koukal, já jsem byla v režii, tak jsem ho pozbuzovala, aby to bylo tak, jako aby tomu dal ten švung. A bylo to, myslím si, že to dopadlo strašně dobře. A škoda, že tady neměli jsme možnost pustit tu nahrávku, ale určitě se sem dostane do rádia. A ten chlapeček se jmenuje Emanuel Bugala. Možná, že o něm ještě uslyšíte. A v tom filmu se jmenuje Money. No, takže to byla vlastně story této poslední verze písně a dokonce jsme k tomu natočili i videoklip.
0: Ano, ten videoklip, já jsem na něj narazila na vašich stránkách, tam je celý, je to velice milý videoklip, je tam mimo jiné i třeba ukázané, jak jde za vámi do šatny, natáčí si to na telefon. Jak k tomu Emanuel Bugala jakoby přistupoval? Byl třeba z vás nervózní nebo opravdu takové to bezprostřední dítě?
1: Ne, on byl naprosto bezprostřední od prvního momentu, což mi bylo sympatický. Žádný stud nebo žádný nervy nebo jo, žádná tréma. Výborný chlapec.
0: No, zkrátka prostě normálně tady zpívám s Helenou Vondráčkou. Já jsem někdy četla i o srovnání s Tomášem Holým, tak uvidíme.
1: Jo, to je takovej typ přesně kluka v těch letech, no.
0: Tak uvidíme, třeba ještě opravdu o něm uslyšíme. Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Helenou Vondráčkovou, v úvodu jsem říkala držitelkou státního vyznamenání a držitelkou Thálie. Thálii jste za celoživotní dílo, ono je to delší, celoživotní mistrovství v oboru muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tak to zní celé. Dostala vlastně teprve...
1: Zní to honosně.
0: Zní to honosně, kde máte tu krásnou skleněnou trofej umístěnou.
1: No teď momentálně je umístěna v muzeu v Košicích, kde je vlastně výstava už celý rok, teď bude končit, všech mých ocenění, jak domácích i zahraničních, spoustou kostýmů z filmů, z muzikálů, soukromýho archivu, fotky prostě z roku, kdy jsem začínala ještě jako malá holčička, prostě průřez celým mým, dá se říct, s životem.
0: A kde to tam je umístěné? To musí v nějaké obrovské výrobní hale, aby se to tam vešlo, ne?
1: To je muzeum košické, krásné. A mám radost, že to mělo velký úspěch, takže teď se to asi, je to v jednání, bude stěhovat do Bratislavy, kde projevili zájem, že by to tam chtěli. Takže já bych byla docela ráda, protože já tam mám spoustu šatů a už se mě do skříní nic nevejde, tak jsem byla šťastná, že zmizeli na výstavu. No tak uvidíme, jak to dopadne.
0: Takže to vypadá, že Thálie se domů jen tak nepodívá.
1: No doufám, že ji nerozbijou. Protože ona je velmi křehká. Ale měla jsem z toho ocenění samozřejmě obrovskou radost, protože každý ocenění mý práce mě potěšilo.
0: Tak a jak se vůbec taková výstava chystá, protože neumím si představit, že byste jenom vy sama osobně vybírala všechny ty, více než 60 let vaší kariéry.
1: Ne.
0: Tak to... co třeba konkrétně vy jste vybírala speciálně pro tu výstavu?
1: No tak já jsem byla u všeho, ale byl tam samozřejmě ředitel tančícího domu, protože ta výstava byla předtím v tančícím domě v Praze, tak tím to začalo. No a měli jsme tam i odbornici vlastně na takovýto vybrání šatů a tak dál, která kurátorku, která to všechno dávala dohromady, velmi milá paní. A tak přišli prostě ke mně domů a nejdříve mě začali lustrovat veškerý skříně, veškerý ocenění, takže opravdu jako to, co je zaujalo a to, co si mysleli, že by zaujalo i diváky, kteří tam přijdou, tak prostě mě sebrali. Takže já mám doma, teda teď už to mám takový trošku torzo, říkám, to musí jít slávy, tak tam jsem měla veškerý ocenění, jak jsem říkala, ze zahraničí, od nás, všechny anděly a zlatý, platinový, desky stříbrný, veškerý moje soukromí kostýmy, dokonce i šperky, dokonce i pohádkové kostýmy z Šíleně smutné princezny a z různých televizních programů. No, bylo toho opravdu strašná spousta a já jsem byla šťastná, že to... Na chvilku, že jsem si mohla vydechnout. No, bylo, tak uvidíme, jak to bude dát.
0: Bylo něco, co jste nechtěla dát z ruky? Co prostě muselo zůstat doma?
1: No, to právě teď o to bojuju, protože tam byly i kostýmy z poslední Auto Areny. A byly to speciálně udělané stepky a takovej... flitrovej, modrej, zářivě, bledě modrej, prostě takový trikot s třásněma. A já jsem, teď jsem si uvědomila, že bych ho nutně potřebovala, abych si ho vzala asi do toho Karlína, takže už jsem...
0: Vrátit.
1: Už jsem prosila, ať mi ho přivezou. Že bych si ho ještě jako vzala na sebe.
0: Že byste si ho půjčila teda.
1: Ano.
0: Helena Vondráčková je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Naším hostem je Helena Vondráčková. Teď jsme slyšeli nejen tedy jí, ale třeba i paní Pilarovou a tak, taková kompilace několika písní.
1: Ano, ale tam jste neslyšeli paní Pilarovou.
0: Neslyšeli?
1: Ne. Vidíte to, jak jsem to krásně zaspívala.
0: To jste v hlavy?
1: No ano.
0: Ne, ježiš, já myslím, že
1: původně.
0: Ano.
1: Původně.
0: Že...
1: Ne, ne, tady to co jste
0: to
1: poslouchali.
0: To jste mě dostala teda.
1: Ano, to tak to je směs písní z muzikálu a filmu Kdyby tisíc klarinetů.
0: Ano, ano.
1: A spolu jsme to naspívali právě na dvoj CD, o kterém si teď něco málo řekneme, s Karlem Hálou a Valdemarem Matuškou. A původně to zpívala Eva Pilarová, můj velký vzor pěvecký, a Karel Gott s Valdou.
0: Tak, je to tak, slyšet, jsme, že to byl váš velký vzor.
1: No, ta se jednou divila, že jsem když jsem naspívala, zrovna to bylo teď z tohoto domu, kde na vás mluvíme, kde vysíláme z karlínského studia, tak jsem tady naspívala písničku zkušebně s orchestrem Československého rozhlasu tenkrát, který řídil Karel Krautgartner a Josef Obruba. A ta píseň se jmenovala Měsíc nad Vermontem. A tu zpívala Eva Pilarová. Oni to chtěli zkusit, jak mě to půjde, když bych jako si ji zaspívala. No a zjistili, že mě to šlo tak dobře, že Eva měla v té době nějaký zákaz a oni pustili tu moji verzi jako trválku v rádiu. No a samozřejmě, že jsem si tím udělala velkou nepřítelkyni, protože ona se sama nepoznala, že to není ona. Takže trapas a dlouhá léta jsem jí musela vysvětlovat, že já jsem za to nemohla, protože já jsem byla ještě holka školou povinná a vůbec jsem netušila, co jako tím způsobím, ale to nebyl můj problém.
0: No, tak tomu to nic. Vašemu vlastně relativně novému, protože vyšlo před 2 lety k vašemu 60-letému výročí na scéně, CDčko je tedy dvoj CDčko, jmenuje se Evergreeny.
1: Ano, Evergreeny, a natočili jsme ji vlastně ve spolupráci s Honzou Adamem, který mě pomáhal vybírat repertoár. A je to takový průřez vlastně celým širokým spektrem všeho, co jsem naspívala. Takže tady jsou melodie z muzikálů, z filmů, jazzové melodie, protože jsem od malička strašně ráda poslouchala Ella Fitzgeralda, jazzové zpěváky. Je tady rocková hudba, jazzrocková hudba, taky bulhaři tady nesmějí chybět, lidovky, a tak jako opravdu je to strašně pestrý album. I

0: vystupovala v různých muzikálech v Bratislavě, v Hello Dolly nebo v Praze v Le Miserable. Takže všechny tyhle věci se tady dohledají. S Jirkou Kornem jsme tady, dokonce i s Evou Urbanovou, Petrem Dvorským. No prostě je to krásné album, já jsem na něj hrozně pyšná.
1: Celá plejáda opravdu velkých umělců. A jeden z nich je naším dnešním hostem, Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokud někdo plánuje v příštím roce zajít a užít si koncert Heleny Vondráčkové, tak by si měl teď poznamenat jedno jediné datum, a to 19. června, protože jiný koncert nebude. Je to tak, paní Heleno?
1: No, 19. června, ale příští rok, ano. 27.
0: Ano, příští rok.
1: Ale tak si pospíšte ještě letos, protože letos máme turné, který se jmenuje Helena Forever. A to vlastně brázdíme Českou republiku. A

0: vlastně budeme mít jednak narozeninový koncert, o tom jsme mluvili v Karlíně 19. června, ale bude i Lucerna 20.12., která už je, to už je tradice, že tenhle ten koncert je úžasný. A vlastně příští rok jsme se domluvili a splnili jsme přání vlastně promotera pana, no a teď jsem zapomněla jméno.
1: Zdravíme pana promotéra.
0: Už jsem si vzpomněla pana Ságla Tomáše, který vlastně to celý organizuje, tu arénu Eden, mám z toho teda už teď pupínky, trému, doufám, že to dobře dopadne. Takže jsme se domluvili, že vlastně příští rok vynecháme Českou republiku a na rozdíl toho budeme vystupovat na Slovensku, takže turné se přesune někam jinam a něco taky v Polsku. Takže aby prostě ta Eden Arena měla dost prostoru. Takže tam se vejde asi, já nevím, 35 tisíc lidí. To je číslo, který mě ohromuje a tak mi držte palce, aby to dobře dopadlo.
1: Rozhodně budeme, takže jeden jediný koncert. No ale jenom u koncertů nezůstane, protože vyjde kniha.
0: Ano.
1: Dokonce dvě knihy. Jedna na konci roku ještě?
0: Jedna na konci letošního roku. A je to, mám z toho velkou radost, protože taková knížka mě ještě nevyšla. Mně vyšlo asi 5 nebo 6 knih, ale tohle bude speciální kniha báječné fotografky a už teďko i mé kamarádky Lenky Hatašové. A budou to fotografie z mých různých vystoupení, ale i situací a bude to umělecky vlastně pojednaná kniha, čili umělecké fotografie zpracované touto báječnou dámou.
1: Báječnou dámou a druhá
0: a
1: kniha.
0: Druhá kniha by měla být příští rok, kterou bude psát Petr Macek. A nad tou se budeme skládat už teď, nebo budeme ji vymýšlet a hledat fotografie a hlavně ta by měla doplnit ten zbytek toho, protože jedna knížka vyšla asi před 4-5 lety, takže tam ji zaktualizujeme.
1: Úžasné, tak ať vám všechno vyjde podle plánů. Užívejte každý koncert, stejně jako vaši fanoušci, posluchači. Moc děkuji, že jste tu byla. Helena Vondráčková.
0: A já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hasiči v Ostravě řeší únik čpavku v Ostravar aréně. V Libereckém kraji platí výstrahy před vysokými teplotami. Zítra bude slunečno a horko. Odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ve víceúčelové hale Ostravar Arena v Ostravě unikl čpavek. Hala byla v době úniku prázdná, v objektu byl ale přípravný zápas mládežnického hokejového týmu. Lidi se proto odtud museli evakuovat. Teď látku odsává údržba stadionu. Podle mluvčí hasičů Kamily Langrové je v oblasti zastavená osobní doprava. Hromadná doprava jezdí dál, ale na zastávkách v okolí arény nezastavuje.
3: Aktuálně u události neevidujeme žádná zranění, dochází k odsávání samotného čpavku do čpavkového hospodářství v rámci Ostravar arény. Lidé byli o této události vyrozuměni pomocí rozeslání hromadných SMS zpráv.
2: Meteorologové v Libereckém kraji varují před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Výstrahy platí do půlnoci zpátku na sobotu. Kvůli přehřátí a dehydratacím je možné očekávat zvýšenou zátěž zdravotnického systému a sociálních služeb, říká Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to prakticky na celém našem území. O víkendu očekáváme od západu přechodné ochlazení. Na začátku příštího týdne se bude pravděpodobně opět oteplovat.
2: Ve Španělsku dnes po necelém týdnu přestává platit národní nouzový stav. Informoval o tom premiér Pedro Sanchez, který ale zároveň zdůraznil, že kvůli přetrvávající vlně veder vysoké riziko požáru potrvá i dál. Opatrně optimističtí jsou také hasiči v západofrancouzském departmentu Gironde. Podle předpovědí totiž v následujících hodinách čekají region nižší teploty, vyšší vlhkost a dokonce déšť.
5: Francouzské úřady i proto povolili 84 tisícům evakuovaných, aby se vrátili do svých domovů. Situace se naopak zhoršuje v Řecku, kde hoří na poloostrově Pelopones nebo na ostrově Lesbos. S plameny bojují i hasiči na jihu ostrova Kréta, kde museli úřady evakuovat na 8 tisíc lidí. Šířící se požáry pak hlásí také Německo, kde se hasičům v nedostupném lesním terénu v Alpách zatím nedaří dostat požár pod kontrolu. Jeho příčina ani velikost zasažené plochy zatím nejsou známé. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Jablonce porazili Varaždín 2-0 a postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Proti chorvatskému soupeři v odvetě otočili nepříznivý stav z prvního zápasu. Odvetu druhého předkola Evropské ligy hraje Hradec Králové proti norskému Tromsø.
1: Počasí.
2: Zítra bude opět slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 se z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr je průjezdný jen jední od 660. kilometru. Je to průjezdné jen jedním pruhem. Kolona je asi 3-kilometrová, není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec, zdržení 20 minut a oběd se dá právě přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Lidé jsou stvořeni k tomu, aby milovali.
7: Budeme vám vyprávět příběh lásky, ve kterém 20-letá dívka opustila milované Valašsko kvůli 27-letému fešáckému tanečníkovi ze středních Čech.
6: Oba už vědí, že o vztah se musí pečovat. A občas se za toho druhého také modlit.
7: Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry, láska je především modlitba. A modlitba je ticho.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ve Zlaté lásce pro vás vybíráme ze stovek manželských příběhů, které jste nám poslali, ty nejtklivější, nejdojemnější a plné citu.
1: Tentokrát se vydáme do Rynholce u Nového Strašecí, kde žijí 75-letá Milena a 82-letý Robert Krejzovi.
0: Jemu se už sice těžce chodí, má pochroumaný kyčelní kloub, ale na svou ženu se dívá pořád láskyplným pohledem.
1: Přesvědčil se o tom i naslouchající Patrik Rozehnal, když je přijel navštívit.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítám vás u nás.
3: Vy budete Milena.
4: Já jsem určitě Milena, ano.
3: Určitě, víte to. Ano. Tak to jsme tu dobře.
4: Trochu se mi klepou kolena, jako z toho.
3: To bude zimou.
4: No asi jo, asi jo.
3: Tak jestli Milena, tak pro Milenu jsem přivezl tuhle květinu, snad to dělá radost.
4: Krásná, vždycky, kytka vždycky. Já jsem kytičková.
3: Jo.
4: To uvidíte na zahrádce.
3: Taky vaše.
4: Děkuji moc krát. Děkuji.
3: A vemete nás za manželem Robertem.
4: Ano, samozřejmě, tak on jako chodí málo, skoro nechodí, nebo chodí, ale špatně, takže všechno obstarávám já, takže tak nějak. Pojďte dál.
3: Tady máme Roberta, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Prozraďte mi, jak dlouho jste spolu?
5: No, dost. No, 54, no.
3: 54, no tak to je krásný. Vy jste přinesla dorta a my musíme říct proč, protože my jsme se trefili na den přesně.
4: Ano, našich narozenin, ne, výročí svatby, 54. výročí svatby a to se musí oslavit. Takže první bude pro vás.
3: To vy sama.
4: No, peču ano a děda zdobil ten vršek, on se taky snaží.
3: Já myslím, že vás budeme muset přihlásit i do pochutkového roku na sladko.
4: No to poslouchám taky já. No tak dobře, když něco vymyslím.
3: No tak prosím, vše nejlepší k tomu vašemu dnešnímu výročí a směle do toho.
4: Děkuji moc krát, ještě doufám, že něco si dožijem. Uvidíme, děkujeme.
0: Milena a Robert Krejzovi jsou spolu už 54 let.
1: Láska se v jejich srdcích probudila na tanečním bále, pořádaném v únoru roku 1969 v Lánech, v obci, kde mají letní sídlo naši prezidenti.
0: Mileně musela tehdy kamarádka maskovat dermakolem modřiny na nohou po předchozím lyžařském výcviku v Nízkých Tatrách.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: No a tak jsme šli teda na tu zábavu. No a tak jsme tam postávali u šatny, protože tam byly samé páry, že jo, to byl rodičovský ples. Za chvilku tam přišli dva pánové. Teď jako se rozhlíželi, se říká, že zase nějací tátovi od rodin utekli matkám na ples, protože mě bylo 20, jemu bylo 27. A že on byl takový ulízaný, byl takový seladon. No, a tak jsem říkal, no nazdar. No Jarka říkal, ne, zůstaneme tady, uvidíme. No a tam je taky vyprovokal nějaký člověk, že ať teda jdou, že tam ty dvě jsou tam sami.
5: To byl nějaký učitel bývalý můj.
3: Takže vás takhle dali dohromady už při vstupu?
5: No, při tom vstupu asi, no.
3: Co jste tančili?
5: My jsme tančili většinou polku a takový ty starý písničky a takové.
3: A už ten večer se odehrálo něco víc než jen společný tanec?
5: Ne. To jsme šli potom každý svou cestou a potom jsme se domluvili na druhý den a pak jsme teprve rozhodli, že spolu začneme chodit. No. Protože oni bydleli na Lánech, na těch kolejích tam, takže tam jsem to měl jednoduchý, tam nebyli žádní rodiče a nic takového, takže...
3: Ale minimálně Vrátná nebo Vrátný, ne?
5: No Vrátný, ten byl hluchý a slepej.
3: Co se vám na Mileně tehdy nejvíc líbilo? Jak vypadala? Popište nám ji.
5: No byla pěkná, no. Byla to pěkná ženská. A kudrnatý vlasy.
4: Prvně říkal, že nohy. V těch minisukých. Naštěstí byly teda zamazané, takže... No.
3: A vy z toho prvního setkání večera na tom plese, co jste si odnášela za pocit? Že se vám zalíbil Robert? Toužila jste, aby třeba navrhl, že se uvidíte, nebo vy jste to navrhla znovu se vidět? Jak to bylo?
4: No, navrhl to on a já jsem jako jo, mně to přišlo hezký, vysoký, černovlasý, no, Takže jako, co si neopřát. No a protože takhle, jako jsme se pak zase o 14 dní zase na další ples domluvili a jako už to, i to rande nějaké, pak jsme ji vyjížděli autem někam, no tak jako dobrý, no. Takhle to začalo všecko, no.
3: Kdy byla první pusa?
5: Asi na tom prvním, no, na rande.
3: A kdo se odvážil? Vy?
5: Asi já.
4: Já jsem byla plaché dítě, to jako ne, takhle to bych na něj neskočila, to ne.
3: A už jste měli oba zkušenosti nějakou s nějakým vztahem, nebo to byl váš třeba první vztah?
4: Můj to nebyl první vztah a no já kvůli němu jsem vlastně opustila chlapce, no, což teda se přiznám, no.
3: Takže to musela být nějaká láska na první pohled?
4: No to byla. A ty si řekni.
5: Chodil jsem na vojně akorát, chvíli, to bylo nějak až ve druhém ročníku, no a pak už jsem odjel a zase byl konec, no.
3: Jak jste to vy v srdci poznala, že s Robertem chcete spojit ten život?
4: Teď řeknu to, co, že on se tomu strašně chechtá a on to nikdy neměl, ty motýly v říše. Víte, jako prostě úplně, když jsem ho viděla, tak jako říkám, no jako a bylo to.
3: Ale možná takzvaně jste jí měl plnou hlavu.
5: To spíš, no, protože zjednou byla to inženýrka potom, a já jsem byl jen obyčejný horník. Tím mě imponovala tedy, to je fakt. Protože já jsem byl na školu lejdák. No já jsem jí hodně vozil potom tady po okolí a tak nějak jsem tady dělal na baráku hodně, no. Aby měla kde bydlet a takový, no. Aby se tady líbilo trochu.
3: Takže jste se staral a chtěl, aby jí bylo na světě hezky?
5: Jo. Jo, jo, jo. Aby se jí tady líbilo, no. A ona měla ráda kytičky a všechno možné takový to zahradnictví a takový to. Jsem jí se vzal, no.
3: Byly tyhle schůzky tedy pro vás schůzkami, na který se mladý muž těší? Těší se tím pádem na milenu?
5: Já jsem se těšil vždycky. Vždycky jsem se těšil.
3: Kdy to tak v člověku uzraje, že se rozhodne, vezmeme se, bude svatba? Na základě čeho? Nebo kdy? Kdy jste si to řekli?
5: To už bylo dost dlouho potom, co jsme spolu začali chodit.
4: No asi to vyplynulo hlavně z toho bydlení, že prostě, když teda tady chci bydlet, tak asi bude lepší, když budeme jako svoji, protože aby lidi neřekli, jako to nebylo takhle, my bychom klidně mohli spolu chodit celou dobu, že o to, jako to nešlo, ale ta doba byla taková, že no a tak jako holky se ze školy taky vdávaly, tak jsem říkala, proč ne, tak jako já jsem prostě to brala, že...
3: Ale když si tak řeknete, že už jsem si jistá, že Robert je ten pravý, nemám čekat ještě na někoho jiného?
4: No tak to jsem byla tak hrozně zamilovaná, že to bylo úplně jasné, no... Jako jo, to byste ho viděl, tu patku černou, jak měl takhle, když přišel, no prostě zle v salonu, ale nevím, no celková přitažlivost asi to byla. On byl takový něžný, prostě protože, já nevím, člověk musel spíš slova z něho dolovat, protože to, jak to vidíte, takže to všecko bylo asi hodně na mě, myslím, ne, že by ho já nějak jako se snažila uhnat, to ne, ale jako prostě věděla jsem, že mě má hodně rád a tím pádem jsem byla já přesvědčená, že by to mohl být ten pravý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Mileně a Robertovi Krejzovým. Po roce a půl známosti se měli brát.
2: Nejdříve ale jeli vlakem na předsvadební cestu do Rumunska. Byl to zájezd pořádaný odbory z Robertovy práce.
1: Vrátili se a za 14 dní na to byla svatba. Obřad byl 26. září 1969 na Valašsku v rodném kraji Mileny. Přijelo, jak jinak, Morava na 70 hostů.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: A tam jsme museli nejdřív na obec, na obecní úřad a pak ještě do kostela jsme museli.
4: No to jenom nebylo, že jsme byli v kostele na svatbě. On musel na katechismus, protože nebyl ani křtěný, tak pan farář by se zbláznil, kdyby tam takového nezbožníka. No tak naši nebyli, jako moji rodiče, až tak pobožní. Maminka taky nelítala do kostela, ale my jsme v tom vyrostli. Já jsem byla i u svatého přijímání a všecko. Ale stařenka, ta by to nepřežila. Takže jsme proto teda museli tohleto absolvovat a já jsem za to byla ráda. Mně se svatba v kostele líbila. No a takže musel na nějaké ty schůzky s panem farářem, no tak on sice vůbec nevěděl, která bije, o čem je řeč, ale to je jedno, pan farář to bral, tak jakože mu to všechno řekl, co si myslí pan farář. Představte si, že na té obecním úřadu, teda tam jsme dostali prstýnek a pak jako v tom kostele jsem ho zase musel sundat a pak zase znovu ten farář mě ho dal, tak jako toho strašně mu vadilo, že mu ten prstýnek byl odebraný a pak teda pan farář znovu mu ho nasadil. No.
5: Byl to pro vás důležitý okamžik, ta svatba? Prožíval jste to nějak citlivě?
3: To jsem prožíval tak nějak s láskou.
5: Byly nějaké zvyky na tom Valašsku jiné než jinde při té svatbě?
4: Ne, akorát se tam zatahovalo, jakože se muselo platit, prostě, že tam nějací tam zůstali, že než ten průvod prošel, tak musel něco někomu tam dát nějaké.
5: Co svatební noc byla?
4: Byla. To jsme spali u nás doma, jako v baráku my dva, jako v pokoji nahoře. No a rodiče, ty spali...
3: Někde.
4: A pak u těch strýčků a tetiček vlastně to, jsme to podělili, ty všechny ty, co tady z Čech přijeli, příbuzné. A...
5: Jak vypadá takový druhý den po svatbě? Pamatujete si to?
4: Jsme šli na ostružiny. No, jo? No teď jako i s maminkou. Jako to máme i fotky z toho, šli jsme na Dušnu, no. Normálně na ostružiny. No.
3: Tam bylo hodně.
4: Takže na ostružiny jsme šli.
5: To myslím, že málo kdo může říct, že druhý den poslal by šel na ostružiny.
4: A to i s rodičema jeho. To ještě tam byli, že jo? Protože pak jsme jeli všichni jako domů, jako tím autem. No, takže tak, no.
5: Změní se něco pro vás jako ten pár, když už jste svoji, máte ty prstýnky, už nosíte stejné příjmení, začíná život spolu. Změnilo se něco?
4: Jo, ano. Jako takhle normálně ne, ale teď vám řeknu jednu věc. Milovala jsem Karla Gotta. Chodili jsme na jeho koncerty. A jednou, jako jsme si s kamarádkou řekli, zase měl Gott koncert, že teda půjdem. A já jsem to tady doma řekla. A jeho maminka mě řekla, teď už máš ale Roberta, tak jako na Gotta teda nevím. No já jsem stejně šla, no, takže no, toto se změnilo, že už jsem si musela dávat pozor na to, že jsem teda Krejzová a že jako už si nemůžu taky dělat, co chci, no.
5: A vy sama pro sebe řekla jste si, že se něco mění nebo někam posouvá?
4: No jako vdaná paní jsem se cítila určitě trošku líp, jako takhle, ten pocit z toho, že jsem paní Krejzová.
5: Je ta láska manželská jiná než láska snoubenců, milenců?
3: Myslím, že ne. Stejná, pořád. Pořád ji mám rád. Řekl ještě víc. nemůžu pořádně chodit a nic dělat nesmím. Tak je, že teď je to lepší, myslím.
5: Je to mít tu ženu jako hlavu, ruce, navíc něco, co vám pomůže i třeba těžší úděl v životě přenést lépe?
3: Asi jo.
5: Dokážete se na svou ženu i teď podívat zamilovaně jako třeba tehdy?
3: Jo. Dokážu.
2: Zkušenost učí, že podstatou lásky není to, že se díváme jeden na druhého, ale že se díváme stejným směrem. To jsou další slova spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
1: Milena a Robert Krejzovi se v manželství dívali dál, do budoucnosti, a plánovali mít děti.
3: S tím jsme měli problémy trošku. Dost, no. Z začátku nám to nešlo, až potom ke konci. Protože chodil k doktorovi, který jí pomohl jako s tím, takže to šlo potom.
5: Nepropadal jste skepsi třeba na začátku, když to takzvaně nešlo?
3: Ne, ani ne. Protože já jsem tomu furt věřil, že to půjde. Těšil jsem se, no. První přišel kluk a pak přišla holka a už to šlo potom.
4: 2 roky jsme se snažili. Jo, to jsem opravdu dostávala nějaké léky od doktora a jako v pohodě. A takže samozřejmě, že jsem tam občas každý měsíc plakala na rameni a potom, když jsem po půl roce přišla k němu s tím, že jsem asi těhotná, no tak říkal, ježiš, tady ta ženská mě tady každý měsíc plakala, teďkom bude rodit každý rok, jo, mě řekl. No. Akorát si pamatuju na první okamžik, když jsme si Roberta vezli z porodnice, protože jsem neměla s nikým zkušenost jako s malým dětskem. Ani z, to jsem z 18 vypadla z domova, takže vůbec žádné dětičky nebo že by tam malé dítě jsem viděla. A teď, když jsem on celou dobu nám řval, no tak první, co bylo, tak jsme ve strašecí koupili dudlík, to pomohlo. No a první koupal tatínek to dítě, protože já jsem se k tomu stavěla, jako že to není ani moje. Já se bála, no, ale tak člověk ke všemu se prostě tak nějak, protože maminky nebyly, že jo, nebyly babičky nikde kolem, no, takže pak jsem vždycky na vsi jako vyzvídala od ženských, které jako měly taky ty děti, jak to dělá tamhle to a to, to jsem si pak dozvěděla věci, no, až vrynul si na náměstí. No a takže Ivana se narodila 14 měsíců po mladém, to už ale mezi tím jeho maminka umřela na rakovinu v 52, takže maminka umřela v květnu, takže tady zbyl už jenom ten děda, ten nevlastní, ten otec, který stejně pak se našel nějakou paní a už tady s náma nebydlel. No tak 2 děti, tak to bylo docela zážitek z toho kraje.
5: Báli jste se někdy o své děti?
4: Báli. Jako takhle hlavně dcera, ale to už bylo, to měla asi 23, měla nějaký problém na páteři, ale prostě musela na operaci páteře. To byla hrůza, to já jsem opravdu z toho, ale musím zaklepat, dopadlo to dobře. Doteďka nemá žádný problém.
5: A když jste se to dozvěděla, co to tak vnitřně s člověkem udělá?
4: Hrozné. To by člověk jako dal život za ní. Nebo prostě to, protože nevíte, jestli se po operaci objeví, jako probudí, nebo jak to bude, jestli bude, nebude ochrnutá a takové. To bylo fakt docela hrozný zážitek. No.
3: Já jsem se taky bál. No.
5: A je důležité v tu chvíli vědět, že máte toho druhého, že v takové chvíli, kdy jde třeba i o život vašich dětí, jsou si lidé najednou blízce a i třeba ten tělesný kontakt, to pohlazení, obětí, pusa třeba v takovéhle chvíli pomůže?
3: Pomůže to.
4: Zase, když člověk vypláče, tak taky to pomůže, no a my toho druhého, a který řekne, to bude dobrý a utěšuje, tak je dost důležité. No.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Příběh své lásky nám dnes vyprávějí manželé Milena a Robert Krejzovi z Rynholce. Dnes už vědí, že je třeba si vážit každého krásného dne, každé chvíle, každého laskavého slova.
2: Přesně půl století od jejich svatby přišel černý den 11. října 2020. Robert opravoval na střeše komín, do kterého zatékalo.
1: Nebyl připoutaný a podjeli mu nohy. Ležel na kraji střechy s roztrženou rukou. Volal svou ženu, aby mu přistavila žebřík.
2: Než mu stačila pomoct, ruce ho zradily a on sletěl dolů a zranil si jamku kýčelního kloubu.
3: Pamatovat si bouchnutí těla ze 4 metrů na zámkovou dlažbu, to je šílené, to je úplně šílené, jako jo, to se nedá ani povědět.
4: A pak už jsem to vzdal všechno. To už dlouho trvalo.
5: To znamená, vy jste spadl ze střechy dolů?
4: No, dolů. Na zem. Přímo.
5: A věděl jste o sobě, nebo co došlo, přiběhla žena, nebo...
4: No přiběhla, co mi je a takové, já jsem hned, aby mi pomohla sednout někam a že to rozchodím. No a pak zavolala ještě dceři. No, to bylo všechno asi. Tak nějak. Pak mě naložili, když přijela dcera autem, tak mě naložili do auta a odvezli mě dokladna do nemocnice a tam jsem ještě dostal covid, mě tam odvezli na takovou místnost, kde byli ty covidáci. No a tam jsem ani nic pořádně nejet, protože no a tam jsem byl asi kolik, 6 týdnů. To mě jel akorát vytahovali tu nohu ven, jako abych neměl kratší. Na zábaží jsem jí měl a jinak mi nedávali nic. Žádný prášky, akorát večer mi dávali, abych lepší spal a jinak nic. No.
5: Na co jste myslel?
4: V té nemocnici jsem nemyslel na nic úplně, protože tam mě bylo všechno jedno. Protože to jsem byl úplně vyřízený tím, že se na tu nohu nepostavím už vůbec nikdy. Oni mi řekli, že můžu jít na nějakou operaci s tím kyčlem, že mi ho spraví, ale já si myslím, že už asi to nemá cenu. Protože oni to nechali strost, jako to, co tam bylo roztříštěné a potom řekli, že mě dej do toho záznamu na tu operaci nějakou, no tak teďko čekám, no, až to přijde a abych jim stejně řekl, že už nechci na tu operaci.
5: Bojíte se?
4: Bojím se, no.
5: Poplakala jste si třeba tehdy?
3: No, oči jsem si vyplakala. To teda jo, protože není to pěkné takhle zůstat. No proto si člověk pak uvědomí, kdyby úplně jsem tady pak zůstala sama. Takže aspoň v takovém stavu, v jakém se mi vrátil, tak aspoň tak. No. Tak proto jsem šťastná za to, že, nebo i vděčná tomu, že to takhle dopadlo, že prostě zůstat tady sama, sice ano, děti jsou tamhle, to všecko to vnoučata sem taky jezdí, když na to přijde, ale přeci jenom ten manžel je něco jiného, že když ho máte vedle sebe. No, takže jako to jsou takové ty hrozné chvilky, no, ty prostě, proto se o něho bojím pořád. No, a snažíme se.
5: Máte hrozně silnou ženskou a správnou manželku, která i v těch těžkých chvílích takhle při vás stojí a pomáhá vám.
4: Jo. Mám takovou. A pokud tady budeme spolu, tak tady budeme. A jak mě jeden z nás umře, tak to bývá.
5: Jste rád, že ji máte?
4: Jo, Jsem.

0: A já potom, když na to přijde, když jde do úzkých, tak já opravdu jako se modlím. Modlím se a mi to pomáhá. Jako takhle a jako neví. Já říkám, všetci andělé při tebe stáli, když jsi padal z vrchu, protože kdyby to, tak si se tady rozmás a vůbec to. Říkám, to je všecko to, jak člověk, já to i za něj se modlím. No.
1: Co byste sám za sebe chtěl ještě v životě stihnout?
2: Aby se mi lepší chodilo, no. Jinak nic. Abych mohl chodit po zahrádce a tak nějak to dělat.
1: Sednout si tam na tu lavičku vedle Mileny, chytit jí za ruku.
2: Třeba taky.
0: To je škoda takhle, to jsme si taky užívali, že když to šlo, no ale tak všecko jednou končí, tak už to berem tak, že se dá nic dělat.
2: No. Tak je to všechno život, no.
1: Je ta potřeba mít toho druhého, to vědomí, že tu je, že může pomoct, že o tom druhém spoustu věcí ví, je to s přibývajícím věkem ulehčující? Je to snazší ten život? Je to fajn, že to tak může být?
2: No asi jo.
0: Když jsme spolu, tak přeci pořád ještě máme možnost si nějak to ne vylepšit, ale jako prostě jsou věci, kde víme jeden o druhém, co má rád a takhle, takže prostě takové ty malé radosti. A si myslím, že být tady sama, tak to by bylo, jako nevím, já bych utekla někam, nevím. Já vždycky říkám, když mě zlobí, říkám, já ti uteču. A říkám, to sice nevím kam, ale jako zlobí taky někdy, jo, ale tak zase, to je takové jenom takové žabomyší, ty, no.
1: Tak vypadá, že tak laškuje a špičkuje vás, ale já v tom cítím stejně, že v tom je kus té radosti z toho, že vás má, je to ta láska. A vy zase možná takovým tím drobným sarkazmem anebo odlehčováním některých věcí si taky tak ulehčujete i jemu vlastně ten úděl třeba, který teď má. Cítím to dobře?
0: No, cítíte to přesně, tak to říkáte, no, to si myslím, že ano. Ale potom třeba, když je takové nejhůř, tak si potom vzpomenete na to, že jsou na tom lidi daleko hůř, takže ještě pořád.
2: Jako, být nějaký mrzák.
1: Kdybyste měli za sebe říct, tak jako radu třeba těm mladším, které čeká to, že se dožijí 50 a více let spolu v tom manželství, co o tom rozhoduje, jaké vlastnosti by člověk měl mít, na co má si dávat v tom životě pozor, aby to manželství takzvaně kvetlo? Co byste poradil?
2: Mít toho druhého rád a to je všechno tak nějak. To už je všechno.
0: No já bych řekla, že ano, hlavně ta láska. Pořád musíte v něm vidět někoho, jako kdo, já nevím, jak bych to řekla. No takhle, že byste za něj život dal. Jo, takhle pořád to člověk má, že opravdu je ta láska asi nade vše. No, že pořád ještě i v tom věku, pořád jako se dovedete na něj usmát, takže z toho až pláče.
1: No. A to je pravda.
0: No, to je, no.
1: Kdyby ta možnost byla, teoreticky, hypoteticky, a vrátili jsme se v čase a mohli jste se znovu potkat, a potkali se, šli byste zase do toho? Byli byste rádi, kdybyste ten druhého měli?
2: Já taky.
0: Já
2: taky.
0: Šla bych do toho. Šla. To jo, bylo to krásné, to se musí nechat. Máme na co vzpomínat, no, máme krásné děti, vnoučat, dokonce i pravnouče jedno máme, takže jako, no.
2: A to je čísílko.
1: Jo, zlobí vás?
2: Tak nějak je šikovná, no.
1: Berete to tak, že ten život vnoučat, i pravnoučete teď už, je vlastně plodem vaší lásky? Že kdyby vy jste se nepotkali, tak tady nejsou a tuhle radost v tom věku vám nedělají.
0: To je pravda tohleto. No, protože to vždycky, ano, já jsem jednou před vnučkou řekla, že kdybych tady nebyla, tak a jakože takhle daleko v těch Čechách, tak ona řekla, to by zale babi neměla nás. A má pravdu, no. No, kdybych byla tamhle někde v Ostravě třeba. No, jo, tak je to tak.
1: Berete to tak, že je to pokračování vaší krve, Roberte?
2: Já to tak beru.
1: A dělají vám radost?
2: Jo, dělej.
0: Dědo.
1: takhle ho rozněžní děti.
2: Ano.
1: Jste rád, že je máte?
2: Jo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Mileny a Roberta Krejzových je důkazem, že se vám život může změnit ze dne na den. Ale láska vám mnoho dalších věcí ulehčí.
2: Jejich příběh nás dojal už v dopise. A proto jsme se rozhodli, že i jim pošleme po Patriku Rozehnalovi dárek.
1: Velký automatický kávovar. Nainstalovali jim ho v nestřeženou chvíli v jejich kuchyni, aby je překvapil.
3: Jako tohleto.
4: Ne.
3: Co to je? No kávovar, no.
4: No jo.
3: No. Tak to nemáme, to nemáme.
4: Už jo, to máte od Petra Kostky a Carmen Majerové.
3: Děkujeme moc krát za to, to si nezasloužíme. To, co jsme tady povídali, teď to byla strašná sranda pro nás, aspoň jsme si užili jako vzpomínek na to, jak to bylo za mlada a teď, no. Tak to moc krát děkujeme, i paní, i pánovi, děkujeme.
4: Máte to i s kávou a teď už si...
3: No, to teda, no, to bude na výběr teďko. To jako naše děti mají všichni, takže budou rádi k nám jezdit, že máme stejný kávovar už tak jako oni.
4: Že už jste taky v tom třetím tisíciletí.
3: No, no, tak ano, přesně tak, no.
4: No to se hodí, vy si přece kávu dáváte, ne, Roberte?
5: No, já si dávám.
4: No. Dělá to i čaj mimo jiné teda. Teda horkou vodu na čaj.
5: Jo.
4: No. Ale klasickou italskou kávu, takovou tu malou, i o něco větší, americano, lungo, tak je to vaše, ať vám to slouží a zpříjemňujete společné chvíle.
3: Mockrát děkujem, ale opravdu to tolik radosti najednou. Nejenom vás vidět naživo, ale jako i tohle ty dárky.
4: Máte přece dneska přímo to výročí, ne? Tak je to dárek takový skoro jak na svatbu.
5: No, to je.
3: Jo. Ne, to opravdu není slov, vůbec tady proto, jako, no.
0: Zlatá láska.
1: Milena a Robert Krejzovi se poznali před více než 55 lety. Jsou tedy manželé 54 let.
2: Prožili spolu spoustu krásných okamžiků. Jak se na ně pamatují a jak znají jeden druhého?
1: Patrik Rozehnal to zkusil zjistit několika otázkami, které jim položil samostatně, aby se neslyšeli.
2: Sami jsme zvědaví, jak to dopadlo.
0: Zlatá

0: sušili zlé vlasy takhle jako patku na stranu.
1: Jaký jste tehdy nosil účes?
2: Takovou patku. Tak nějak mi to docela dospadalo do očí a pak jsem si nechal ostříhat.
1: Jaké květiny, jaký typ květin má ráda Milena?
2: Ta má ráda všechny kytky. Co já vím, tak ta miluje kytky úplně všechny.
0: Lilie.
1: Co by si dala v cukrárně?
2: V cukrárně? To nevím, asi kafe.
1: Co byste si dala v cukrárně?
0: Větrník.
1: A k pití?
0: Pečený čaj, jak tam mají.
1: Kolik si tak běžně dával piv v hospodě? Kolik zvládnul?
0: 3.
2: Já? Tak 1, 2.
1: Kdo nasazoval prstýnek na svatebním obřadu jako první? Kdo komu?
2: Myslím já, manželce a potom ona mě.
1: Kdo nasazoval prstýnek na svatbě jako první?
0: Manžel mě.
1: Co jste mu dala k Vánocům, k těm prvním?
0: Určitě jsem mu něco upletla. Možná. Nevím, netuším už vůbec.
2: Nějakou košili nebo nějaký oblek nebo něco takového.
1: V čem je žena pedant? Na čem lpí?
2: Ona nejvíc asi na té pravdomluvnosti.
0: Co nesnesu? No tak lež, samozřejmě.
1: Kdo umí lépe zabalit cestovní zavazadla?
2: Asi ona.
0: Určitě já.
1: Co máte kdo z vás na nočním stolku? Co tam stojí? Co je tam odloženo u vás, u ženy?
2: U mě tam může být tak akorát kapesník, nějaký ten papírovej nebo hodiny a rádio.
1: A žena co? Knížku, lampičku nebo něco má?
2: Knížku tu chodí číst nahoru.
0: No, já tam mám knížku, brýle a on tam má světlo, kapesníky, no, asi nic.
1: Jak často se u vás převléká povlečení?
2: Dost často. Jednou tak za měsíc nebo tak nějak.
0: No, to je různé. Jak je potřeba, ale tak za ten měsíc určitě.
1: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
0: Koupila bych si tak velké auto a šoféra, který by mě dovezl na Valašsko.
1: Co byste udělala s výhrou 1 000 000 korun?
2: Já? Asi bych je rozdal dětem, vnoučatom jedině.
1: Jaké jídlo milujete oba dva? Na čem se shodnete? Co opravdu oba dva máte hodně rádi?
2: Míjíme všechno. Co manželka uvaří, tak to já sním a...
1: Dáte si i zemlbábu?
2: Jo, i zemlbábu.
0: Sní všechno, i když tvrdí, že nejí špenát, ale když jednou jsem ho měl, jo, tak ho snět teda, jo, no.
1: Kde jste nejvíc lechtivá?
0: Nikde.
2: Ona lechtivá moc není, ale zkoušel jsem to, ale ona není moc lechtivá asi.
1: Máte nějaký zvyk, co vždycky uděláte, když je po nějaké té romantické chvíli, nebo bylo po romantické chvíli?
2: To já usnu spíš.
0: Usne.
1: Kam nejraději od vás žena dostává pusu? Kromě úst.
2: Na tvář nebo tak nějak.
0: No na pusu a na tvář, tak jako to, tyhle dvě místa víc neexistuje. Ale zažila jsem rudou záři nad Kladnem a to mě líbal. To jsem říkal, to jediné bylo úplně senzační, že když jsme ještě spolu chodili, tak byla rudá záře nad Kladnem. Fakt jo. No.
3: V životě Mileny a Roberta Krejzových je mnoho lásky, touhy i poučení.
4: Jaké mají sny a jak sami vnímají lásku ve svých 75 a 82 letech? Je to jiné než ve 20?
2: Myslím, že ne, že je to furt stejný.
1: Uvědomuje si člověk víc kvality toho druhého, nebo to, že čas se krátí a
2: no, musí mi pomáhat občas a takový to, je to pro ní horší, no.
0: To se mění nikdy až takové ty obavy, že úplně jste tak jako z té lásky, až máte strach o toho druhého.
1: Co byste se svou Milenou chtěl ještě zažít třeba?
2: Já třeba. Třeba jít na tu Moravu. Nebo někam.
1: Podívat se na místa, která měla ráda a které jste spolu navštěvovali?
2: Jo, třeba taky. Třeba na tu Moravu akorát. A nebo někam.

0: do těch lázních, do těch Luhačovic nebo tak nějak. Jo.
1: A když já jsem se ptal Roberta, máte vy nějaký sen, kdyby nezáleželo na tom, jaký život je, ale kdyby to třeba šlo, nebo byl na to čas, co by to bylo, co byste s ním chtěla ještě prožít?
2: Jo, kdyby to byl jako sen, že to, no, zatancovat si s ním. Já prostě, vyloženě jsem vždycky říkala, že tanec je můj život úplně. Takže jako krásnou polku prostě to... Fakt, já vím, třeba je to takové úplně srandovní přání, ale jako opravdu při tanci jsem si připadala úplně někde takhle.
1: Tak říká se, že je dobré některá přání vyslovit, protože se pak třeba mohou splnit. A co vy víte, třeba tam nahoře se potkáte a tam
2: jo,
1: si zatančíte.
2: Jo, tam jo, to je pravda. Tanečík je úžasný. No.
1: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
2: Za to, že vždycky, když já jsem měla nějaký nápad, kam pojedem nebo co, tak na to vždycky kývnul, nikdy neřekne.
1: Je něco, za co byste vyslovil své ženě velký dík?
0: No já, všechno mi pomáhá, všechno mi dělá, všechno. A že vychovala ty děti a o mě, že se taky starala, o všechny se starala.
1: Jak byste popsal tu lásku k ní, tu vaší lásku? Jaká je?
0: Velká, protože nejhezčí je, jak se o mě stará, no.
2: No teď já už se o něho strašně bojím. Proto dopředu už nikdy nechci ho vystavovat něčemu, jak on si říká, jezdící schody v pohodě. To, když ho vidíte, jak chodí. Takže to je to, co, že ta úzkost o něj, aby jsem předešla něčemu, co by se mohlo přihodit špatného.
0: Když může, tak udělá všechno pro mě. To by pro mě žádná jiná neudělala.
1: A vážíte si toho?
0: Já jo, já si toho vážím. Mám se rád, že mám.
1: Poděkujete jí občas, pohladíte, dáte jí pusu?
0: Dáváme si pusu vždycky na dobrou noc a tak nějak si dáváme pusu.
2: To jsem za to ráda. A obou straně toho, nevím, že mě miluje úplně.
0: Jo, miluju. To jo. Strašně moc, no.
2: Až mi z toho úzko. Nedovedu se představit bez něho, opravdu ne. Miluju ho moc. Opravdu moc. Takový je život, no.

0: Milena a Robert Krejzovi už vědí, že láska roste každou hodinou, dnem i roky. Že to pravé bohatství nemáte kolem sebe, ale v tom druhém.
1: Jak kdysi řekl Jan Werich, neříkej, že nemůžeš, když nechceš, protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
0: Neochuťte se o žádný den. Hledejte v něm to dobré a žijte ho s láskou. Prožívejte vše naplno. Jsme tu jen krátce. To už dnes dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: V Česku kvůli suchu hrozí požáry, situaci nezlepší ani očekávaný déšť. Spotřebu elektrické energie na zpracování odpadu v Ostravě v budoucnu pokryjí kogenerační jednotky. Zítra bude slunečno a horko, odpoledne se můžou objevit bouřky, teploty až 39 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko dál sužuje sucho a situace se kvůli vysokým teplotám ještě zhorší. Nepomůžou nejspíš ani srážky, které meteorologové očekávají. Nejhorší stupeň sucha teď platí na pětině území republiky.
3: Největší sucho je teď v jižní a jihozápadní části Česka, říká koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
4: Něco hůř na tom jižní část území, takový lem kolem našich jižních hranic s Rakouskem a Německem. Tam vidíme, že ta situace je špatná prakticky pořád.
3: Meteorologové varují, že právě na jižní Moravě bude vedro extrémně zatěžovat organismy lidí. V horku by měli hodně pít, zůstávat ve stínu a omezit fyzickou námahu. Zároveň by neměli rozdělávat oheň. Hrozí totiž požáry, varuje meteorolog Tomáš Mejstřík.
5: Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravě riziko zvyšuje až na velmi vysoké.
3: O víkendu se má mírně ochladit. V pondělí a úterý ale teploty znovu překročí 35 stupňů. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Ostrava bude mít dvě nová zařízení na výrobu elektřiny a tepla. Takzvané kogenerační jednotky mají pokrýt téměř celou spotřebu všech areálů městské společnosti, která zpracovává odpad. V provozu budou nejspíš na podzim v roce 2027 a postaví je firma Veolia. Zástupci města a firmy dnes podepsali smlouvu, říká náměstek primátora Aleš Boháč z hnutí Starostové pro Ostravu.
6: Tak jako na obyvatele, tak i na nás dopadá negativní trend energii z hlediska ceny. V tomto případě město nabídlo prostory, kde můžou být kogenerační jednotky, které budou hlavně vyrábět energii pro naši společnost, tím pádem se staneme 100% soběstační mimo distribuční soustavu.
2: Jablonecký magistrát nechá od pondělí uzavřít Kamennou ulici u Dolního náměstí. Důvodem je reklamace oprav z let 2022 a 2023. Povrch je po krátké době poničený. Stavební firma v rámci reklamace obnoví i dlažební kostky. V ulici je pěší zóna. Uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy. Dočasně tam budou zrušené zastávky.
7: Náhradní stanoviště bude na autobusovém nádraží. Autobusy, které zastavují v Kamenné ulici, budou Dolní náměstí objíždět přes Mosteckou a Podhorskou ulici. Podle ředitele jablonecké dopravní Luboše Vejnara bude také zrušená zastávka Mírové náměstí. Dotčené linky budou zastavovat u Obchodní akademie a u kina Radnice. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalistky brněnských Žabin dál povede trenér Viktor Průša. Pokračování spolupráce se 40-letým koučem oznámil klub na sociálních sítích. Průšu čeká už 11. sezóna na lavičce českých vicemistryň. V uplynulých 5 letech dovedl Žabiny vždy do ligového finále, ve kterém ale pokaždé podlehli USK Praha.
0: Počasí.
2: Zítra bude znovu slunečno a horko. Později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnosti. Na severozápadě se místy přidají přehánky nebo bouřky. Teploty zítra 35 až 39 stupňů. Na severu Čech kolem 34.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se objíždí následky požáru auta. 660. kilometr neprůjezdný je stále jeden pruh. Kolona asi 3-kilometrová není souvislá, začíná za sjezdem na Chlumec na 63. kilometru. Zdržení asi 20 minut. Oběd se to dá přes Chlumec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: a lásku. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou, humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spišských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je Yeti? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech Smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí? Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervózněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přeháňka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přeháňka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot, pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 4:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží i hned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky, scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala, marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě, úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část z Kálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholků hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Everestu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? No, ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů. 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče vzdálenost 80 metrů. 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle vzdálená 30 metrů. 13 hodin. Vrcholek. Vzdálenost 20 metrů. 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batok s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásila,

0: Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
1: A však už se něco najde.
0: Ne, ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
1: No žádný otazník.
0: Ne, osten.
1: No, žádný osten, to je pitomost.
0: V noci by ses probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
1: Nic by se mi nechvělo.
0: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
1: Bože!
0: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, podselil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla,
1: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
0: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pominu průkaznou hodnotu výstupu při průvodním řízení ve věci své lásky, když pominu i cvičnou hodnotu našeho úsilí, jež jistě zpevnilo naši vůli, což není nikdy na škodu, domnívám se, že jsi jistě měla i nějaký praktický záměr, který zatím zůstal utajen.
1: Uhodl's. Nemyslel jsi, doufám, že má trám posloužit pouze jako palivo pod hrachovou polévku. Na to by stačil i tuhý líh, že? Trám má jiné, vznešenější poslání. Budou do něho vytesána naše jména a zde na vrcholku bude zaražen do země.
0: A prosila, abychom nadále už neříkali trám, ale pylon s emblémem.
1: A náš pylon bude hlásat památku této naší cesty na věky.
0: Ptal jsem se, proč ji musí hlásat?
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hilary a Tenzing dosáhli Ibristu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidí.

0: Víš? No a toto je Portage, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Everest.
1: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
0: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. A? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
1: Jo. Atechnický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je 30. července a dnešní den se zapíše do historie. V Česku dnes na některých místech teploměry ukázaly přes 40 stupňů. Mnozí z nás celý den hledali nějaký stín, osvěžení nebo jenom doufali, že večer přinese trochu úlevy. A právě takové horké letní dny v nás možná probouzí vzpomínky na prázdniny našeho dětství. Na dobu, kdy jsme ráno vyběhli z domu, vraceli se večer opálení nebo spálení, unavení a plní zážitků. Na první pobyty u babičky, na tábory, spaní pod stanem, na kamarády i na ta malá dobrodružství, která nám tehdy připadala jako ta největší na světě. Právě o těchto vzpomínkách bude dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jaké byly vaše první prázdniny mimo domov? Pamatujete se na to? Kdo vás učil objevovat svět za hranicemi rodiny? Stýskalo se vám, nebo jste byli odvážní a těšili se na každé takové dobrodružství? Budu moc ráda, když se o své vzpomínky podělíte. Třeba právě váš příběh dnes večer vykouzlí úsměv nejenom vám, ale i ostatním posluchačům. Přeji klidný letní večer. Vítám vás u noční linky, jsem Jarka Barboříková a nabízím telefon 731 800 900 a také web rozhlas.cz/linka. Tady můžete posílat vaše textové zprávy. Tak ještě jednou nádhernou tropickou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná se dodnes vybavíte kufřík, do kterého vám maminka balila věci na první prázdninový pobyt. Kam tehdy vaše cesta vedla? Krásně, nebo krásnou noc přeji, Oline. Vítejte, voláte z Kopřivnice do Zlína.
1: Nespíte ještě.
0: Těšíme se, o čem budete vyprávět. Máte prostor, máte slovo.
1: No tak prázdniny, to je jako veliký pojem. Hlavně u nás kluků, kteří jsme byli velmi aktivní po stránce sportovní a různé. Takže já bych začal asi takhle. To už jsem říkal několikrát, že pocházím z Moravskoslovácka, z městečka Žeravice, to je mezi Kyjovem a Mzencem. No a to městečko se, a ještě musím říct, že v tom městečku byl v roce 1616 Jan Amos Komenský při cestě do Holandská, vysvěcen spolu s dalšími 23 bratry na kněze, takže to je taková historická vsuvka. A hlášení o dnešním večeru, mám tady 26,5 stupně, jsem ještě na dvoře, něco vyrábím nějaké věci, to je jedno co. A takže je tady opravdu krásně teplo, jsem měl, tady mi říká, že je to paráda. Teď je prázdninám.
0: No, on je to možná takový úhel pohledu, vy řeknete krásně teplo a užíváte si to. Někdo by řekl, jejda, nemůžu dýchat, prostě potím
1: no, tak
0: se.
1: Jako dneska jsem za barákem se měřil 43 stupně, jako byli, to jako je určitě, jo, to bylo šílené dneska, protože ta teplota to už jako není normální. Uh-huh. A já mám to trošku, mám výhodu v tom, že teď se trošku věnuju včelám, vytáčím takzvaně med, a ten mám, mediárnu mám ve sklepě a tam mám 19 stupňů, takže když přijdu z 35 do 19 stupňů, tak je mi celkem zima, by se dalo říct. Ale dá se to vydržet. Takže k těm prázdninám. My jsme jako na tom, v tom městečku, byli jsme povýšení nějakým králem nebo Václavem, nebo jak se jmenuje, ale byla to vlastně, je to vlastně taková vesnice větší. My jsme tam byli jako všichni kluci takzvaní hasiči, jestli víte, co to je hasič, požárník, no tenkrát se říkal požárník, ano, hasič, to je jedno. A měli jsme takzvaný v létě žiňové hlídky, to říkám něco, co asi by nikdo neřekl. Chodili jsme po vesnici a když byli opravdu žiňě, tak chlapi, co jezdívali s koněma, svážili to mládičce, potom odváželi slámu, jezdili kombajny, tak my jsme by dělým oknem sledovali, jestli náhodou třeba někdo z nich nekouří a tak dále, tak bylo to takový srandovní. My jsme přišli za nějakým strejcem, strejčku, prosím vás, nekouřte nám tady, vezete na vozeji slámu, co když to chytne, bude průšvih. Tak chlapi se zasmáli, típli cigaretu a ujeli 20 metrů, zapálili si znovu, jo. To je jako tak mimo. Co se týká těch táborů, pamatuju si kufr, když se otevřelo víko, tak tam byl takový seznam, co si z toho tábora mám vzít, trenýr, trička, jak to si pamatuje.
0: To se mi taky vybavuje, ale úplně jsem na to zapomněla, vidíte to.
1: No vidíte, takže tam bylo všechno podle toho seznamu seřazené, připravené. No, že jsme potom půlku zapomněli tam, když jsme se vraceli zpátky, tak to už vedlejší, že jo. Takže na té tábory jsem párkrát na táborech byl, že nás tam vyplavila voda, byla tam bouřka, když jsme byli u nějakého potoka, kde bylo tak, jak se říká, úvodí, hodně tam těch strání a všechno, jak to začalo tam pršet, tak to potok se vylil, my jsme spali ve staně, plavali nám kufry, vedoucí nás budili, museli jsme, to bylo asi ve dvě ráno nebo kolik, tak jsme museli jít do jediné budovy, která tam byla jako pevná, to byla kuchyně, tak ráno, když se tam člověk podíval, tam uprostřed byla halda, taková pyramida, prostě kufru, oblečení, všechno. Jak se to v noci zachraňovalo, tak se to tam házelo. Další takový tábor byl v Jedovnici, tam je takový rybník veliký, nebo jak to oni říkají, já nechci to urazit. Tam si pamatuju výšku na lodičkách. Posadili nás do lodiček, dali nám naštěstí vesty, které jsme si utáhli. Vypluli jsme a asi 10 metrů od břehu se lodička jakoby rozpadla. Zašlo do ní test a prostě jsme plavali. Vytahovali nás jako ven z toho, protože lodička se už celá potopila. Takže a navíc, my jsme jako kluci, kromě těch požárníků, tak jsme byli ještě chovatele holubů. Pan ředitel nám dovolil na půdě školy udělat holubník a my jsme se museli o ty holuby taky starat. Takže jsme potom, když jsme nějaký sklízeli například kukuřici, tak jsme šli na takovou brigádu na to pole, sbírali jsme kukuřici, to jsme potom takzvaně zdrhali, jako od toho klasu to zrní jsme jsme dávali dolů. No, takže ta činnost byla taková veliká a pestrá. Dnes mi zapomenul na letní olympijské hry. Jak jsem bydlel v ulici, tak ulice se jmenovala Močílky. Tak jak říkám, Močilky, nevím, jestli tam močilo, nebo tam bylo mokro, nevím co. Prostě se tak jmenovala. A naproti našeho baráku byla takzvaná pískovna. To bylo místo, kde muselo tam být moře v minulosti, protože jsme tam nacházeli v tom písku takové ty škavličky, různé takové ty lastvorky, opravdu. A tam se bral takzvaná prašnice, se to jmenovalo. To byl jemný písek, který když se přesíl, tak se vůbec s ním nemuselo nic dělat. Byla to jemná omítka na baráku. Dělalo se z toho malta, takže tam to bylo takový zářez do meze, nebo jak to nazvat. Mělo to rozměr asi takových 20x20 metrů. Tam jsme měli v písku do skočiště, skakalo se tam do výšky, běhalo se tam, vrhalo se tam koulí. Na ulici, na tom asfaltu se běhalo sprint 50 metrů a krosový běh, by se dalo říct, jsme běželi ulici nahoru, pak se běželo za baráky, tam prostě tekl potok, kolem potoka byla taková cestička, která se vracela zpátky dolů a se spolu jsme zase přiběhli k tomu stadionu. Ano, tak to byl stadion. Takže tam se vlastně všechno bodovalo, sčítalo, dokonce jsme si z cínu snažili odlevat medaile. Na vaříči, na sporáku jsme měli takové plechovečky, tam jsme pozbírali někde cín, nevím, kde jsme to sbírali, ale opravdu byl cín. No a teď jsme to roztopili ten cín a snažili jsme se ten cín jakoby z toho vylidvěna, jenom na stůl, takže jsme měli vlastně plechovku s cínem a to byla taková medaile. Potom jsem
0: Vy jste se rozjel, ale je mi to moc, čas je neúprosný, tak dokončete prosím myšlenku.
1: No a nesmím zapomenout, když jsem byl trošičku starší.
0: Tak toho už prosím nebudeme otevírat další, ne, jestli teda...
1: Že to byly potom krásné večery při kytaře, když jsme se sešli, zaspívali jsme si, bylo to fajn. Nějaké vínečko tam samozřejmě bylo.
0: Ano, na tak ještě kytara, táborák, buřty taky patří.
1: Já bych mohl povídat.
0: Oline, děkujeme. Úplně jste ožil, tak já jsem za to moc ráda, že vás to téma chytlo a doufám, že budete poslouchat taky příběhy ostatních.
1: Jdete dívat na úplněk. Nářený, krásně svítí měsíc.
0: Tak ať se vám daří. Jasno.
1: Tak vám přeji pěknou noc, ať všichni posluchači, kteří vám budou volat, ať od vás pobaví. No a samozřejmě zdravím svoje kamarády, se kterými se chystáme, možná to bych ani neměl říkat, takže tady si nebudu říkat, možná se s nimi uvidíme někdy. Takže mějte se moc krásně a no a plné zážitky dnešního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

hvězda, že chtěl bych jenom jít.

0: Některé vzpomínky nevyblednou ani po desítkách let. Právě ty první prázdniny mimo domov mezi ně často patří. A právě o nich si dnes v noční lince Českého rozhlasu povídáme. Teď s kým? Krásnou noc přeji.
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Solomouc.
0: Robert, máte slovo, rádio. Tak povídejte.
1: No a mám takový vzpomínky, když jsme jezdili k babičce na chalupu. Bylo tam hezky, v Bratrušově. Teď už je to všecko, a jinak babička není a chalupa je v havarijním stavu, no ale to bych asi neměl, no to je jedno. A tehda se chodilo na hřiby do lesa, pak se udělal houbové guláš doma, no to byla bašta, to bychom s bráchou snědli s talířem. Nevím, jestli máte ráda houbové guláš, klidně mě řekněte, jestli jo nebo ne.
0: Miluju houby na každý způsob, takže určitě já chodím i v zimě na houby.
1: Jo, tak to jste šikou, no. No a pak se chodilo na maliny, jahody a podobně, to zase byly výborné koláče.
0: Aha.
1: Takže to je taková jedna hezká vzpomínka.
0: Dobře.
1: Pak byla druhá. Na té chalupě, když se našli pikavky, nebo i tady v Olomouci, tak zase byly dobrý vždycky k bramboru, no v Olomouci taky nebylo špatně. A děda, když to vzal ještě do práce, tak se najedla celá dílna, tak chlapi si dali. To je taková vzpomínka na dědu, který už taky není. A měl jsem ho nejradši z rodiny, takže to jsou takové dvě veselé vzpomínky.
0: No. Roberta, znáte Jidášovo ucho, houbu?
1: No.
0: To je právě ta,
1: já nevím,
0: co
1: bych
0: roste
1: poznal, paní Jaruška,
0: na tom bezu
1: černém.
0: Tak to zkuste někdy, máte domácí úkol ode mě. Roberte, ale já bych se vás chtěla zeptat na nějaký tábor, když jste vyrazil někam s kufříkem vaším prvním. Jezdil jste na tábory, máte to v hlavě, nebo ne?
1: No tak vzpomínám si, že jsme byli jedno v Ochozu u Konice, nevím, jestli se tam někdy byla.
0: Ne.
1: Ne. A je tam vlastně rybník, pak je tam takové potok, a ještě je tam mlýn, tak to jsme s bráchou chodili do toho mlýna se dívat. Už byl teda starší, nevím, jestli je to teď zrušený nebo spravený, už jsem tam leta nebyla, to byl modelářský tábor. No a líbilo se mně vlastně na tým rybníku, že se pouštěly lodě a pak se šlo do lesa a za tým lesem bylo pole a tam se zase pouštěly letadla. To bylo taky moc primo. Modulářský tábor s panem Foštem, to už jsem leta neviděl. Takže to byl takový modulářský tábor, na ten si taky rád, Jaruško, vzpomnul. Nevím, jestli děvčata jako jste stavili nějaký modelí lodi nebo takhle.
0: A stýskal se vám vždycky hodně, měl jste vždycky slzy na krajíčku, jak jste odjížděla, pak jste zase měl slzy, protože jste nechtěl ten tábor opustit. Tak to teda měla většina, to si pamatuju já.
1: Já jsem spíš byl takový, jako, jak bych to řekl, zamyšlený, že mě čeká něco nového, takže spíš jsem byl zvědavý, bych řekl.
0: Byl jste zvědavý, dobře. Tak Roberte, probrali jsme tři milé vzpomínky, moc vám
1: ještě,
0: za ně děkuju.
1: A ještě jsem chtěl krátce jenom pozdravat všechny linkaře a pak ještě vzpomínku na toho dědu, nechci být jako lin, jenom krátce, jo. A jednou se stalo, že jsme byli v zoologické s bráchou a s dědou a s babičkou, no a my jsme došli k ceduli Raděkov, nevím, kolik jsme měli, jestli 10-11 let. Oba jsme se rozplakali, protože říkám, brácho, jsme v háji, zabohodili jsme, nebo on to řekl, to už je jedno, jenom krátce, jo. A tak jsme brečeli a víte, co bylo nejhezčí? Že děda s babičkou přišli a našli nás. Já jsem těho dědu obejmul a říkám, děda, já jsem tak rád, já jsem myslel, že už nikdy nedondu domů, my jsme se úplně ztratili. Já strašně jsem plakal, to si vzpomínám, brácha taky plakal.
0: No.
1: Jo, takže jsme byli strašně šťastní. No a jinak pozdravujte paní Ludmilu, paní Vlastičku.
0: Dobře, děkujeme, tak budeme pozdravovat.
1: Zkrátka všechny linky.
0: Ano, jestli jste pro, tak by jsem řekla všechny naše posluchače a pojďme si poslechnout jejich příběhy. Ať se vám daří, Robert.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volna, když jsme byli malí. Byly to 2 měsíce svobody, objevování a příběhů, které se neseme celý život. A právě o takových je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A je s námi Jarda ze Sokolovska, aby si s námi také povídal. Krásnou noc přeji.
1: No dobrý večer. Já vás zdravím.
0: My vás také.
1: Já si taky vzpomínám na svý mládí. Já jsem byl na malý vesnici. Byl jsem tam sám. Já jsem se hrozně moc těšil vždycky na prázdniny. Když přijedou kluci z Prahy, z Kolína, z Kladna. Byli jsme parta nějakých 6-7 kluků. A celý 2 měsíce jsme si řádili krásně. Lovili jsme ryby. Tenkrát to ještě šlo bez nějakých pokut a bez nějakých sankcí. My jsme denně nalovili 40-50 kusů ryb. A to byla pstruhová oblast.
0: Aha.
1: U nás doma už nikdo nechtěl jíst, aby jsme to roznášeli po vesnici a nikdo už se těch nás vyhazovali. Jenom, že to bylo... Stavili jsme si bungry z cihel. Tenkrát žádný telefony, žádný... Nic takového nebylo, žádný sociální sítě. A jak jsme si krásně to léto užívali. Ale to chci říct. Potom, když vlastně byl srpen, byl konec prázdnin, a ty Pražáci a ty Kladňáci odjížděli domů, tak já tam zase zůstával sám a pamatuju si, jak jsem na ty silnici stál a mával jsem těm odjíždějícím autům a bylo mi dobreku, že tam zase tam do příště roku sám. No hele, to je hrozný, no hrozný.
0: No dobře, Jardo, a to vám bylo třeba kolik? A to trvalo od kolika, když jste měl třeba 15 let?
1: Ne, to bylo dřív, ježiš, nějakých 7 až 12 let. Mm-hmm. Potom samozřejmě...
0: Měl každý už to svoje.
1: No, bylo těch 14-15, tak jsme ukončili školu vlastně, až jsme každý někam jinam a od té doby jsme se neviděli, no. Ale
0: no a neláká to... vás to najít nějakého takového parťáka? Pamatujete si jména, tak asi bydleli kolem vás, ještě možná tam stále jsou nějaké
1: no, neláká,
0: rodiny.
1: No, protože bohužel dva z nich jsou už mrtví a protože ty dva Pražáci, ty bráchové, tak jednou potom přijel ten jeden starší. Kde je Roman? No jo, ten už je to. Tam. Oni měli nějaký mejdán v Praze, no a zašla jim karma. A tenkrát asi to ví většina republiky. Tenkrát se tam udusilo asi 6 lidí, no, mladých. Mm-hmm. Kolem 18-19 let.
0: Tak to mě mrzí.
1: Takže to byl jeden z nich a ten druhý se z toho zblázen, ten mladší, no. Takže. Já jsem od té doby neviděl ty kluky, no a ten... To vlastně Růžička z toho Kladna, tak toho jsem neviděl už od taky od té doby ani náhodou, no.
0: Tak třeba nás poslouchá Růžička z Kladna. No, Jardo, no. Je nějaké dobrodružství, které jste rodičům nikdy nevyprávěli?
1: Je. Šmaria. Teď jste mi zaskočila.
0: No.
1: No, to asi ne, protože...
0: Nějaké lumpárny jste nedělali, vy jste prostě...
1: Ale dělali, ale všechno jsme napráskali, nebo to napráskali ti ostatní.
0: Nebo někdo jiný, věděli, no.
1: No, samozřejmě, víte, no. Co teďka... Hele, chodili jsme na jahody k sousedům. Říkám, že jsme byli na vesnici, ale... vedle nás byla chalupa, kam jezdili vlastně lidem na víkend. No a měli tam výborné jahody. Samozřejmě, měli jsme ty samý doma.
0: Ale ty nechutnaly tak dobře,
1: no,
0: jako sousedovic.
1: A my jsme přelezli plot, no a vyplenili jsme jim tam zahrádku.
0: Ty měli příchuť adrenalinu.
1: No ale víte co, já tenkrát jsem si trhal do trička, co jsme neseli na místě. No a jahody samozřejmě po sobě zanechávají nějakou památku, že jo. Takže tričko bílý jsem měl celý červený. A když jsem přišel domů, tak máma se divila, z čeho to mám, no ale až druhý den zjistila vlastně, odkud to mám, protože přijeli sousedi a přišli k nám a nevíte nám, kdo nám vyplnil zahrádku? A co se vám ztratilo? No jahody a nějaký tam další věci. Lusky tam byly samozřejmě, ne? Tak asi vím, no. A tenkrát se z toho nic nedělalo samozřejmě, jo. tak sousedi si zase vzali jehody od nás a všechno se... Nikdo na nikoho nic, nikoho nevolal, nikdo policii nebo tohleto, rozumíte? My jsme žádnou škodu nezkusili tenkrát, akorát to byla taková kukovina, no. To je jako když se chodilo na Třešně nebo sousedům na Třešně nebo na Švédsky a to. To bylo to samé, no. Akorát, že u nás měli jahody, no. Ale byl lepší než ty naše, no. Jak jste to říkala vy.
0: Tak moc děkuju, že jste nám vyprávěl. Bylo cítit, že jste své vzpomínky nevyprávěl jenom slovy, ale i srdcem. Bylo příjemné
1: no,
0: vás
1: samozřejmě.
0: Poslouchat.
1: Hele, to bude ve mně do smrti. To jsou věci, na které člověk nezapomíná, který má v sobě ututlaný a rád na to vzpomínám. A hlavně na ty lidi, kteří to se mnou prožili.
0: A víte, vy vlastně teď tím oživujete vzpomínky i ostatním, protože já jsem úplně zapomněla, jak se dřív jako otevřel ten kufr a byly tam ty nápisy, to říkal posluchač před vámi. Vy jste mi připomněl ty pstruhy, jak jsme chytali, no. Vždycky pod břeh jsme museli dát ruce a čekat, až nám tam vpluje a pak jsme opekali na ohni.
1: No jestli teda můžu, ještě chvilku, můžu?
0: Ano.
1: Tak já jsem říkal, 12, 5, 6, 7 kluků, tak my jsme chodili každý ráno. Na ryby. Kolem nás teče řeka, pstruhová oblast, jo. Ale my jsme chodili do ruky, přesně jak říkáte vy. A ty vlastně ty ryby, jak jsem říkal předtím, že jsme měli 30-40 ryb denně, že to nikdo už nechtěl, tak to všechno bylo do ruky, jo.
0: No.
1: Ty vlastně dáte tím rybám šanci, jo. Ona může zdrhnout, ale když to umíte, tak ona vlastně nezdrhne, protože ona cítí žádný nebezpečí, jo. No a tak. To je zase jedna věc, no.
0: Takže děkuju,
1: bylo to parádní. V životě na to nezapomenu. A všichni, kdo se toho zúčastnili, tak jim za to děkuju. A jestli mě někdo poslouchá, tak klidně zavolá.
0: Jardovi ze Sokolovska, dobře. Moc vám děkuju, opatrujte se, pojďme poslouchat dál.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste měli své tajné místo v lese, možná u rybníka nebo na půdě u babičky. Dnes se na ta kouzelná místa společně vrátíme. V noční lince Českého rozhlasu společně vzpomínáme na vzpomínky našeho dětství u babičky na táboře, zkrátka na letní dobrodružství. Staňka je s námi, krásnou noc, zdravíme do... Na Bohumínsko, je to tak?
1: Ano, ano. Taky srdečně zdravím. Pán mě inspiroval a chtěla jsem jako zavzpomínat na své dětství, dalo by se říct v 17 letech ještě, a že lumpárny se dají dělat nejen na pionýrských táborech a u babiček, ale také na faře.
0: No, povídejte.
1: To bylo před exercicí. Exerciciemi češtin můj a nám tam překážel od otce Dominika v Liptáně u Albrechtic u Krnova jeho krásné autičko malinké, myslím, že to byl Fiatek.
0: Možná bychom, Staňko, teď se říká, mohli posluchačům některým vysvětlit, co to jsou exercicie, to jsou nějaké duchovní formace, duchovní cvičení, jo?
1: Ano, ano, ano. A teďkom jsme si říkali, uděláme si bohýnek, poněvadž jsme dělali ještě nějakou přípravu před těma duchovními před tím duchovním cvičením. A byla tam ještě nějaká Maruška, ta hrála na varhany taky jako v kostele. Tak to autíčko nám přikáželo a říkali jsme si, no tak tam by byl dobrý ten oheň udělat. Tak jsme se snažili to auto, které bylo zánovní, odstranit. Jo, ono se nám to celkem úspěšně dařilo, ale když nás viděl otec Dominik, tak ten křičel na dálku, ne, ne, ne, poněvadž to bylo z kopce, mírně z takového mírného kopce a měl strach, ať mu to neujede. No, nakonec přijal tedy sestřička zase ještě, to byla z Jindřichova ve Slezsku, my jsme jim říkali sestřičky v minisukni, poněvadž to byly sestřičky Cyrilometodějky a měly takové dopůl lítek šaty. A jeli jsme pro prádlo. No, tam se nám zase podařilo utíkat ze sálu, který jsme měli hlídat. V tom sále byly oligofrenní děti. Tak jsme zdrhli, poněvadž jsme se jich báli. Jo? Takže to byl jeden zážitek, takový trošku odvážný, že jsme taky hospodařili podle svých představ. Jo. A další byl, to jsme byli na Obláčce, to zase bylo na Hradišti u Znojma, to jsme u sestřiček Boromejek. Jo. No a novicky ty mají mlčení, jo, a my jsme měli dovoleno, měli jsme tam kytary a tak jsme mohli zpívat a mohli jsme hrát, jo. No a teď přišla večer novicmistrová a kandidátorní sestra a říká, děvčátka, děvčátka, kde skončí se, jde se spát. No tak my jsme samozřejmě poslechli, byli jsme důsledné, ale jen napůl. Vydali jsme se přes kostel do zahrady. No a šli jsme taky na ovoce. Druhý den sestřičky zahradnice říkají, že měli v zahradě nějakou návštěvu. A sestřičky z kuchyně říkají, to nebyl nikdo cizí. Já si myslím, že to byly naše děti, poněvadž je jim špatně. Takže říkám, dá se dělat lumpárna nejenom na pionýrském táboře, ale i jinde. A jsou na to ale celý život, mám na to pěkné vzpomínky, poněvadž na tom Hradišti byla taková noblesní paní představená, velice známa, oni byli sice své dvě sestry, pokud si vzpomínám, sestra Emilie Hasmandová a sestra Vojtěcha Hasmandová. Jo, takže možná spíš ta sestra Vojtěcha je velice známa, možná ji budete znát, Jaruško, anebo jste něco o ní četla. Mm-hmm. Jo. Takže jsou pěkné vzpomínky i na dětství, i na mládí. No, tolik asi.
0: Je na takové fardí, ať se neuvidíte to. Paní Staňko, dobře. Řekněte mi, když jste se potom vracela zase zpátky do školy, tak jak jste to prožívala? Já jsem teď četla takový zajímavý článek, že děti z toho mají jako skutečná traumata, že jim skončí ty prázdniny a jdou do těch povinností a že to je skutečně jakoby velmi těžké pro ně, což dneska se to hodně všechno prožívá, ty emoce. Já si na to pamatuju, že nám ukápla slza a už jsme o tom nevěděli. Jak jste to měla vy?
1: No, jak jsem to měla já? Já jsem se v tomhle prostředí pohybovala, dalo by se říct, do 20 let, takže pro mě to prostředí nebylo cizí. Já jsem se tam často vracela.
0: Dobře.
1: Nebo jsem se domů vracela, ale to bylo období, kdy vlastně se nesmělo už potom oblíkat, víte, takže to bylo jiné trošku, ale už to nechci rozvíjet.
0: Dobře, tak děkujeme za vaši účast v Noční lince, že jste s náma vysílala. Pojďme poslouchat Helenu Vondráčkovou. No,
1: děkuji.
0: Ta nám zaspívá písničku Vodopád. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Vzpomínáte si, jak dlouho se zdály letní dny, když jsme byli malí? Zdálo se, že jedno léto vydá za celý rok dobrodružství. Je to tak? Je to téma, o kterém se právě dnes v Noční lince povídáme. Tak připomenu telefon 731 800 900 a také e-mail linka@rozhlas.cz.

0: rozhlasu.
1: Dobrý večer. Já si vzpomínám na náš první tábor. My jsme byli se sestrou dvojčata a poprvé asi v 7 letech jsme, myslím, že nám mohlo být 7 roku, jsme jeli na pionýrský tábor do Chřibsky. Přijeli jsme a teďko my byli poprvé ze všeho vykulení a teď jsme měli takový stany s tou podsadou a jak jsou takový ty šňůrky, jo? Jak se provlíkávají, když se zapíná na noc stan. A my jsme to prostě vůbec neuměli. Teď jsme byli navlečený v pyžamu a teď tam byly takové, jak se vždycky bylo, ten nástupní plác. Tak my jsme vylezli z toho stanu uřvaný, že neumíme zavřít ten stan. A vylezla taková ta vedoucí, jak nás měla, a ona na nás. Holky, co tady řvete, že si neumíte zavřít. Prostě my jsme byli z toho tábora takový nešťastný, že jsme furt brečeli večer a chtěli jsme jet domů. A vedle nás byly nějaký dvě sestry a oni byli v rybništi. A ty holky zdrhly domů. A druhý den je všude hledali a my jsme těm holkám tak strašně záviděli, že už mohli jít domů a my jsme tam museli ještě 14 dní vydržet. Takže to byl pro nás takovej docela nehezký vzpomínka na pionýrský tábor. Ale asi pak 2-3 roky už jsme nejezdili, ale pak jsme byli v Mladějově, teď je to Zelený údolí a to byl nádherný pionýrský tábor, který na něj vzpomínáme dodnes, tam byl první bazén, prostě to byl moc hezký tábor, ale na tu Chřibskou teda si nemůžeme zapomenout, jak jsme se stejskali a chtěli jsme furt jet domů. No a tak jako... Ček na to teď vzpomíná, je to už asi 67 let, jo, ale teď mě to tak připomínalo, jak se o tom vypráví. Takže ten první zážitek z tábora nebyl moc hezký. Hrozně no jsme brečeli a stejskalo se nám po mamince.
0: Další tábory byly lepší?
1: Pak už to bylo lepší, v tom Mladějově to byl nádherný tábor. To byl opravdu, oni tam potom byli, myslím, i nějaký mezinárodní tábory. Dneska už je to takovej soukromej kemp v tom Mladějově, ale je to tam opravdu moc hezky, ale byl tam krásný bazén, jo. A prostě už jsme byli starší, už jsme věděli, co ten tábor obnáší. Ale z toho prvního z tých Chřibsky jsme byli teda nešťastní a urvaný, protože jsme furt chtěli jet domů. A museli jsme to vydržet, no. Mm-hmm. Tak to nebyla zrovna moc hezká vzpomínka, ale dneska se tomu smějem, no. Dneska jsou ty tábory o něčem jiným úplně.
0: Právě o tom je dnešní noční linka, o těchto malých vzácných vzpomínkách. Děkuju, že jste se k nám přidala dnes.
1: Mějte se, hezký poslech. Naschledanou.
0: To byla paní Alenka. Kdo bude další?

0: Prázdninová dobrodružství měla jednu krásnou vlastnost. Nikdy se nedala naplánovat. Ta nejlepší přicházela úplnou náhodou. V noční lince Českého rozhlasu vítám pana Josefa. Vítejte.
1: Zdravím všechny posluchače, vyšla paní. Já na první prázdniny nemám moc dobré vzpomínky. To bylo ještě předtím, než jsem nastoupil do školy jako do první třídy, tak mi otec dal jako do komorní lodky a tam jsem byl nějaký týden jako na těch prázdninách a po 10. jsme měli prostě tvaroh slazený a mě se z toho nějak udělalo špatně. No zjistili, že mám spálu, tak mě odvezli do Fritku Místku do nemocnice a odsud jsem se domů vrátil až koncem září nebo půli října. Takže jsem do školy musel prostě to jako dohánět. No tak první třída. Tenkrát to byla vlastně 42. rok, tak jsme začali psát jako na tabulky pérem, no, přidlicové jako, no a jinak jsme měli akorát čítanku. No, takže jsem to potom všecko musel dohánět, takže moje vzpomínky na první prázdniny nejsou moc dobré.
0: Vy jste říkal, že jste snědl tvaroh. Rozuměla jsem dobře?
1: No, ano, tvaroh je na 10. slazený tvaroh a z toho se mi udělalo špatně. Takže jsem 50 roků se na tvaroh nemohl ani podívat. Už teda jsem tam jako beru jako ze stravu, ale když nemusím, tak toho neberu. A jinak další prázdniny, no ve 44. nám zemřela matka, jako no, takže jsme ještě tak nějakou u babičky ve Přerovské, v Maránských horách, tak tam je vozila po prázdninách. No a když se otec potom oženil po druhý, tak když jsem nastoupil do Měšťanky, no tak pak jsme trávili jako v Blatnici obyčejně měsíc, aspoň vždycky nážně pomáhat a tak dále. Ale na to vzpomínám velice dobře, protože no i když to byli nevlastní jako příbuzní, tak nás měli jako za vlastní. Tak to by bylo tak moje vzpomínky na mládě. No jinak jako klub ještě jsem prázdniny strávil třeba Rožnovky pod Radoštěm nebo na Ostravici a tak dále, než no kolem no Staré Hamry a než tam postavili tu přehradu. No tak to jsou moje vzpomínky, tak tím bych končil jako svůj zpověď a přeju všem další dobrou noc a
0: stišenou. I vám, budeme se těšit, Josefe, přejme klidnou noc, ať zvládáte tak dobře ta tepla.
1: No tak, já už říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: Jo, no tak. Dobrá, tak budeme se těšit. U nás máte naopak dveře vždycky otevřené do noční linky.
1: Dobře, se hezky.
0: Zůstaňte ve zdraví.
1: Posluchače zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Začíná nám druhá hodina dnešní noční linky a já vás moc vítám zpátky. Děkuji také všem, kteří s námi zůstávají i po půlnoci, kteří se přidávají, takže volají nebo že píší na náš web rozhlas.cz/linka. No a budu se těšit na každého z vás, kdo se k nám dnes dovolá. Vracíme se společně ve vzpomínkách do časů prvních prázdninových dobrodružství. Do chvil, kdy i obyčejný výlet, noc u babičky, stanování nebo cesta vlakem někam neznámo, nevíme kam, mohla být tím největším zážitkem. Už v první hodině zazněly krásné příběhy a já věřím, že i v té druhé se s námi vydáte na další malé cesty do dětství, protože některé prázdninové vzpomínky v nás zůstávají po celý život. Teď je s námi posluchač, který volá. Teď jsem to úplně zapomněla, vypadlo mi to, připomenete mi to.
2: Václav Třemošná u Plzně.
1: Ano, tak jsme rádi,
2: dobrý
1: že
2: večer.
1: Posloucháte i že se zapojujete aktivně, že voláte, tak teď máte slovo.
2: Prosím.
1: Můžete povídat.
2: Takže. Já se taky přidám trošku do mlýna. My jsme jezdili na prázdniny k babice, to bylo v Žehušice u Čáslavy Horušice, a tam jsem celý dva měsíce byl. Prostě to bylo něco nádherného, tam byly sestřenice, bratranec, prostě to si neumí, no těžko si to někdo umí představit, když dva měsíce nebyla škola, akorát jsme měli povinnost napást kozy, jo, na pastvu, prostě aby se napásli, babi s dědou chodili do prádno, do lesa, takže to bylo něco nádherného. Jednou jsem byl na pionýrském táboře, to ale nebylo ono jako u té babičky, to byla nádhera, prostě to se nedá vypovědět, no. No a jinak, jako když jste mluvila, jak jste říkala, z tábora, když jezdili děti, takže ukápla slza. Já jsem potom, když už jsem byl starší, tak jsem jezdil autobusem a to bylo, jak když jsem vezl tam lidi do Stráž nad Nežárkou, pionýrský tábor, a když jsem přijel znova pro ně, tak to bylo jak na pohřbu. Slzy, já jsem koukal jako blázen, no prostě, když to uměli s dětma, tak to byla paráda. Takhle. Haló?
1: Ano. A vy jste někdy vedl nějaký tábor?
2: Ne, já jsem jenom na tábor, to jsem jel po první třídě jsem byl jednou, ale pak už říkám, to bylo babice, to byly vždycky, to byly ty dva měsíce, no babička se pak z toho 10 měsíců zotavovala, aby jsme mohli přijet znova, takže to bylo úplně nádherný, jako co bych ještě víc k tomu dodal. Tak prostě, to se nedá, no prostě jsou na to vzpomínky krásné.
1: Václave, a co vůně vašeho dětství? Co se vám vybaví? Je to nějaká pečená ryba nad ohněm? Jsou to bušty? Je to babičina bábovka?
2: No tak to ne. To víte, u babičky, ty byly v lese, odpoledne přišli k večeru, no tak jsme si museli uvařit sami. Tam byla ještě sestra, ta byla starší o 4 roky, tak musela taky uvařit, no. Byla to nádhera. Chodili jsme se koupat, jezdili jsme na kole třeba do Čáslavy se podívat a tak dále. No prostě něco nádherného. Takže to je asi tak nějak všechno, co bych jako ještě k tomu řekl.
1: Kdybyste mohl dopřát dnešním dětem nějaký jeden zážitek z toho vašeho dětství, tak co byste chtěl, aby si zkusili? Co si myslíte, že je to, o co nejvíc přichází?
2: No, pak jsme museli, pomáhali jsme na poli prostě, tam na poli jako dělat, sbírat paňáky, protože tenkrát byly ty samovazy, tak to svázalo a dávat to do panáku a takhle, no to prostě to dnešní děti si to neumějí vůbec jako představit, co to bylo za nádheru. To, a potom, pak říkám, když jsem potom tam vozil ty děti do těch táborů, to prostě bylo taky, ty děti byly nadšený, jako ty pionýrský tábory a to bylo něco nádherného, co oni, jako já jsem tam třeba i svýho syna, on šel z první do druhé třídy a když nastupoval, tak já pám, hele, ty tady zůstáváš, protože my nemáme na tebe čas, tak jsem myslel, že se kluk jo, jako rozbrečí nebo něco, vzal tašku a odešel, že nepojede teda, tak to jsem vyvalil oči prostě to. Když to s nima uměli, s těma dětma na těch táborech, to muselo být něco nádherného. Takže takhle asi, co bych vám ještě k tomu přidal.
1: Halo? Napadá vás, co byste ještě přidal dalšího závěrem, nebo jste to myslel tak, že to je to, co byste přidal?
2: No, prostě to bylo nádherný, to byly dvě sestřinice, bratranec a já, no a to bylo, říkám to, na kole jsme jezdili takhle po vesnici jako Čáslav, Kutná Hora a takhle to bylo něco nádherného. Potom ještě přidat třeba strejda s dědou chodili do hospody v neděli, no tak to vždycky jsme se museli oblíknout do lepšího a zajít za nima do hospody, koupili nám limonádu a zase jsme se vrátili a honem převlíknout do hadru a honem lítat venku, to bylo něco nádherného. Prostě takhle, no. Takže.
1: Děkujeme za sdílení, Václave. Jsme rádi, že jste s námi i v této pozdní hodině.
2: Taky. A můžu mít ještě jeden takový malý dotaz?
1: Určitě.
2: Já vás takhle poslouchám a chtěl bych pozdravovat Jarku ze Žeušic, ona to taky poslouchá, tak jednou jsem vám taky volal a ona se mi ozvala, jestli jsem to byl já, jsem říkal, jo, byl, tak já ji takhle pozdravuju, takže děkuju, že jste mě přijala, můžu poslouchat dál a nebudu víc zdržovat.
1: Ano, musíte dokonce, budeme moc rádi. Krásný noční čas přejeme a posíláme Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: prázdniny nebyly jenom 2 měsíce volná, byly to 2 měsíce svobody, objevování, příběhů, nových dobrodružství, které máme v srdci pořád. Je to tak, paní Marie, zdravíme vás.
1: Ano, ano, dobře, já bych chtěla pozdravit všechny posluchače a ráda bych pohovořila a tak trošku možná jinak o tom táboře. Jezdili jsme na pionýrský tábor, bylo to u Sázavy a poprvé jsem tam byla někdy o 2. třídy. Strašně se mi tam zalíbilo a jezdila jsem tam tedy pak pravidelně i s mladší sestrou. Takový nezapomenutelný zážitek byl, když jsme se koupali v Sázavě a nad námi se tyčel hrad Český Štenberg. Do dneška si to pamatuju a prostě, a když se koupáte někde jinde, tak je to jenom obvykle pláň, ale tohle to prostě bylo úplně kouzelné. A pak takové jedno takové nebezpečí, když jsme tam chodili, my tady to bylo v lesích ten tábor, tak se chodilo po takové jako vyvýšenině a uprostřed chodilo se úplně po tom návrší. A jednou začala taková strašná bouřka a my jsme vlastně, jak jsme tam potom i na lodičkách jezdili, tak jsme nesli pádla. Ty pádla mi byly olemovány vlastně takovým plechem. A teď, jak jsme šli po tom hořejšku, tak i ty vedoucí bylo vidět prostě, že z toho byli takový, že se báli. A takže nám řekli, že ty pádla jsme museli mít dolů, ne nahoru, jak jsme nesli, ale všichni, aby jsme je nesli dole. A to teda byl takový zážitek bojáci, úplně hrozný, jak jsme se všichni báli. No a poslední takový osud, který jsem v tom táboře měla, bylo to, že jsem než jsem šla do 7. třídy, tak vypukla žloutenka. Já jsem po příjezdu domů. Já jsem tu žloutenku bohužel měla takovou, byť teda v tenkrát bylo jediné místo v Karlových Varech, ne, nikde ve středních Čechách, takže jsem skončila v těch Karlových Varech na tom infekčním. No ale ty následky byly takové, že vlastně jsem měla 6 let přísnou dietu.
0: Takže kolik jste říkala? Jak dlouho?
1: 6 let. 3 roky na základce a pak ještě teda na gymnázium dnešním. No, takže to ovlivnilo vlastně takhle můj život. No, ale přesto jsem jako nezanevřela, protože na tenhle ten tábor jsem se pak vrátila vlastně 3x jako vedoucí ještě.
0: Vy jste se tam ještě chtěla vrátit?
1: No, byla jsem tam jako vedoucí, ano, ano, no, protože víte, protože to bylo vlastně o ČKD Slaný, že jo, a rodiče tam pracovali, tak to prostě, jo, jako bylo takový, bych řekla, trošku jednoduchý, pocházím z vesnice a takže třeba to byly ty možnosti takové, jako nebyly, bylo to nejjednodušší. A pak jsem vám ještě chtěla říct, když jsem řekla, že pocházím z vesnice, tak před chvílí říkal ten jeden pán o panácích a samovazy. Tak já bych chtěla říct, že tedy moji rodiče nebo prarodiče strašně dlouho hospodařili, nevstoupili do JZD a já mám zase takový jeden zážitek a sice, tak jak ten pán povídal, tak to nebyl samovaz, ale byla to sekačka. Museli se udělat povřísla, že jo, a ta sláma nebo to obilí se dá do toho povřísla, no a zavázat a pak se z toho stavěly ty panáky. Tak to bylo takové docela normální, ne sice nějaké lehonkaté, ale příšerné bylo, jestliže to byl ječmen. Ten ječmen, jak má ty osiny, tak vám můžu říct, že pokud se tedy stavěly ty panáky z ječmene, po případě se ten ječmen ještě dopravoval domů, tak to člověk cítil ještě za několik dnů. Takže já jsem si zvolila takovéhle trošku jiné než ti vaši posluchači, takže se nezlobte.
0: Já myslím, že to bylo báječné, Marie. Děkuju, že jste se k nám přidala, že jste s námi.
1: Takže všechny zdravím, všechny posluchače a všem přeju tady už dobrou noc a vám také. Naschledanou.
0: Loučíme se s paní Marií, která volala z Loun, noční linku Českého rozhlasu. Někdy stačí jedna stará fotografie a rázem jsme zpátky v dětství. Dnes si tyto fotografie zkusíme společně vybavit, jenom ve své paměti, ale právě tady v noční lince. Máte napsaný telefon, jestli máte tušku a papír, můžete si ho poznačit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou zážitky, které se stanou rodinnými legendami a velmi často se zrodily právě o letních prázdninách. Paní vlastníka Skrnova je s námi, aby si povídala v noční lince Českého rozhlasu o tom, jaké bylo její dětství letní.
1: No, my jsme měli takové prázdniny, že jsme museli doma dělat, než měli hospodářství, tak jsme museli na poli dřít, že? Takže ty prázdniny moc jsme neměli a když jako jsem měla prázdniny, tak to jsem byla nejšťastnější člověk, kdy jsem měla tetičce do Velké Karlovic, kde je moje rodiště. A tu jsem strašně měla ráda, tetu, protože to bylo vyzak maminka moje. Jo, já jsem u ní okopávala brambory, jo, malá jsem byla do druhé třídy nebo do první třídy, jsem chodila ke konci školního roku, jsem tam přijela o týden dřív, než byly prázdniny a pomáhala jsem teď se okopávat brambory, zahrát se zeleninu, teď jsem kolem vaření se motala od malinka, jsem to měla to. A nakonec jsem se vyučila kuchařkou. Od malinka jsem se motla vaření. No a ta tetička, no, byla tak strašně hodná. V loni jsem se byla podívat po několika letech. Jsem se byla podívat a bratranci na těch obce. Tě Velké Karlovici bývají dva bratránci a ten jeden je postižený, to je, nebudu o tom vykládat.
0: Aha.
1: A ten druhý je kuchař vyučený taky. No a tak tetička ze Srejcem jim odkázali tu chalupu. Tak tam spolu chodáci vár střihou. A jo. A moc hezky vzpomínky na tu tatínku. Já jsem se vždycky už těčila a pak nakonec, když jsem šla do třetí třídy, už jsem sama jela do Velké Karlovy s vlakem až tam. Sama.
0: Aha.
1: Ze Žilové až do Velké Karlovy jsem jela sama vlakem. A já jsem trefila.
0: Vlastníko, to je teda zážitek sama a na cestách.
1: Na tu tatínku. Já když tam přijedu, Jarunko, první jdu na hřbitov a k tatínce nesu kytičku.
0: Tím jste vlastně začala, že vám byla tak blízká jako maminka. Čím to? Jaká byla?
1: No, ona jak kdybych mě byla maminkou víc. Protože moje maminka ta mě neměla ráda. Ona měla dcerku, ta byla podobná na ní. Tu měla ráda, jenomže ona se řekla Pejska a ona chytla psotník a umřela. No, chodila do druhé třídy a umřela. Jo? A ona tak, víte, se zatentovala, že tak jsem se narodila já, ona byla o dva roky starší jak já, tak jsem se narodila já. A od malinka jsem to cítila, že mě nemá ráda.
0: No.
1: Ale potom nakonec, Jarinko, jak tatínek umřel, tak maminku jsem si vzala na Bruntálsko, jo, přijala a nechala jsem si tam jako důchodkyni. Ona měla 200 důchodu. 200 důchodu přijala za mnou. A já 4 děti, 5 cizí vychovávala. A ještě tu maminku. A dochovala jsem ji taky pochoval tak, jak si patří.
0: Vlastníku, tak to muselo být pro to dítě velmi těžké mít pocit, že na něj nezbývá tolik lásky a pozornosti, jakou by potřebovalo. ale to teda je velmi bohulibé, že přesto jste maminko přijala, když pak potřebovala ona ve stáří.
1: No, a měl jsem 9 roku a už jsem dávala do maštiny snopky, jak se dělají, a víte, do té maštiny jeden bracha mě zazoval tyto, no, nespomenu, že to vem, a snopky jsem si vzpomněla. A druhý mě to rozvazoval, že? A já to dávala doma, ještě 9 roků jsem měla jeli. Tak. A neměla jsem žádné uznání. A maminka neuměla vařit ani pořádně. A já jsem pak vařila. Víte, co bylo moje první jídlo, co jsem vařila? Byly ostružiny blížně a byly ostružiny. A já co uvařit? A také krásné byly, jo, veliké. To byl takový kopeček, že tam byly kameně obrostlé, kamínky obrostlé, že? A na tom bylo to. A já jsem natrhala ty ostružin, udělala jsem omáčku, udělala jsem šlešky k tomu. Je, jak vás chtěli všichni. A to mě bylo 8. Já jsem se pak vyučila kuchařkou. Já jsem chtěla jít za lékařku, já jsem samé jedničky. A bohužel, náš tatínek nechtěl vstoupit jako do KŠČ, tak mě nevzali.
0: Aha.
1: A moja rodina je hodně jako lékařů a lékařky, a i lékařky jsou. A já jsem na to měla blohy a všechno. V Červeném kříže jsem byla, dřív to bylo ve škole, víte? Červený kříž. A já jsem normálně, když se někdo naboural, tak už jsem u toho byla, a jsem se naboural tam na motocyklu. A já jsem normálně mu zavazovala nohu na třikrát zlomenou. Strejdovi vždycky jsem urvala úplně tu tyčku, protože jsem neměla na zafixování nic, aha, že? A tu vždycky skočila na tyčku, zlomila, že? Potřebovala jsem jako velikost, přiložila, zavázala. A ještě toho vám dopovím a pak už bude to. A naboral se kouk na motorce a to se mi stalo. A to jsem už byla starší, asi do 6. třídy jsem chodila. A my jsme maminkou seno jsme obraceli. A teď jeden jel na pionýře na vrch, druhý jel na motorce dole. A oni se srazili. A toho jedného to odpouklo do psikopy. A ten pokračoval dál. A já se říkal mamince, maminko, všimla jste si, jestli se obrátil taky ten... Ne, neobrátil. Já jsem tam letěla a on tam byl při kopě. No tak co s ním? Na třikrát zlomenou nohu, že? No a tenkrát, kde sanitka? To nebylo možné, až na Výboře. A to bylo 4 kilometry na Výbor, že? Tak jak jelo nějaké auto, tak jsem prosila, ať z Výboru nebo z Červeného kříže a zavolají sanitku, že tam je bourák a že má zlomenou na třikrát nohu. Tak přijeli, pak jsem dali mě tam věci v nemocnici jeho a jedu do Vápené rodičům říct, co se stalo. A s těma věcma. A ten jeho taky nechtěl akorát se zprávu na večer králíkom a jak viděl celé krvavé, že, ty věci, špinavé.
0: Vlastínko, já vás musím poprosit, kde bychom to trošku urychlili, protože jsme se odchýlili od tématu a i když nás zajímá, jak to dopadne, tak se musíme malinko, tak to musíme zrychlit, ano?
1: No, to už bude konec, jo. No a ten, co mě tam vezl na motorce, říká, co chcete, pane Štefančík, ona vám zachránila syna a vy chcete useknout hlavu? Jsou takový prškrvější, že? No, to bylo všechno.
0: Vlastínko, tak možná jste se nestala lékařkou, jak jste si přála, ale z vašich slov je cítit, že jste vlastně celý život dělala něco velmi cenného a pomáhala lidem, jak to šlo a kde to šlo. Tak děkuju, mějte se krásně, zavolejte zase příště. Ano.
1: Pani Javiško, dobrou noc a přeju vám šťastnou cestu domů a si odpočinete.
0: I vy, klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová zpívala v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude povídat paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer a dobré ráno. Já bych jenom chtěla říct, že vždycky mě tahle vaše vysílání trochu rozteskní, protože já jsem neměla žádnou babičku. Umřeli dřív, než jsem se narodila. A asi mi to, bylo mi to líto, protože děti jako známí jezdili k babičkám a já jsem teda neměla, ale to nevadí. Po třetí třídě v roce 1952 mě poslali naši na pionýr, no tak já nevím, jestli to byl pionýrskej, to nevím. Asi ne, to jsem ještě pionýrka nebyla. Na tábor do Týna nad Vltavou. A tam to nebyl nějaký tábor Stany Podsady. Takže to bylo vlastně 7 let po válce, takže jsme byli ve třídě, ve škole, na lehátkách a z toho tábora si nepamatuju nic, ale pozoruhodné je to, že jsem napsala známým pohled. Stýna nad Vltavou, to tam ještě nebyl Temelín, byl tam normálně soutok Vltavy z Ružnicí. A pak jsem tak ubíhal čas a když mi bylo tady by bylo 9 a když mi bylo po 70 už, byli jsme v Týně nad Vltavou v muzeu. A tam jako mají vltavíny a já jsem se jí, já jsem odtud napsala pohled známým do Dobříše. Oni si ho schovali a když umřeli, tak umřel pak i jejich syn, ale snacha ten pohled mi vrátila. Pohled z roku 1952 v Týn nad Vltavou. A když jsem byla po 70. roce svého života v muzeu v Týně nad Vltavou, kde mají teda hlavně výstavu krásných vltavínů, tak jsem se jich zeptala, že mám pohled z roku 1952. Oni mi ho potom vrátili, teda jako ty, kterým jsem to poslala, ty jejich příbuzní. A oni říkali, no to bychom byli hrozně rádi. Tak jsem jim poslala pohled z roku 1952. Tam se to hrozně změnilo, protože tam je ten Temelín a tohleto. Tak mi moc děkovali a na oplátku mi poslali pohled toho muzea jejich. Ale takže jsem udělala dobrý skutek. Nechtěla jsem to vyhodit, řekla jsem si, má to cenu, že jo. To bylo tak v roce 2015, ale z toho tábora jsem neměla nic. To bylo ve třídě, spali jsme tam na lehátkách, ale nejlepší tábor potom byl po 7. třídě, a tam už jsme měli opravdu takovou partu. To jsme byli ve Světlé Podluží a to už jsme si psali. To strašně dlouho jsme si psali s těmi holkama. S těmi holkami. Takže opravdu, ale v tom Týně nad Vltavou to mě potěšilo, že o to měli takový zájem. Napsali mi tedy, že podobný pohled mají, ale stejný ne. Opravdu radost. Tak to jsem chtěla říct, že jsem potěšila asi po 60 letech ještě muzeum v Týně nad Vltavou.
0: Marie, to, jak jste začala, že je to pro vás citlivé, že jste vlastně nepoznala babičku, je to tak? Tak ano. To vám rozumím, zase moje děti v životě nepoznali žádného dědečka, takže přesně vím, o čem mluvíte, ale tak určitě vás provázeli jiní lidé, kteří vám v životě prokazovali dobrou laskavost, pocit.
1: Naštěstí, že... ale jinak, když je o těch táborech, tak jsem byla taky vedoucí na táboře. Ano. Takže i to jsem si užila, to jsme byli ve Vítkovicích v Krkonoších, my jsme to měli jako povinnou praxi.
0: To už jste nespali ve třídě na lehátku, předpokládám.
1: Ano, to jsme spali ve Stanec pod starou materii, ale a to mi bylo 18, takže já už jsem mohla dělat vedoucí a mojí kamarádce byla v 18 až v listopadu, tak tam by mohla dělat maximálně praktikantku. Ale bylo to úžasné. Mm-hmm. Teda opravdu, no a pak ještě jsem dělala vedoucí dětem, který nastupovali na vysokou školu, tak jsem jim dělala jako vedoucí na těch seznamovacích prázdninových ještě takových pobytech. No to byly většinou brigády zemědělství. Já totiž strašně mám ráda děti a vůbec studenty a právě furt se scházíme ještě až v požehnaném věku a prostě je to hezký. A moji nejstarší žáci, se musím pochlubit, těm je 76 let. A dělají srazy a já tam s nima ještě můžu vejít. Takže toho mám velikou radost. Teda fakt. No.
0: To musí být vždycky zážitky, plno vzpomínání. A
1: víte, co je, ale to je, To je totiž jediná odměna pro učitele. Jinak samozřejmě učitele, nikdy jsme neměli moc peněz, ale když vás pak vidějí tyhle ty starý, no tak je to blbý, ale proti mě jsou mladý, že jo, furt jsou to pro moje děti. A když po vás skočejí ty holky a obejmou vás, to je největší odměna, kterou učitel může mít. To jsem takhle chtěla říct, no. Takže jsem se měla v životě dobře, bohužel i bez babiček, ale mám, jak jste to řekla, kolem sebe lidi, který mám ráda a který snad někteří mají rádi mě. Tak to jsem vám chtěla říct. A přeji vám, ať se vám dobře usne dneska.
0: I vám. I když je nevím, v tom teplu a ještě k tomu s tím úplníkem. No, tak uvidím.
1: Tak se mějte dobrou noc a zdravím taky všechny, kteří ještě nespějí.
0: Hezké
1: a ať se jim dobře usne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některá dětství vonila létem, malinami, opálenou kůží a večery, kdy se domů nechtělo. Jak vonily prázdniny?

0: Jelen někde kolem v noční lince. Za 7 minut budeme končit, ale ještě si zkusíme vyposlechnout jeden příběh. Co říkáte? Dnešní téma zní prázdniny našeho dětství, první výlety, první tábory. Kdo je s námi? Krásnou noc?
1: Krásný večer. Tady je Honza.
0: Honzo, odkud voláte teď?
1: Já volám z Prahy Západ.
0: Z Prahy? A kam nás zavedete? Kde byly ty nejlepší prázdniny vašeho dětství?
1: Tak rozhodně byly nejlepší prázdniny mého dětství na prvním táboře, a to bylo ve Vraném nad Vltavou. To mi bylo asi 13 let. A byli jsme tam na táboře, kde jsme provozovali vodní lyžování. To byl velice zajímavý sport, adrenalinový a zároveň velmi emocionálně napjatý. Chladná voda, horké večery, znáte to?
0: No, ale víte co to, když vám bylo 13, jste říkal?
1: Ano, přesně tak. A tam byly dívky, které mě zasvětily do světa něčeho, o čem jsem neměl tenkrát ještě ani ponětí. No.
0: Myslíte, že jste dostal první pusu na líčko?
1: Pochopila jste to úplně přesně. Pusu na líčko. Pak jsme si dali večer risotto a šli jsme spát, ale to byl nejhezčí tábor mýho života.
0: Tak, to je nádherná tečka za naším společným vyprávěním. Děkuju moc.
1: Jo, je to furt lepší než ty smrti furt, co tady tam ty lidi přednášeli.
0: No, i to patří, ale k životu a k těm vzpomínkám.
1: No, patří, jo.
0: Opatrujte se a zase někdy zavolejte, ano?
1: Taky.
0: Naslyšenou. Ano, poslední příspěvek byl malinko kratší, protože se musíme přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Děkuju, že jste byli s námi, děkuju za vaše příběhy. Dnešní večer nám znovu ukázal, že nejkrásnější prázdninová dobrodružství často nebyla ta největší, ale ta, která jsme prožili s lidmi, která jsme měli rádi. Přeji klidnou noc, krásné sny, ať si i v dnešních dnech najdete malé okamžiky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělo země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce, v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
2: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zje.

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon kaptiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknouti. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusi, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godár. Pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godára, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzít sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Roztok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godár a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godár, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem, Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nu descend donc, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balónové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale natrvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny se stoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustíte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Rigarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není.

Tak má každý balón svoji duši, duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez chesti, spécla. Ne devez pas poser la slonce du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespadneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až 7000 metr, což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než li tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe